0: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.
1: Knihovna Maitreya.
2: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
1: V knize Pečuj o své démony autorka Sultrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
3: Nyní i jako audiokniha.

0: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
1: Září jede naplno. Soutěžte o tiskárnu.
2: Tiskne, kopíruje, skenuje.
1: A školu, práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
2: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
3: Tisknu levně CZ.
4: Náplně hned.
5: Po mistrovství světa otáčíme list. Před námi je elitní skupina Ligy národů a repre v ní bude čelit opravdové světové špičce. Do Prahy zavítá nejdříve Chorvatsko a o pár dnů později Anglie. 26. a 29. září ve Fortuna Aréně. Vstupenky pouze v mobilní aplikaci Fotbal Plus. Ke stažení zdarma na App Store a Google Play. Doraz podpořit repre, která se poprvé v historii představí pod vedením zahraničního trenéra Santiho Denny. Vamos Česko. Partnery jsou ČSOB, Fortuna, Adidas, Ford, Staropramen, Coca-Cola a Check-in Hotels.
6: Knihovna Maitreya.
7: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
6: V knize Pečuj o své démony autorka Sultrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
8: Nyní i jako audiokniha.
9: Atención!
10: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci... Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí slunné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
9: La Tropical!
10: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
5: Hitradio.
11: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

0: Elvin, nebezpečně spolehlivá technika. Elvin Prodej, to jsou grily, pily, traktory, sekačky i robotické, brusky, vrtačky, to je Elvin Prodej. Skvělý výběr, skvělé ceny, skvělý servis, skvělá prodejna, skvělý e-shop. Ostrava Martinov, Turkovu 2 a e-shop elvin.cz.
1: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.

0: nebo kytici pro radost. Naše prostory si můžete také pronajmout pro soukromé akce, oslavy, školení, setkání nebo zájmové činnosti. Přijďte na Dělnickou 14 v Havířově. DKV. Káva mezi květy. Místo, kde roste krása i smysl. www.kavamezikvety.cz.
1: Festival Zdravá Ostrava v OC Futurum.
2: Nenechte si ujít dva dny plné inspirace pro zdravější život. Odborné konzultace, zdravotní měření, yoga, ukázky zdravého vaření a mnoho dalšího vás čeká ve Futuru 25. a 26. září.
3: Obchodní centrum Futurum Ostrava.
4: Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus z firmy Carireal. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až 500 000 korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsí. Jsme Carireal, několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více najdete na carireal.cz.
5: Po mistrovství světa otáčíme list. Před námi je elitní skupina Ligy národů a repre v ní bude čelit opravdové světové špičce. Do Prahy zavítá nejdříve Chorvatsko a o pár dnů později Anglie. Buďte u toho 26. a 29. září ve Fortuna Aréně. Vstupenky pouze v mobilní aplikaci Fotbal Plus. Ke stažení zdarma na App Store a Google Play. Doraz podpořit repre, která se poprvé v historii představí pod vedením zahraničního trenéra Santiho Denny. Vamos Česko. Generálním partnerem reprezentace je ČSOB.
6: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.
7: Hit Radio.
8: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

0: kým svoji hlavu ztrácíš, jestli ještě o mě vůbec víš, jestli se někdy vrátíš.
1: Hit Radio Orion.

0: která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
1: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
2: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
3: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, housy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A nogoroi, brds.cz.
4: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
5: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
6: Když jde o zdraví.
4: Přejděte k lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/pojďte k nám.
7: Festival Zdravá Ostrava v OC Futurum.
8: Nenechte

0: 26. září.
1: Obchodní centrum Futurum Ostrava.
2: Děcka, co jste to provedli 7.12. v Gongu, totálně vyprodané krhutko zub. No tak jsme se rozhodli, že vám prostě to nikdy neodpustíme, a proto jsme přidali ještě jeden koncert 8.12. hned na druhý den. Svouknem to dvakrát, jdeme domů. A nezapomeňte, že lístky jsou na ticketportal.cz.
3: Jen si duši nepořeš.
4: Specializované gastroenterologické oddělení nemocnice AGEL Ostrava Vítkovice hledá všeobecné sestry na endoskopické pracoviště. Vaši odbornost oceníme respektem i výborným zázemím oddělení. To vše s nástupním bonusem až 150 000 korun. Přidejte se k nám. Nemocnice Ostrava Vítkovice.agel.cz. Sekce kariéra.
5: Tak kávni božskou, jak si to obešla? Nikdo se nestane nejlépe hodnoceným dodavatelem energií jen tak.
6: Ale pánové, jen jsem dělala, co lidi chtějí. Přehledná apka, jednoduchý přechod, ceny mezi nejnižšími na trhu a jistota až do roku 2029. Fonergy, nejlépe hodnocený dodavatel elektřiny a plynu. Férové ceny energií od Fonergy.

0: www.teskoma.cz. Teskoma. Česká značka s nápady.
1: Teta drogérie je na každém rohu. Tak jsme šli za ní.
0: Tomas Arsov v Tetě?
1: Přesně. Salonní péče je teď zase o kus blíž.
0: Vybrané produkty Tomas Arsov nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
1: Tomas Arsov, salonní péče. Nyní ještě blíže vám.
2: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton. Dlažby, ploty, sluší všude přitom. Tyton.
3: Nadčasové plotové tvarovky Venecia od Dytonu, 5 atraktivních odstínů. V síti stavebnin Tradix nyní se slevou víc než 17%. Více na tradix.cz.
4: Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

0: Den rodin s Moravskoslezským krajem se nezadržitelně blíží. Už 26. září se můžete v Trojhalí Karolina těšit na Terezu Maškovou, kapelu Poetika, Míšu Růžičkovou, Vocirk, Trial Show Team a spoustu dalšího. Vstup je zdarma. Více na Facebooku Moravskoslezského kraje.
1: Ahoj, tady Tereza Mašková. Ráda bych vás pozvala 26. září na svůj koncert do Trojhalí Karolina v Ostravě. Těším se na vás.

nebo kytici pro radost. Naše prostory si můžete také pronajmout pro soukromé akce, oslavy, školení, setkání nebo zájmové činnosti. Přijďte na Dělnickou 14 v Havířově. DKV, káva mezi květy. Místo, kde roste zájmové činnosti. Přijďte na Dělnickou 14 v Havířově. DKV, káva mezi květy. Místo.

0: Je 6 hodin, krátké zprávy a David Račák. Strany sněmovní opozice dnes oznámí svůj postup při snaze vyslovit nedůvěru vládě. Zástupci ODS, KDU, ČSL, Starostů, Pirátů a TOP 09 už mají sebraných 50 podpisů potřebných ke svolání hlasování. Očekává se, že dnes odevzdají návrh předsedovi sněmovny Tomiu Okamurovi. Hormuzským průlivem včera proplulo přibližně 60 nákladních plavidel, která převezla největší objem ropy za den od začátku července. Dohromady bylo převezeno asi 22 milionů barelů ropy. Zhruba 40 z těchto plavidel koordinovalo svoji ochranu s americkou armádou. No a čeští kajakáři a kanoisté získali na mistrovství Evropy ve vodním slalomu v Itálii stříbrné medaile v závodech hlídek. Krejčí, Prskavec a Novák se v silné disciplíně vrátili na stupně vítězů. Na úspěch navázali Chaloupka, Kratochvíl a Rohan, kteří rovněž předvedli bezchybnou jízdu. Nad jejich síly byli jen Francouzi. A teď se koukneme do našeho regionu.
1: V ostravské katedrále Božského spasitele se staví a zvukově připravují nové varhany. Královský nástroj se má v druhém největším moravském kostele poprvé rozeznít už 22. listopadu. Vše se teď připravuje tak, aby byl nový nástroj do té doby perfektně naladěný. Jen dodám, že zvuk varhan tam nezazněl téměř 140 let. A teď už jdeme na počasí. Dnes očekáváme na Moravě a ve Slezsku spíše oblačno nebo zataženo. Zejména na horách se můžou vyskytnout lokální přehánky. Večer už bude ustávat přehánek a částečně ubývat na oblačnosti. Nejvyšší teploty 13 až 16 stupňů.
2: Motopark čistí sklady. Předváděcí a skladové motorky za bezkonkurenční podzimní ceny. Nečekejte a vyberte si tu svou na motopark.cz.

0: Začíná snídaně šampionů s Michalem, Jasmin a Davidem. Snídaně šampionů.
1: Krásné páteční ráno, chvíli po šesté, s vámi Michal a Jasmin, hezké ráno.
2: Krásný ráno a že vy neuhádnete, kde se právě teďka nacházíme.
1: No, dnešní ráno je výjimečné na několika frontách, my vám právě teď vysíláme z jedoucího auta a vlastně i my bychom byli moc rádi, kdybychom věděli, kde jsme, venku je tma a nevíme vůbec, kam jedeme teďka.
2: Já bych byla moc ráda, kdybyste hlavně Michala v tuhle chvíli viděli, protože on se do toho auta skoro nevejde kvůli svojí výšce a tak jede celou dobu pozadu, takže to je naprosto fantastické.
1: Jako musím říct, že když se jede po rovině, je to v pohodě, v zatáčkách je to trošku horší. Trošku to drnca, ale jinak to je, já si připadám, když jedeme vlakem, člověče, je to teda o dost pohodlnější. Nicméně, proč vysíláme z auta? Protože právě teď někomu z vás vezeme 50 tisíc korun a to v soutěži, kdo pak to zvoní. Už jsme na cestě půl hodiny, to je jediná věc, kterou můžeme prozradit. Kam jedeme, to vám říct nemůžeme.
2: V 7:10 budeme zvonit, tak buďte u toho a buďte s náma u vysílání z auta.
1: Tak pojďme na to, pojďme na muziku, hezké ráno.
0: Hit Radio Orion.

0: Tohle je snídaně šampionů chvíli po šesté, Michal Jasmin s vámi. A dnešní snídaně připomeneme pro vás, kdo jste se připojil až teď, je něčí výjimečná, protože my vám právě teď vysíláme z jedoucího auta a já nevěřím, Jasmin, že se to opravdu děje.
1: Taky tomu pořád nemůžu uvěřit, je to fantastický pocit a vezeme někomu z vás 50 tisíc korun.
0: 50 tisíc korun, to je soutěž, kdo pak to zvoní. Nicméně musíme taky říct, jak to tady v autě vypadá, kdo tady s náma je, náš šéf Michal Merenda. Míš, ahoj.
2: Ahoj.
0: Taky naše sociální manažerka Alenka, ahoj. Ahoj. A Míšo, jaká je práce taxikáře vepředu, co? Ne, oni ty taxikáři mají super práci v tom, že dělají sami na sebe, že nemusí nikoho poslouchat. Míšo, prosím tě, pak doprava, jo?
1: Ale jak jsme říkali, vezeme jednomu z vás 50 tisíc korun a mě by zajímalo, co byste s takovou částkou udělali, co bys udělal ty, Míšo?
0: Je, potřebuju něco na auto. Mm-hmm. Hnedka bych věděl co, ale určitě vy máte spoustu nápadů, co byste s těmahle penězma udělali. A protože za malou chvíli začíná minuta šampionů, tak nám pojďte napsat, jak se jmenujete, odkud jste. A kdybychom vám teďka dali 50 tisíc korun v keši, tak co byste s těma penězma udělali?
1: Číslo k nám 777, tak pojďte na to.
0: A teď další muzika, hezké ráno.

0: Tohle jsou hity pro vaše lepší ráno. Páteční ráno, posloucháte Snídaní šampionů, s vámi Michal a Jasmin. Připomínáme, že vám vysíláme z jedoucího auta, což je naprostá premiéra. Zatím všechno funguje, jsme moc rádi. A vy taky fungujete, vy nám píšete spoustu zpráv. Je tady minuta šampionů. Ptali jsme se vás, jak se jmenujete, odkud jste a taky, co byste udělali s 50 tisíci korunami, kdyby jsme je čistě teoreticky dovezli právě k vám, kam je teďka vezeme někomu z vás.
1: Těch zpráv přišlo opravdu spoustu, tak pojďme rovnou na to. Jana Praha, já bych okamžitě koupila dovolenou někam do tepla, hlavně pryč.
0: Petr Kladno, neřekl bych to ženě a pak bych měl tak 3 dny na to vymyslet, co s tím.
1: Lucka Brno, vzala by děti k moři a už jim to slibuje prej asi 3 roky.
0: Martin Plzeň, půlku bych dal na spořák a druhou půlku bych rozfofroval.
1: Verča Praha, udělala by si konečně řidičák, její 32 a už to údajně začíná být trapný všude jezdit tramvají.
0: Tomáš Liberec, koupil by nový kolo.
1: Monika Beroun, vzala by mamku na wellness.
0: David Praha, šel bych na nákup a nekoukal bych na ceny.
1: Katka Mělník, koupila by si kabelku, po který už rok koukám a neřekla to příteli.
0: Marek Praha, koupil bych zásnubní prsten. Hezký, tady bude svatba.
1: Nikola Praha, já bych si pořídila psa a pak potřebovala vyhrát ještě jednou kvůli veterině.
0: Ondra Kolín, koupil bych si PlayStation a zbytek dal přítelkyni.
1: Tereza Příbram, letěla by s holkama někam na prodloužený víkend bez dětí a bez chlapů.
0: A už je možná konec.
1: Už je možná konec.
0: Tak děkujeme za všechny vaše zprávy. Těch zpráv přišlo spoustu. Nicméně jeden z vás, kdo je registrovaný do soutěže, kdo pak to zvoní na webu hitradio.cz, bude dneska přemýšlet, co s těmi 50 tisíci korunami udělá. Vysíláme vám z auta, jsme stále na cestě, je stále tma, stále nevíme, kde jsme, náš řidič nám to neřekl, takže v 7:10 budeme zvonit možná právě u vás. Hezké ráno.
2: Snídaně šampionů. Michal Kneip, Jasmin Grinerová. Hitradio.

0: Snídaně šampionů, chvíli po čtvrt na sedm, přejeme hezké ráno. Zdravíme vás z cest. Ona za malou chvíli nás čeká aktuální doprava, ale vlastně říkám si, že když jsme teďka my na cestě, tak můžeme říct, jak to na těch silnicích vypadá. Nesněží, neprší tady, kde jsme, provoz takový střední tady, kde jsme, takže to je doprava od nás.
1: Už se rozednívá, takže konečně je hezky vidět. I my tady v autě na sebe vidíme konečně trošku líp. Nicméně, Míšo, já jsem se tě chtěla zeptat a i Míši našeho šéfise, jestli by šlo. Já vím, že jsme teprve jako vyjeli, ale...
0: Nechceš šurat, že?
1: No, chci.
0: Aha, hele, takhle, já mám vypozorovaný, možná to máte podobně vy chlapi, že když vám žena řekne, že potřebuje na malou, takže má dojezd ještě 57 kilometrů, jo, takže Jasmin až na místě. Tak jak to vypadá aktuálně na cestách, řekneme za chvíli, bude doprava, no a samozřejmě po dopravě se můžete těšit na další skvělý hity. Hezké ráno z auta.
2: Hit Radio Orion. Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz. Dopřejte si vše, co máte na vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy a získejte cenové zvýhodnění až 65 000 korun. Nyní navíc s balíčkem služeb jen za 5 400 korun. Navštivte nás. Auto Heller Ostrava. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda.
3: Haló, už máte svou Kaufland kartu extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
4: Vážně? A co umí?
3: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
4: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland kart extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
5: Porada, termíny, prezentace a ta bolest hlavy. Zrovna teď?
6: Když vás zpomalí bolest, vyzkoušejte Panadol Duo. Ulevuje od různých typů bolesti a začíná se vstřebávat již za 5 minut.
5: 5 minut? Za tu dobu stihnu vyřídit jeden e-mail. Tak jo. Jdeme na to.
6: Založeno na detekci paracetamolu a ibuprofenu v plazmě po 5 minutách po požití nalačno. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Panadol Duo 500 a 200 mg potahované tablety je lék k vnitřnímu užití.
7: Tady jsem přinesl pár šťavnatých kousků z mé zahrádky. Taková malá ochutnávka pro znalce. Dovolte si taky šťavnaté kousky ze své zahrádky. Zapomeňte na vysoké ceny. V zahradnictví Spomyšl nakoupíte výhodně všechny druhy ovocných stromů i keřů a tisíce druhů dalších rostlin. Udělejte si výlet nebo nakupujte online. Zahradnictví Spomyšl.cz.
8: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
9: No jistě.
8: A že tě odmění za každý krok a dá 1 000 korun na prevenci?
9: No jistě.
8: A že nabízí 6 000 korun na duševní zdraví?
9: No jistě.
8: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
10: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sazimelesynovegenerace.cz.
11: Ahoj, tady Sagwan Tofi. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
12: A vemte sebou i děti, já tam budu taky, tak čusbus autobus.
11: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje.
13: Vstupenky na dětirájetour.cz.
12: Bude vejdán.
14: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
15: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
16: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
17: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
18: Tak vem máslo a křupavé pečivo, jo a ještě jogurty.
17: Jedu ale jen na čerpačku.
18: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Billa Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
19: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Billa Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
20: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
21: Co třeba na delfíny?
20: Do zoo?
21: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
20: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
21: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
22: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
23: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Nehoda se stala na dálnici D1. Zdržet vás v těchto chvílích může na kilometru 204 směr Brno. Srazilo se tam osobní a nákladní auto. Jsou tam i záchranné složky. A pozor taky na dálnici D48, kilometr 28, trasa Rybí, Český Těšín. I tam došlo k nehodě.
24: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio Orion.

0: Huntrix Golden, tohle je páteční snídaně šampionů, krásné ráno, stále vám vysíláme z auta, stále jedeme, jsme tady my, Michal a Jasmin.
1: Já se zeptám našeho šéfa a taky řidiče, stíháme, jedeme na čas?
2: Jedeme na čas.
1: Tak to můžeme zastavit na to čurání,
0: ale
1: ne?
0: Ale ne, prosím tě, hele, Míšo, říď jako říď a ne říď jako říď. Tak pojďme na ranní update s Davidem Račákem.
3: Ranní update.
4: Je 6:30, hezké ráno, při letošním letním sčítání v rámci akce Motýlí půlhodinka zaznamenali lidé méně motýlů než při sčítání v předchozích letech. Počet zaznamenaných druhů přitom zůstal přibližně stejný. Jarní sčítání podobný rozdíl proti minulým rokům neukázalo. Lidé si dnes odpoledne mohou prohlédnout za 3 miliardy zrekonstruovaný průmyslový palác na pražském výstavišti. Prohlídek se mohou zúčastnit pouze ti, kdo si zakoupili vstupenku v předprodeji. Zájem o ně byl velký, vyprodané byly asi za 2 hodiny. No a gólman Marek Kalina kvůli úplatkářství a ovlivňování zápasů dostal od etické komise fotbalové asociace České republiky rekordní trest, zákaz činnosti na 20 let a pokutu 500 000. Komise o tom informovala ve svém komuniké. No, brankář už si asi nezachytá.
0: Já doufám, že ty peníze, které teďka vezeme, nebudou brát naši posluchači jako úplatek vlastně teda, jako v tomhle případě. 50 000 korun vezeme někomu z vás, někomu, kdo máte registraci do soutěže, kdo pak to zvoní na webu hitradio.cz. Jsme na cestě a už se rozednívá a vlastně si říkám, že dost možná nás někdo ladí tady z těch okolí řidičů a vůbec neví, že tady jedeme v tom velkém černém autě, že to jsme právě my.
1: Tak 7:10 zvoníme.
0: Tak hezké ráno, tady jsou Vodopády.

0: s Hitrádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
1: Krásné páteční ráno, posloucháte Snídaní šampionů, dneska naprosto unikátní záležitost, vysíláme vám z jedoucího auta, jak bylo řečeno, vezeme vám 50 000 korun v soutěži, kdo pak to zvoní, už v 7 hodin a 10 minut zazvoníme u někoho z vás a předáme vám 50 000, v případě, že dorazíte do jedné minuty, nicméně, jak to vypadá tady u nás v autě, jsem tady já, je tady Jasmin, je tady náš šéf, je tady naše sociální manažerka a Jasmin tady pořád něco loví, prosím tě, co tady lovíš?
2: No šéf,

0: vy všichni, komu někdy něco spadlo mezi sedačku a středový tunel, je to taková černá díra, že jakmile tahle díra něco schvátí, tak už nenavrátí, jo? Takže Jasmin, myslím si, že si právě přišla o mobilní telefon.
1: No doufejme, že ne, každopádně na vás se v 70 strašně moc těšíme.
0: Tak už za necelou půl hodinku zvoníme, za malou chvíli taky aktuální doprava, ať víte, jak to v pátek ráno frčí a samozřejmě další muzika. Tak hezké ráno, šampioni.
2: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
3: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
4: Se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky 200 gramů s Kaufland Card Extra za 119,90 až do 29. září. Kaufland.
5: Prodejna Honda v Ostravě Vítkovicích je to nejlepší místo pro realizaci vaší zahrady. Vyberte si z kompletní nabídky zahradní techniky Honda. Špičkové travní sekačky, nejlepší zahradní traktory, křovinořezy, robotické sekačky nebo elektrocentrály a čerpadla. Přijďte si vybrat. BG Technik. Výstavní 123/11 Ostrava Vítkovice.
6: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
7: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
6: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
8: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
9: Auto na celý měsíc zdarma? Ano, slyšíte správně. DR Automobiles je od 1. do 14. října v Avion Shopping Parku. Čekají na vás stylové vozy už od 350 tisíc korun. A navíc můžete vyhrát jedno z nich na celý měsíc zdarma. Stačí přijít k expozici a zapojit se do soutěže. DR Automobiles. Auto, které vás může překvapit. Více na dr-automobiles.cz.
10: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na naší pobočce v Ostravě, Opavě, v Olomouci nebo ve Zlíně. Home Credit. Pro lepší příběhy.
11: GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
12: Teta drogérie je na každém rohu. Tak jsme šli za ní.
13: Tomas Arsov v Tetě?
12: Přesně, salonní péče je teď zase o kus blíž.
13: Vybrané produkty Tomas Arsov, nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
12: Tomas Arsov, salonní péče, nyní ještě blíže vám.
14: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
15: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 74,90. A trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
16: Porada, termíny, prezentace a ta bolest hlavy. Zrovna teď?
17: Když vás zpomalí bolest, vyzkoušejte Panadol Duo. Ulevuje od různých typů bolesti a začíná se vstřebávat již za 5 minut.
16: 5 minut? Za tu dobu stihnu vyřídit jeden e-mail. Tak jo, jdeme na to.
17: Založeno na detekci paracetamolu a ibuprofenu v plazmě po 5 minutách po požití nalačno. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Panadol Duo 500 a 200 mg potahované tablety je lék k vnitřnímu užití.
18: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
19: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
18: Vážně?
19: Já mám Lelosy na sobě celý den.
18: Lelosy. Too comfortable to take off.
20: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Řidiči opatrně na příjezdovce do Českého Těšína ve směru od Ostravy. Pravý jízdní pruh tam blokují práce údržby. Zdržení je nárazové. No a dál pozor na D1, kilometr 204 směr Brno. Stále se tam řeší vážná nehoda dvou vozidel.
21: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% spojištění vašeho vozidla zpět. www.koopilot.cz.
22: Pořád jste tady, tak to dělají šampioni. Snídaně šampionů s Michalem a Jasmin na Hit Radio.

0: je páteční Hit Radio, snídaně šampionů, 6.52, krásné ráno. Tady se děje naprosto unikátní věc, vysíláme vám z jedoucího auta. On the road again. Protože je tady grand finále soutěže o 50 tisíc korun a už za necelých 20 minut jeden z vás bude mít pátek bohatší o 50 tisíc. My teda teďka nejedeme, protože Jasmin si musela odskočit, tak stojíme, ale už se vrací. Jasmino, držím ti flek. Už se vrací. Jaký to bylo?
1: No, děkuji za ptání, takový normální.
0: Jinak vy, kdo jste teďka na cestách, tak vidíte, jak se krásně rozednívá. Já z toho mám normálně pocit, jako když se jede do Chorvatska, jedeš teďka celou tu noc, hlavně teda řidiči mi dají za pravdu, jo, a teďka už jako ti padají oči třeba ve tři ráno, najednou se rozednívá a už si říkáš, moře, už tam budu, moře, to je přesně ten vibe teďka, co se tady děje, tak takhle to u nás vypadá.
1: A už tam budeme i my opravdu, a akorát tady jako řešíme, co se stane, kdyby nám těch 70 nikdo neotevřel, tak si říkám, že teď to můžeme obět ještě někam jinam případně. A prostě my vám chceme dneska dát ty peníze.
0: A hlavně nebudete mít 30 vteřin limit na to nám otevřít, ale celou jednu minutu. Tak už za necelých 20 minut budeme v éteru Hit Radia zvonit a vaším úkolem bude se jít podívat před dům, jestli tam náhodou nestojíme my dva s 50 tisíci korunami. Hezké ráno.

0: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
1: Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus z firmy CariReal. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až 500 000 korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsí. Jsme CariReal, několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více najdete na carireal.cz.
2: Jsem hrdina, jsem hrdina.
3: Co tady blbneš?
2: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
3: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
2: Vše na 211.cz.
3: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
2: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
4: Maxi.
5: Je, noční návštěva ledničky prozrazena. Paru, ty jsi mě slyšela?
4: Maxi, s tou vrzající podlahou a dveřmi tě slyší i sousedi. Zítra jedeme do Baumaxu. Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až 35%. Platí do konce září.
5: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
6: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. A všech podcastových platformách. On Air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia.cz. Hitrádio.
8: Je 7 hodin, krátké zprávy a David Račák. Vodu z vodojemu Odolena voda není možné používat k pití. Čtvrteční odběry ukázaly nadlimitní koncentrace olova. Vodojem zásobuje vodou Hoštice, Husinec, Klíčany, Klecany, Máslovice, Odolenu vodu, Postřižín, Řeš, Sedlec, Větrušice, Vodochody a Zdiby. Jde o oblast s více než 20 tisíci obyvateli. Italská vláda schválila dekret, kterým ve třídách omezuje počet žáků s nedostatečnou znalostí italštiny. Takových bude moct být ve třídě nejvýše 30%. Dekret také zakazuje ve školách nošení šátků zakrývajících obličej. Opatření se vztahuje i na žáky z jiných zemí Evropské unie. No a české tenistky dnes zabojují o postup do finále poháru Billie Jean Kingové. V semifinále se v Šenčenu utkají se Španělskem. Vedle wimbledonské vítězky Lindy Noskové by mohla do dvou hry tentokrát nastoupit i finalistka londýnského Grand Slamu Karolína Muchová. A teď se podíváme do našeho regionu.
9: Odpadní voda z ostravské čistírny by v budoucnu mohla pomáhat vytápět město. Veolia Energie České republiky plánuje u ústřední čistírny odpadních vod využít tepelná čerpadla s celkovým výkonem 40 MW. Technologie by měla sloužit k výrobě tepla, které společnost dodává domácnostem i dalším odběratelům. A teď už jdeme na počasí. Dnes očekáváme na Moravě a ve Slezsku spíše oblačno nebo zataženo. Zejména na horách se můžou vyskytnout lokální přehánky. Večer už bude ustávat přehánek a částečně ubývat na oblačnosti. Nejvyšší teploty 13 až 16 stupňů.
10: Motopark Čistý sklady. Předváděcí a skladové motorky za bezkonkurenční podzimní ceny. Nečekejte a vyberte si tu svou na motopark.cz.
11: Vstal si. Dokázal jsi to. Jako šampion. Vstal si. Dokázal jsi to. Jako šampion.

0: šampionů je vysílána z auta. My už jsme na místě, my už jsme někde v České republice na místě a čekáme, až v 7 hodin 10 minut u nás v éteru zazvoní zvonek a vy se půjdete podívat ven, jestli náhodou nestojíme před vaším domem, protože pro vás máme 50 000 korun. Tak zůstaňte u rádia.
1: Hit Radio Orion.

0: fakt to zvoní s Hitrádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
1: Posloucháte páteční Hitrádio, tohle je snídaně šampionů a my jsme někde v České republice proto, abychom někomu z vás, kdo jste registrovaní na webu Hitrádio.cz do soutěže Kdo pak to zvoní, předali 50 000 korun. Protože je přesně 70, nebudeme to protahovat, jdeme zvonit právě teď. Startuje minuta a vy všichni, kdo jste registrovaní do soutěže, se běžte podívat ven, jestli tam náhodou nestojíme my dva, já a Jasmin, a někdo nám otevírá. Vy budete Šárka! A obrovský pes tady je, pane bože! Pane bože! Tak to bylo rychlejší, než jsme čekali. 50 000 korun. Šárko, jestli můžete jít potom sem k nám, já nemám tak dlouhý kabel. Šárko, dobré ráno. Dobré ráno, Michal Knejp, těší mě. Vy jste na nás normálně číhala 50 000 korun, ještě jste na nás nepustila toho psa.
2: Já mám to štěně.
1: To je štěňátko, je vyšší než Jasmin.
2: Rok a půl, puberťák. Vy jste nám měli takovou radost.
1: Tak, emoce, jsou tam emoce, klidně to puste.
2: Velký.
1: 50 000 korun, paní Šárka. Tak moc gratulujeme. Řekněte nám, jak dlouho jste registrovaná do soutěže?
2: Týden
1: a vyšlo to.
2: No, vyšlo. Já tomu nevěřila.
1: No a my jsme tady už asi 10-15 minut. Vy jste viděla, že tady jsme?
2: Já jsem vám vykonala, když jsem pouštěla psa a stála jsem viděla, to se nějaký šedivý auto, ale to nebylo. Ne?
1: No my jsme schválně nepopsaný.
2: Jo, to jsme si mysleli, že budete vy.
1: Tak paní Šárko, pojďte se podívat tam na kameru. Paní Šárka je vítězka naší soutěže. Dopak to zvoní, spočítejte to, já nevím, jestli Jasmin 5 000 neubrala.
2: 10 × 5.
1: 50 000 korun, tak moc gratulujeme. A vám všem, kdo jste nás poslouchali, tak nebo kdo jste se zapojili do soutěže, tak moc děkujeme.
3: My budeme rádi, když s náma Šárka ještě zůstane do dalšího vstupu. Jo, ještě probereme něco.
1: My domluvíme ten víkend společně, jo? Může být?
2: Jo, klidně.
1: Na kávičku půjdeme, no tak jo. Tak přepojeme zpátky do studia, za malou chvíli se ještě uslyšíme a Šárku ještě jednou moc gratulujeme.
2: Já,

0: to zvoní s Hitrádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 tisíc, ještě než vyrazíš do práce.
1: Posloucháte páteční snídaní šampionů, krásné ráno. My jsme za vámi dneska vyrazili do terénu. Jsme v Nymburce, teď už to můžeme říct, takže přejeme krásné ráno z Nymburka. A proč tady jsme? Pro vás, kdo jste si nás naladil až teď, tak už tady máme naši výherkyni 50 tisíc korun v soutěži. Kdo pak to zvoní? A je to paní Šárka. Paní Šárko, ještě jednou krásné ráno.
2: Krásné ráno všem.
1: Jaký jsou pocity? Vy už jste říkala, že jste to trošku už rozdejchala, ale já na vás vidím, že vždycky, když si jako vzpomenete, že opravdu máte 50 tisíc jako v kapse takhle při pátečku, takže vždycky přijde takový to, je to není možný.
2: Jo, je to úplný velký wow, já tomu nevěřím, já jsem nikdy nic fakt nevyhrála.
3: No vy jste tady mezi řečí mimo vstup říkala, že vás ani nenapadlo se přihlásit původně, tak
2: původně
3: jak,
2: ne.
3: Jak to vzniklo nakonec?
2: No jsme takhle večer koukali na telku a jsem si vzpomněla, že tady probíhá nějaká soutěž na rádiu a říkám si, tak já se na to kouknu a koukla jsem na webovky a udělala jsem to.
3: Kdybyste si měla pořídit za ty penízky krásný, za těch 50 tisíc korun, nějaký tři věci, s tím, že jedna by mohla být nějaká praktická, druhá třeba pro vás přímo a třetí pro rodinu, tak co by to bylo?
2: Ty brďo, tak praktická Krav Maga, teď budu platit Krav Magu pro malý home, pro sebe. Já nic nepotřebuju lidi, já mám úplně všechno, já jsem spokojená. Yeah. A jelikož máme starého veterána, tak by to šlo asi na veterána. Mm-hmm.
1: Takhle ono to přijde, ty nápady, co si za to koupit určitě během dopoledne. Zeptám se, jedete do práce ještě, anebo na to dneska už je
2: pátek? No jako mohla bych zavolat, že tam dneska nepřijdu.
1: Protože ale vemte si, že jo, dneska, když si vezmete volno, tak sobota, neděle, pondělí, státní svátek. Ježišmaré, z 50, ta co
2: Úžasný. Jako popřemýšlím o tom, zkusím to do práce zavolat, co mi na to řeknou, ale asi je v tom nenechám.
1: A možná nás v práci poslouchají, tak jestli nás posloucháte u Šárky v práci, protože nás všichni máte v práci Šárku, dneska
2: možná nepřijde.
1: Dneska ani možná v úterý pak už to
3: tak ještě jednou moc gratulujeme, bylo to krásný.
2: Bylo to nádherný, to je úplně úžasný, já vám moc děkuju, jste zlatí, děkuju.
1: Nemáte zač, tak jsme rádi, že peníze byly předány, my vracíme slovo zpátky do studia a my teďka vlastně, my jsme vysílali celou cestu sem z auta a my teďka celou cestu budeme vysílat zase po cestě zpátky až do 9. Tak děkujeme, že posloucháte a snídaní šampionu vám přeje krásné páteční ráno.
0: Hit Radio Orion. Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz. Nabídka pracovních míst.
4: Baví vás stroje a máte rádi, když všechno šlape jak má? Tridas z Valašského Meziříčí hledá technika linky. Nabízíme zajímavou práci a volné víkendy. Více na tridas.cz. Firma Porgest z Valašského Meziříčí přijme právě tebe na pozici zámečník a automechanik. Pouze ranní směny. Vše na www.porgest.cz. Opakuji, www.porgest.cz.
0: Všechny nabídky najdete na hitradioorion.cz.
5: trenirkarna.cz.
6: Hlášení pro lovce slev.
5: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%.
7: No to není možný.
5: Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. trenirkarna.cz.
8: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Tatra, Piknik, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90. A Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90. Až do 29. září. Kaufland.
0: Máte rádi chmelový mok? Odhalte tajemství výroby piva v našem regionu.
9: Navštivte pivovar Radegast v Nošovicích a poznejte 50-letou historii této tradiční značky. A nebo ochutnejte skvělé pivo z pivovaru Koníček a pomodlete se v pivní kapličce.
0: S technotrasou objevíte místa, kde vznikla technika, průmysl i řemesla.
9: Naplánujte si výlet na technotrasa.cz nebo v mobilní aplikaci.
10: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
11: V dnešním světě je fajn mít se na co spolehnout.
7: Že po pátku přijde sobota, po zimě jaro, po září říjen a že každé ráno vyjde slunce. Stejně tak se můžete spolehnout na internet, televizi a telefon od nášnet.org. Na Novojičínsku a Hranicku jsme vybudovali kvalitní síť připojení, na kterou se můžete spolehnout, ať se děje, co se děje. Nášnet.org. Rychlý internet, televize a telefon.
11: Pozor, mimořádná zpráva. První mrazíky na naše území ještě neudeřily, ale od října očekáváme plné pneuservisy. Nečekejte na fronty a přezujte v Best Drive už v září. V Best Drive získáte 10% slevu na přezutí a jistotu kvalitní služby. Nečekejte, až bude plno. Přezujte v září v Best Drive s extra slevou 10%.
12: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
13: Lásko, jaký bys chtěla auto?
14: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, aby mělo dost místa pro děti, no a aby moc nestálo, že jo?
13: Ale já myslel, jakou barvu.
14: Barvu? Já tak to nevím.
13: Stačí vybrat barvu. Vozy Bajk vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bajk. Jednoduše chytrá volba.
15: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Maxitrat prací prášek 50 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Jelen prací prášek 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Lidl, to se vyplatí.
16: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
17: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. K vážné nehodě došlo na Novojičínsku opatrně mezi Počtátem a Jakubčovicemi nad Odrou, kde teď zasahují záchranné složky. No a dálnice D48, trasa Nový Jičín-Bělotín, hlásí tam předmět na vozovce. Na kilometru 8 jsou rozházené dopravní kužely.
18: Přívěsy HKCZ, specialista na prodej profi přívěsů a náhradních dílů. Přívěsné vozíky, náhradní díly a příslušenství na www.přívěsyhk.cz.
19: Hit Radio Orion.

0: Posloucháte Snídaní šampionů, krásné páteční ráno. Dneska lehce netradiční, vysíláme vám už opět z jedoucího vozu, protože jsme v Nymburce. Projíždíme Nymburkem a do Nymburku jsme totiž vezli paní Žárce 50 tisíc korun. Soutěži, kdo pak to zvoní?
1: Penízky už jsou předány, jak jste mohli před chvílí slyšet, a nám teda přišla spousta zpráv s gratulacema právě Šárce, naší výherkyni, která vyhrála 50 tisíc korun. Třeba Karolína z Pardubic píše, že měla husinu a posílá velký gratulace. Tomáš Sklatov taky napsal, prej tiše závidí, a ještě tu máme třeba zprávu od Petry. I když jsem měla registraci a doufala, že zazvoníte u mě, tak to paní moc přeju. A to je od vás strašně hezký.
0: Hezký, hezký. Tak my ještě jednou gratulujeme paní Šárce. Za malou chvíli budete soutěžit vy všichni, kdo jste u rády, a bude tady rychlá pětka, nejdřív ale ranní update s Davidem Račákem. Pojďme na to.
2: Ranní update.
3: Je 7:30, hezké ráno. Afričtí sloni využívají desítky různých léčivých rostlin k léčbě sebe samotných i dalších členů svých stád, když onemocní. K tomuto závěru dospěla studie vědců v Keni. Sloni už dlouho vědce fascinují svým chováním. No a tady je třeba dávat pozor, aby veterináři nepřišli o kšeft. Nový iPhone 18 Pro má být výkonnější než jeho předchůdci, jenže při dlouhé zátěži se pořádně zahřívá. Výrobce proto výrazně zvětšil jeho chladící systém a při jednom testu se ukázalo, že když telefon dostane opravdu zabrat, pomůže mu lednice. Takže pokud si pořídíte nový iPhone, počítejte i s místem v ledničce. A to je nevídaný skandál. Čínští stolní tenisté poprvé od roku 1994 nezískali na asijských hrách zlato v soutěži družstev. Ve finále je porazili 3-2 domácí Japonci, kteří soutěž ovládli po 60 letech.
0: Tohle je Hitradio, snídaně šampionů, zdravíme vás z vozu, právě projíždíme Nymburkem, jsme v Nymburku nebo v Nymburce? No, to je dobrá otázka.
1: V Nymburce,
0: jedeme tady takovým velkým šedým autem, tak dost možná někdo, kdo tady jedete okolo nás a posloucháte Hitradio, tak vlastně nás slyšíte a jsme k sobě úplně kousek.
1: Za chviličku si dáme rychlou pětku, tento týden hrajete o vouchery do e-shopu Under Armour v hodnotě 6000 korun na celý sortiment e-shopu, tak pokud chcete soutěžit, tak pište chci soutěžit na 777 937 777.

0: Fajn. Na Hit Rádiu posloucháte Snídaní šampionů, která vám celé ráno od 6 do 9 vysílá z auta. Krásné ráno a je tady Rychlá pětka.
1: Rychlá pětka.
2: Pozor, tento týden naposledy hrajete o 6 000 korun na Under Armour, kde si můžete vybrat cokoliv z jejich e-shopu.
0: No a parádní výhru máme díky Vojenské zdravotní pojišťovně, která má navíc svůj benefit klub, kde získáváte slevy na sportovní vybavení, oblečení, kosmetiku nebo třeba dentální hygienu. A nás by tady se Smin zajímalo, kdo je s námi ve vysílání. Hezké ráno.
3: Ahoj, ahoj, tady Tomáš.
0: Ahoj, ahoj Tome, odkud jsi?
3: Friedrichmístek,
0: tak to je daleko. My jsme teďka v Nymburku, v Nymburce.
3: No, tak a jak tam máte počasí?
0: Ale počasí, je tady krásné sluníčko, jako u vás ve Frýdku, co?
3: No, tady vůbec, tady je to pod mrakem a teď přestává pršet, no, takže snad to bude lepší.
0: My se budeme snažit to krásné počasí tam k vám na Dostleska natlačit, jo? Domluveno?
3: Jo, dobře, domluveno. Dobře. Děkuji.
0: Tak pojďme na to, pět otázek, vyměníme za výhru 6 000 voucher na nákup do Under Armour. Tak pojďme na to.
1: Otázka první. 5 vteřin na odpověď.
2: Který měsíc je třetí v roce?
3: Březen.
2: Ano.
0: Je to tak.
1: Otázka druhá. 4 vteřiny na odpověď.
0: Budeš vědět, kolik hodin mají dohromady 2 dny?
3: 48.
2: Je to tak.
0: Ano.
1: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
2: Tome, co je větší? Litr nebo decilitr?
3: No, litr je větší.
0: Jasné.
1: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Tome, čím u lidí měříme teplotu? Jak se tomu říká?
3: Ještě jednou, nerozuměl jsem.
0: Čím u lidí měříme teplotu?
3: No, teploměrem.
0: Ano.
2: Ano. Počkej, ještě.
0: Ale.
3: Říkal, jestli to bude nějaký chyták nebo něco, jestli jsem dobře rozuměl.
0: Tome, rozuměl, krásně, měla být ještě pátá otázka dodatková, tak mimo soutěž, jo? Vysíláme právě ze studia nebo z auta?
3: No, z auta.
0: No, jasné, tak Tome. Super. Vyhráváš voucher v hodnotě 6 000 korun na nákup do Under Armour, a to od Vojenské zdravotní pojišťovny.
3: Děkuju.
2: Mnohokrát gratulujem.
0: Tak zdravíme do Frýdku, posíláme tam hezké počasí, tam máte taky pěkně a zase někdy ozvi, Tome, měj se hezky, ahoj.
3: Dobře, děkuju moc krát, ať se vám daří šťastnou cestu, ahoj.
0: Děkujem, ahoj.
1: Rychlá pětka ve snídani šampionů na Hit Rádiu.
4: Změňte svou zdravotní pojišťovnu za 5 minut na vozp.cz.
5: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
1: Hit Radio Orion.

0: že mě osobně to strašně baví, tady to vysílání z auta. Posloucháte i Rádio Snídaní šampionů, ta vám od 6 do 9 vysílá teď opět z jedoucího auta. My se vracíme z Nymburka, jedeme zpátky do hlavního města a musíme říct, že provoz začíná trochu houstnout. Začíná trochu houstnout. Nicméně, jak to vypadá tady v autě? Je tady Jasmin, je tady náš šéf Míša. Michale, dobré ráno.
1: Ahoj.
0: A taky naše sociální manažerka Ála. Ahoj. Ahoj, to jenom abyste věděli, jak to tady vypadá. A já jedinej jedu pozadu. Já mám otočenou sedačku tady v tom multivanu směrem pozadu, takže já si připadám jak ve vlaku, dělá se mi trochu blbě na kruháčích, ale jinak dobrý teda.
2: A já jsem si myslela, že to budeš zvládat mnohem hůř, že se opravdu stane nějaká jako špatná věc cestou, ale vypadáš v pohodě, bílej úplně nejsi.
0: Jako zatím se nic nestalo, třeba bychom mohli píchnout, že by to bylo ještě jako o to víc zrušilo. Tak jak to vypadá na cestách u vás, kdo nás ladíte v autech, řekneme za chvíli, bude doprava, no a samozřejmě těšit se můžete i na další skvělý hity. Tak hezké ráno z cest.
3: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma, mléko naší země. www.olma.cz.
4: Proto žádáme, abyste třídili plasty. Dáte jim šanci na další využití. Konec hlášení.
5: Tati, slyšel jsi to? Tak to by mě zajímalo, jak se plasty recyklují? Třeba tahle petka. Co se stane, když ji hodím do žlutého konťáku?
6: To si správně zvědavej. No, zrovna nedávno jsem o tom čet. Vytříděním dobrodružství petky teprve začíná. Plasty ze žlutého kontejneru se odvezou na třídící linku, kde se dotřídí podle druhů. Tvoje petky konkrétně podle barev.
5: Aha, tak to zní opravdu dobrodružně. A co dál? Rovnou se z nich udělají nové petky?
6: Ne. Na to si ještě chvíli počkají. Slisují se do balíků a putují k recyklačním firmám. Tam se rozemelou, vyperou a přetvoří na malé plastové kousíčky. Těm se říká flakes.
5: A z těch flakes se dělají zase nové lahve na vodu nebo na limonády?
6: Ano, a nejen ty, ale taky třeba vlákna do mikin nebo spacáků, dokonce i na koberce.
5: Takže moje láhev od limči může být příště mikina? Hustý.
6: Přesně. Každá petka má šanci na nové využití, jen ji musíš hodit do správného kontejneru.
5: Jasný, žádný problém. Dopiju, zmáčknu a vytřídím do žluté.
7: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
8: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
9: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
10: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
11: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
12: No jistě.
11: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
12: No jistě.
11: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
12: No jistě.
11: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
13: Na zahradu, na terasu, Tyton, Tyton, dlažby, ploty, sluší všude přitom, Tyton.
14: Nadčasové plotové tvarovky Venecia od Dytonu, 5 atraktivních odstínů. V síti stavebnin Tradix nyní se slevou víc než 17%. Více na tradix.cz.
15: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
16: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na naší pobočce v Ostravě, Opavě, v Olomouci nebo ve Zlíně. Home Credit. Pro lepší příběhy.
17: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro vepřovou panenku 1 kg za 129,90 a okurku za 12,90 za kus. Byla. To dobré začíná u nás.
18: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
19: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
18: Vážně?
19: Já mám Lelosy na sobě celý den.
18: Lelosy. Too comfortable to take off.
1: Už vás nebaví na dětských akcích jen čekat, až se děti vyřádí? Přijďte na Fun Days! Tady Vlasta Korec, zvu vás na Fun Days! Festival, kde se zabaví nejen děti, ale také dospělí. Fun Days! Už 3. října na Černé Louce v Ostravě. Přijďte si užít nový rodinný festival v Ostravě.
20: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Bourá se na Vyškovsku, dávejte si pozor v Uřicích, kde se srazilo osobní auto s traktorem. Místo je s opatrností průjezdné. A dál opatrně na Novojičínsku, tam je nehoda mezi Počtátem a Jakubčovicemi nad Odrou, kde teď zasahují i záchranné složky.
21: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% spojištění vašeho vozidla zpět. www.koopilot.cz.
22: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Radio.

0: Posloucháte Hit Radio, tohle je páteční snídaní šampionů, lehce netradiční, stále vám vysíláme z auta, krásné ráno. Aktuálně jsme na Hradecké dálnici na D11 ve směru na Prahu, 21. kilometr. Provoz docela v pohodě. No a nás by zajímalo, my jsme se tady se Směn dali do debaty, co tak jako posloucháme v autě, když někam jedeme, tak co máme jako za písničky, tak samozřejmě Hit Radio.
1: Jasně, tak my jsme teďka úplně v pohodě, my tady rádio máme zapnutý, takže playlisty řešit nemusíme.
0: No možná se ptáte, co tady za rádio posloucháme my, no tak náš šéf to tady přepíná a říkám si, Kozub dneska není v práci, nebo jak to je teda?
1: No nicméně, co se týká těch playlistů, tak kdo to u vás doma řeší, když jste třeba s partnerem nebo s celou rodinou nebo s kamarádama někde na výletě, tak kdo vlastně?
0: Já si myslím, že to řeší ten, kdo má v ruce volant, protože asi mi dáte zapravdu, nejhorší jsou takový ty překlikávači, přepínači, jo, že si řekne, no už mě to nebaví po 10 vteřinách, dám tam něco dalšího a to si myslím, že budeš přesně ty, jasně.
1: Je to přesně tak.
0: Je to přesně. A ty jsi tady dneska vzala sebou ukulele?
1: No, já si myslím, že občas není od věci si jen tak jako zaspívat v tom autě. A mě by napadlo, jako umíš třeba cizí zeď? One Man Show?
0: Cizí zeď? Tak zkusíme to.
1: Zaspíváš si to se mnou?
0: Zkusíme to.
1: No tak jo, tak já vytahuju ukulele, snad to bude slyšet. Tak jo. Rádím píšem
0: na cizí zeď.
1: Počkejte, naladíme to.
2: Rádím píšem na cizí zeď. A další jed, plodí další jed. A to, že každý může mít svůj hlas, neznamená, že musí soudit nás. Rádi píšem na cizí zeď. A další jed, plodí další jed. A to, že každý může mít svůj hlas, neznamená, že musí soudit nás.
0: Já bych to nechal asi možná na absolutních profesionálech. Tak pojďme si dát cizí zeď Fetru Hit Rádia. A my vás zdravíme z cest. Dneska
1: otočka bruta.

0: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
1: Auto na celý měsíc zdarma? Ano, slyšíte správně. DR Automobiles je od 1. do 14. října v Avion Shopping Parku. Čekají na vás stylové vozy už od 350 tisíc korun. A navíc můžete vyhrát jedno z nich na celý měsíc zdarma. Stačí přijít k expozici a zapojit se do soutěže. DR Automobiles. Auto, které vás může překvapit. Více na dr-automobiles.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
4: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop.
5: Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu.
4: On air.
6: Online.
4: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
7: Je 8 hodin, krátké zprávy a David Račák. Neoprávněné podání návykových látek jinému člověku bez jeho vědomí bude asi trestné. Sněmovna podpořila v úvodním kole novelu, která řeší přidání omamné látky do nápoje, tedy takzvaný drink spiking. Jde ale také o přimíchání omamné látky do jídla nebo o její injekční podání. Francie by se mohla stát terčem pokusu o útok s pomocí dronů naloženého výbušninami. Takovému útoku čelilo letiště v německém Lipsku. Řekl to prezident Emmanuel Macron. Francie zatím žádné útoky tohoto typu nezažila. No a tenistka Linda Nosková vnímá páteční semifinále poháru Billie Jean Kingové proti Španělsku jako odvetu za loňskou porážku ve skupinové fázi kvalifikace. Šestá hráčka světa a letošní wimbledonská šampionka by měla v týmu kapitánky Barbory Strýcové opět plnit roli jedničky. A ještě navštívíme náš region.
8: V Ostravské katedrále Božského spasitele se staví
7: Barbory Strýcové opět plnit roli jedničky. A ještě navštívíme náš region.
8: V Ostravské katedrále Božského spasitele se staví a zvukově připravují nové varhany.

0: a částečně ubývat na oblačnosti. Nejvyšší teploty 13 až 16 stupňů.
1: Motopark Čistí sklady. Předváděcí a skladové motorky za bezkonkurenční podzimní ceny. Nečekejte a vyberte si tu svou na motopark.cz.
2: Dobré ráno, šampione.
3: Ať zrovna vyhráváš, nebo ráno dáváš jen tak tak, jsme tady pro tebe. Jsme tvoje snídaně šampionů s Michalem a Jasmin.
4: Hezké ránko.
2: Krásný ráno z auta.
5: Snídaně šampionů.
4: Vy, kdo jste nás začali ladit až teď, tak si říkáte, z jakýho auta. Ano, my vám celé ráno vysíláme z cest. Byli jsme za naší výherkyní v finále soutěže Kdo pak to zvoní za paní Šárkou v Nymburce. Ta od nás získala 50 tisíc korun a teď se vracíme zpátky k nám do studia.
2: Teď jsme zrovna teda zastavili na benzínce, tak možná my si konečně zbytek posádky můžeme dojít na ten slibovaný záchod. Děkujeme.
4: No a my vám posíláme další skvělý hity. Tak pojďme na muziku, chvíli po osmé, snídaně šampionu s vámi.
1: Hit Radio

0: Radio, páteční snídaně šampionů, lehce netradiční, stále vám vysíláme z jedoucího vozu a přejeme vám krásné ráno. S vámi Michal a Jasmin a my se tady bavíme o seriálech lomeno pořadech, protože nevím, jestli jste to zaregistrovali, včera vyšel nový díl Polreicha.
1: Ano, šéfe.
0: Včera vyšel nový díl Ano, šéfe, přesně tak. A mě tak zajímalo a říkal jsem si, kolik vlastně šéfovi je. A byl jsem teda velice překvapený, protože já jsem mu typoval nějakých tak 50, 55.
1: No tak počkej, tak to si. Já si myslím, že mu je třeba 59.
0: Bude slavit 70. Bude slavit 70. A já si říkám, že bych si hrozně moc přál, za prvý, abych se toho věku dožil, já, a za druhý, abych vypadal takhle stylově jako pan Polreich.
1: No počkej, mně přijde Zdeněček, že je jako hodně pěkný, že vlastně zraje jako víno, a to mě štvete vy chlapi, jo, vy opravdu to takhle máte, že vypadáte s tím věkem čím dál tím líp. A já taky miluju Ano, šéfe, ten včerejší díl jsem teda ještě neviděla, ale musím to dokoukat právě kvůli Zdeňkovi, on i vypadá fakt strašně dobře, má strašně dobrý styl, jakože bratelný, hratelný, jak to
0: říká. Já si myslím, že on vypadá dobře, protože samozřejmě asi jí jenom kvalitní jídlo, kvalitní suroviny, ale občas si říkám, jestli se nebojí, že když jede někam do nějakého podniku a navaří mu tam, že mu to, aby mu to třeba 10 let nepřidalo, jo, podle toho, co mu donesou na stůl. Posloucháte Hit Radio, snídaní šampionů, pojďme na další muziku a my vás stále zdravíme auta a samozřejmě z auta a i vás ostatní řidiče, kdo tady s náma možná okolo nás teďka právě jedete, tak pojďme na hity.

0: to zvoní s Hitrádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
1: No, stále přijeme krásné ráno z Hitrádia a hlavně taky z auta. Dnešní snídaně šampionu je snídaně na cestách a my jsme dneska v 7 hodin a 10 minut zakončili soutěž Kdo pak to zvoní. Rozdali jsme vám 50 000 korun. Vyhrála i paní Šárka z Nymburka. A teď je otázka, co s těma penězma Šárka udělá?
2: A hlavně kam se je potom zašije, protože my Češi jsme strašní skrblíci a schovávači peněz. Klasika je nějaká matrace, že jo? Nebo kam se lidi schovávají peníze pořádně?
1: No tak, kdybych nějaký peníze měl, tak bych se je schoval do šuplíku. Jo, tam bych asi bych se je dal do šuplete, co ty?
2: A nebo roličky od to, ale nějakou pro někdo dělá, což je teda hustý. To já bych třeba omylem vyhodila, co potom?
1: A do matrací se to neschovává, ne?
2: Tak jo.
1: Myslíš?
2: Jo.
1: A co vy schováváte nebo neschováváte? Tak schválně. Představte si, že vám domezuje 50 000 korun, tak kam byste ty peníze schovali? A teďka lidi si říkají, no tak to by padlo hnedka tady na tohle.
2: Na tankování,
1: jen to hvízne. Tak nám klidně dejte vědět, napište nám, budeme se těšit na vaše zprávy, no a vy se můžete těšit za malou chvíli na aktuální dopravu a taky samozřejmě další skvělý hity. Tak hezké ráno z cest.
0: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz. Podzim je skvělý s Hitrádiem. Když se probudíte do mlhavého rána a víte, že i tak to bude skvělý den. Takhle zní podzim s námi. Hitrádio. Zlepši si náladu. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
4: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
5: Když jde o zdraví.
3: Přejděte k Lidlovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
4: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
6: Řešíte, jak ušetřit za vytápění? Nebo se připojit k tepelné síti? Přijďte to probrat osobně. Veolia Energie pro vás otevřela nové zákaznické centrum v přízemí komplexu Nová Karolina Park v Ostravě. Od pondělí do pátku vám naši odborníci rádi poradí. Veolia Energie. Více na vcr.cz.
7: Ale, něco se vám doma nezdá? Chtělo by to alespoň menší rekonstrukci? Tak nezapomeňte na novou ložnici, aby se vám o ní jen nezdálo. Právě teď máme v Prospánku slevy až 30% na vybrané postele, matrace i polštáře. Tak si přijďte vybrat do prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
8: Auto na celý měsíc zdarma? Ano, slyšíte správně. DR Automobiles je od 1. do 14. října v Avion Shopping Parku. Čekají na vás stylové vozy už od 350 000 korun. A navíc můžete vyhrát jedno z nich na celý měsíc zdarma. Stačí přijít k expozici a zapojit se do soutěže. DR Automobiles. Auto, které vás může překvapit. Více na dr-automobiles.cz.
9: Under Armour makes you better.
10: Už 30 let. Chceš botu, která drží krok s tvým výkonem a zároveň skvěle vypadá? Poznej nové běžecké boty Heartbeat Runner 2 od Under Armour. Měkké tlumení přináší pohodlí hned po obutí. Výrazné elegantní linie zaujmou na první pohled. Objev perfektní spojení výkonu, pohodlí a designu. Tohle a mnohem víc najdeš v Under Armour Brandhouse Ostrava Forum Nová Karolina nebo na underarmour.cz.
0: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
11: Nákupy v onlineshop.cz.
12: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v onlineshop.cz.
11: www.onlineshop.cz.
5: e-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. e-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
13: Jsem hrdina, jsem hrdina.
14: Co tady blbneš?
13: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
14: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
13: Vše na 211.cz.
14: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
13: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
15: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětiráje.cz.
16: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například vodňanská kachní prsa nebo čtvrtka sous vide za 149,90. Flora margarín kilo za 89,90 a Maggi, dobrý hostinec, Amore Mio nebo Magic Asia za 29,90 až do 29. září. Kaufland.

0: Nejlepší dopravní servis a Bára Purkartová. Odstavený osobák teď překáží na dálnici D48, stojí na kilometru 28 ve směru na Příbor, kde blokuje jeden pruh. A opatrní, buďte taky na D1, kilometr 314 směr Ostrava. Tam je odstavené nákladní auto a můžete se taky krátce zdržet.
1: Karavany HK.cz. Potřebujete malý a lehký karavan? Chcete nový za super cenu? Malé karavany za super ceny na www.karavanyhk.cz.
2: Hit Radio Orion.

0: Ranní update.
1: Je 8:30, hezké ráno, rozhledny patří dlouhodobě mezi nejatraktivnější turistické cíle v České republice. Přestože rozhlednový boom v poslední době trochu opadl, v celosvětovém měřítku se Česko může řadit mezi rozhlednové velmoci. Aktuálně se uvádí, že je u nás téměř 500 rozhleden a vyhlídkových věží. Možná se blíží konec nadvlády hamburgerům. Řetězec s rychlým občerstvením McDonald's vsadil kvůli mladým na kuřecí. Chce tak vyhovět rostoucí oblibě tohoto masa mladé generaci Z, která se stává důležitou zákaznickou skupinou. Roli hraje i zdražování hovězího. No a kandidátem na nejhoršího hlídacího psa na světě je zlatý retriever Nash ze San Diego. Když zloděj vstoupil do domu, Nash ho přivítal smíčkem v puse a vrtěním ocasu. Krátce na to dorazila policie a lupiče zatkla. Při prohlídce domu si Nash chtěl hrát i s policisty. Tipné video koluje po

0: Tohle je Rozalin Snap a tohle je páteční snídeň šampionů na Hit Rádiu. Stále se vám hlásíme z cest. Stále jsme na cestách, celé ráno vám vysíláme z auta. A my tady mezi vstupama samozřejmě věnujeme přípravě, ale taky se občas potřebujeme tak trochu zabavit a tak vzpomínáme na oblíbené hry, které se dají hrát během cestování v autě, takže tady proběh slovní fotbal.
1: Tichá pošta, hráli jsme tady prší, dokonce na ukulele jsme hráli.
0: Jasmin má ráda tichou poštu, když já jsem potichu, to má nejradši. Co se ještě dá hrát takhle na cestách, ať už třeba k moři nebo kamkoliv?
1: Já nevím, jak se to jmenuje, ale viděla jsem to na TikToku a Instagramu, že vlastně dostaneš první a poslední písmeno nějakého slova a ty musíš vymyslet slovo z těch písmen, co z toho startovního a posledního.
0: Chápeme. Kdo nám dá první a poslední písmeno? Náš šéf Michal.
1: Tak dej první a poslední.
2: Tak první písmeno bude H a poslední písmeno O.
1: Já to postartuju na no tak.
0: 3, 2, 1, teď. Tak já nevím, ty víš, napadá ti něco? No. Mě napadlo Hit Rádio, ale nechtěl jsem ti to vzít, že jo? A nebo třeba, takže první H a poslední O, jo? Takže H, O.
1: No tak to si můžete taky zahrát v autě.
0: Super plán. Tak další plán pro vás jsou další hity za malou chvíli a my vám přejeme z auta, z cesty krásné páteční ráno, šampioni.
3: Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz.
4: Už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
5: Vážně? A co umí?
4: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
5: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
6: Co se týče spánku, máme vše. Od A po Z. Vše pro váš kvalitní spánek najdete v Dormeu. Získejte slevy až 70% na matrace, přistýlky, přikrývky, polštáře, povlečení, deky, prostěradla, rošty, postele, chrániče, matrací. Zapomněla jsem na něco? Přijďte to zjistit k nám do prodejny. V Ostravě v OC Nová Karolína.
7: Zrodila se na moravských loukách a mezích nedaleko Hustopečí. Jmenuje se jako nádherná řeka Bečva. Je jediná, která má v sobě tajnou ingredienci. Lásku k přírodě. Bečva. Šunka nejvyšší jakosti z tradičního moravského řeznictví Váhala. Z každého zakoupeného kousku šunky Bečva přispějeme na obnovu postižené řeky. Nechte svou chuť unášet na vlnách Bečvy.
8: Je, schořela mi kulma.
9: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
10: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Rychle doručíme i herní monitor Acer, který vám zajistí úchvatně plynulý obraz v každé hře. Datart, opravdový elektrospecialista.
11: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
12: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
13: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
14: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
15: Specializované gastroenterologické oddělení nemocnice Agel Ostrava Vítkovice hledá všeobecné sestry na endoskopické pracoviště. Vaši odbornost oceníme respektem i výborným zázemím oddělení. To vše s nástupním bonusem až 150 000 korun. Přidejte se k nám. Nemocnice Ostrava Vítkovice.agel.cz. Sekce kariéra.
16: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sazimelesynovegenerace.cz.
17: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro kachnu chlazenou 1 kg za 69,90 pouze v pátek a jablko Gala Česká farma 1 kg za 29,90. Byla. To dobré začíná u nás.
18: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
19: Hit Radio.
20: Zlepši si náladu.
19: Zlepši si náladu.

0: to zvoní s Hitrádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 tisíc, ještě než vyrazíš do práce.
1: Posloucháte Hitrádio, páteční snídaní šampionů, to nám dělá velkou radost. A velkou radost jsme dneska vezli do Nymburka. Bylo tady velké grand finále soutěže Kdo pak to zvoní a paní Šárka si vyhrála 50 tisíc. Takhle v pátek po ránu, paráda.
2: My jsme s váma celý měsíc soutěžili, každý den v 7:10 jsme zvonili a vy jste vždycky doufali, že to bude u vás doma. A někdo to štěstí měl?
1: Spousta z vás si ze 100 tisícového koláče ukrojila nějakou část, paní Šárka dneska, jak bylo řečeno, 50 tisíc korun. No a myslím si, že můžeme se vrátit k tomu, jak to vlastně teda v těch 7 hodin a 10 minut znělo. Pojďme na to.
3: 7:10 nebudeme to protahovat, jdeme zvonit právě teď. Startuje minuta a vy všichni, kdo jste registrovaní do soutěže, se běžte podívat ven, jestli tam náhodou nestojíme my dva, já a Jasmin, a někdo nám otevírá. Budete Šárka! A obrovský pes tady je, pane bože, pane bože! Šárko, jestli můžete jít potom sem k nám, já nemám tak dlouhý kabel. Šárko, dobré ráno. Dobré ráno, Michal Knejp, těší mě. Vy jste na nás normálně číhala 50 tisíc korun, ještě jste na nás nepustila toho psa.
4: Já, ty to štěně.
3: To je štěňátko, je vyšší než Jasmin.
4: Já!
3: 50 tisíc korun, paní Šárka. Paní Šárka je vítězka naší soutěže. Dopak to zvoní, spočítejte to, já nevím, jestli Jasmin 5 tisíc neubrala. 10x5. 50 tisíc korun, tak moc gratulujeme.
1: Moc gratulujeme, my hlavně taky děkujeme vám všem, kdo jste se do soutěže Kdo pak to zvoní zapojil, protože vás byly stovky, tisíce, jenom pár z vás mělo to štěstí, nicméně dost možná pro vás určitě v budoucnu něco nachystáme. Tak děkujeme, posíláme další muziku a pak, protože už bude 9, tak se spolu rozloučíme. Tak hezké ráno z Hitrádia a hezké ráno, stále jsme na cestách, stále jsme na dálnici, krásné ráno.

0: Verona, Hey Boy, a tohle je páteční hitrádio Snídaně šampionů, která byla dneska něčím naprosto speciální. Myslím si, že to byla premiéra v českém éteru, protože my jsme vám od 6 do 9 vysílali a stále vysíláme ještě z auta a krásně to vychází, protože my se jdeme pomalu loučit a my akorát míjíme ceduly hlavní město Praha, jsme zpátky doma.
1: Já se přiznám, že je mi trošku smutno, já bych si to klidně protáhla a klidně bych tohle dělala častěji, protože to s váma takhle z toho auta bylo úplně boží.
0: Já jsem říkal tady šéfikovi, který řídí, který ho mám doslova, jak se říká, celý ráno za zadkem, protože my tady k sobě sedíme jakoby zády, že bychom to mohli aplikovat každý pátek. Tak uvidíme, třeba něco podobného nachystáme, nicméně my vám moc děkujeme, že jste s náma strávili páteční ráno, takové speciální ráno. Přejeme vám hezký víkend, prodloužený víkend, pokud se vás to týká, protože v pondělí je volno a my se slyšíme v úterý.
1: Zase od 6 do 9, tak se těšíme.
0: Mějte se krásně, šťastnou cestu všem a užívejte si víkend a zvládněte pátek. Čau!
1: Ahoj!

Začněte den skvělým jogurtem. Český řecký jogurt Greek od Olmy. Olma. Mléko naší země. www.olma.cz

0: Nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska v Ostravě u křižovatky ulic Výškovická a Pavlovova došlo k nehodě osobního auta s nákladňákem, tak tam čekejte silný provoz. A ve Zlíně v Hradské ulici vyšetřuje policie nehodu dvou osobních aut, i tam počítejte s omezením provozu. Co se děje na cestách, pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 724-299-199.
1: Přívěsy HKCZ, specialista na prodej profi přívěsů a náhradních dílů. Přívěsné vozíky, náhradní díly a příslušenství na www.přívěsyhk.cz.
2: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
3: Vychutnejte si v Bile plno dobrých věcí za dobré ceny. A teď jsme vám ještě blíž. Nově pro vás otevíráme prodejnu Bila v Ostravě v prodloužené ulici. Přijďte a využijte 7% slevu už na první nákup z Bila aplikací. Až do úterý máme v akci okurku v Bila klubu za 11,90 za kus, sleva 52%. Bila. To dobré začíná u nás.
4: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
5: Změňte svou zdravotní pojišťovnu za 5 minut na vozp.cz.
6: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Orion.
9: Dobré dopoledne, krátké zprávy má Jana Lipovská. Strany sněmovní opozice dnes oznámí svůj postup při snaze vyslovit nedůvěru vládě. Zástupci ODS, KDU-ČSL, Starostů, Pirátů a TOP 09 už mají sebraných 50 podpisů potřebných ke svolání hlasování. Očekává se, že dnes odevzdají návrh předsedovi sněmovny Tomiu Okamurovi. Ostrava chce v Nové Vsi vybudovat tréninkové fotbalové centrum. Na jeho vzniku bude město spolupracovat s Moravskoslezským krajem, který mu poskytne pozemky o rozloze více než 131 tisíc metrů čtverečních. Investiční záměr chce mít město hotový v lednu. Hormuzským průlivem proplulo přibližně 60 nákladních plavidel, která převezla největší objem ropy za den od začátku července. Dohromady bylo převezeno asi 22 milionů barelů ropy. Zhruba 40 z těchto plavidel koordinovalo svoji ochranu s americkou armádou. Čeští kajakáři a kanoisté získali na mistrovství Evropy ve vodním slalomu v Itálii stříbrné medaile v závodech hlídek. Krejčí, Prskavec a Novák se v silné disciplíně vrátili na stupně vítězů. Na úspěch navázali Chaloupka, Kratochvíl a Rohan, kteří rovněž předvedli bezchybnou jízdu. Nad jejich síly byli jen Francouzi.
10: Motopark čistí sklady. Předváděcí a skladové motorky za bezkonkurenční podzimní ceny. Nečekejte a vyberte si tu svou na motopark.cz.
0: Dneska u nás bude oblačno a zataženo s občasným.
10: Nečekejte a vyberte si tu svou na motopark.cz.
0: Dneska u nás bude oblačno a zataženo s občasným deštěm, na víkend se ale vyjasní, nebojte se. Na

teď už nově jenom Miley. A Hit Radio Orion s vámi i takhle při pátku. Díky, že jste s námi i vy. Před námi je prodloužený víkend, takže máme krásné 3 dny na to pořádně si odpočinout a třeba i něco podniknout v našem regionu. V Ostravě bude Noc vědy, Den rodin v Karolíně, na Slezsko-Ostravském hradě bude vinobraní, na Sovinci se chystá historický program, no a v sobotu se ve Vítkovicích loučí s kariérou Milan Baroš. Jen teda pozor na to pondělí, jeden české státnosti a velké obchody nad 200 metrů čtverečních musí mít povinně zavřeno, takže si to užijte, odpočíňte si. A hlavně si teda, hlavně v neděli si zkontrolujte ledničku, protože v pondělí asi úplně nechcete zjistit, že doma nemáte ani mlíko, ani chleba, nic k večeři. To už na ten prodloužený víkend by nebylo nic fajn, jo, vařit jenom z kečupu, že? Takže v neděli si pokupte, co potřebujete, obchody se otevírají zase v úterý. Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Marion, pěkný den od Karly. No a na Ostravsku se teď odehrál jeden opravdu bizarní houbařský rekord. Muž se vracel z lesa, zlomil si kotník a v nemocnici při ošetření mu naměřili neuvěřitelných 8,83 promile. Doktorům řekl, že měl jenom 1,5 piva. Jako tomu asi doktoři úplně nesežrali, protože no to vypadalo, že vypil celý pivovar, jo. A vy, až půjdete na hřiby, tak dávejte pozor, co si z lesa nesete. Sbírejte prosím vás jenom hřiby, nezbírejte rekordy v počtu promile. A já to pořád jako nepobírám. 8,83 promile, jako to se fakt dá. Já se to musím vygooglit, to jako není možné, že to přežil tenhle týpek. Nechápu.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Tatra, Piknik, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90. A Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90. Až do 29. září. Kaufland.
2: Maxi.
3: Noční návštěva ledničky prozrazena. Paru, ty jsi mě slyšela?
2: Maxi. S tou vrzající podlahou a dveřmi tě slyší i sousedi. Zítra jedeme do Baumaxu. Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až 35%. Platí do konce září.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
7: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.

0: poblíž hlavní třídy. Více na skautská.cz.
1: Tak kápni božskou, jak si to obešla? Nikdo se nestane nejlépe hodnoceným dodavatelem energií jen tak.
2: Ale pánové, jen jsem dělala, co lidi chtějí. Přehledná apka, jednoduchý přechod, ceny mezi nejnižšími na trhu a jistota až do roku 2029. Fonergy, nejlépe hodnocený dodavatel elektřiny a plynu. Férové ceny energií od Fonergy.
3: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
4: Trenírkarna.cz.
5: Hlášení pro lovce slev.
6: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%.
7: No to není možný.
6: Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenírkarna.cz.
8: Krajský úřad Moravskoslezského kraje vás zve na Den otevřených dveří. Přijďte si v pondělí 28. září prohlédnout hejtmanství a užít si bohatý doprovodný program. Těšíme se na vás od 9.30 do 13 hodin na Krajském úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě. Více na msk.cz.
9: Co se týče spánku, máme vše od A po Z. Vše pro váš kvalitní spánek najdete v Dormeu. Získejte slevy až 70% na matrace, přistýlky, přikrývky, polštáře, povlečení, deky, prostěradla, rošty, postele, chrániče, matrací. Zapomněla jsem na něco? Přijďte to zjistit k nám do prodejny. V Ostravě v OC Nová Karolína.
10: Sezakovám v Ostravě, Opavě a Třinci vyřeší ucpaný odpad, zmonitoruje kanalizaci a nebo vyveze žumpu. Auta mají malá pro domácnosti a velký mašiny na těžký kál, i na ten nebezpečný. Tak nečekej a volej Sezako.
11: Chcete zasadit ovocný strom? Teď je ten pravý čas. V zahradnictví z Pomyšl najdete jabloně, třešně, meruňky, broskve a další druhy. Strom, který zasadíte dnes, bude dělat radost vašim dětem i vnoučatům. Nakupujte online na zahradnictví z Pomyšl.cz nebo přímo ve Spomyšli. Zahradnictví z Pomyšl. Vaše online zahradnictví.
12: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A jablka červená kilo s apkou pouze za 14,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
13: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
14: No jistě.
13: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
14: No jistě.
13: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
14: No jistě.
13: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
15: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hitrádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
16: Podzim je skvělý s Hitrádiem. Když jste zase v práci a ve škole s celou partou a chystáš se na finish roku. O podzimní soundtrack se ti postaráme my. Hit Radio, zlepši si náladu.

Je pátek 25. září a i dneska, přesně v poledne, k obědu vám Jirka Pelnář jako desert naservíruje srdcovky. Hity vašemu srdci blízko. Nedávno jsme tady řešili, kam zmizela Dajdou, úžasná zpěvačka éterická, kterou v 90. objevil Eminem, že o ní jako dlouho nebylo slyšet. A ona se stáhla, věnovala se hodně rodině a jako osobnímu rozvoji. Jsem si říkala, jaká je to škoda, protože ty její písničky jsem úplně milovala. A světe div se, Dajdou se objevila na veřejnosti s tím, že rovnou vydává nové album a světové turné. Bude. Tak to je dobrá zpráva pro fanoušky Dajdou. Co říkám?

0: Na Hitrádiu Orion s vámi Karla Michalíková, na Instači mě můžete sledovat jako karla.michalíková, mě tam najdete a najdete tam samozřejmě i Instač Hitrádia Orion. Zrovna teď jsme vám tam přidali rekapitulaci z rána, kdy díky naší soutěži Kdo pak to zvoní, si někdo z vás registrovaných přímo u dveří vyzvedl 50 tisíc. Tak na to mrkněte, ta radost byla veliká. No a pro vás ostatní teď tip, kam vyrazit. Hezký den.
1: Co se děje na Moravě a ve Slezsku?
2: Hledáte programu, kterého se zabaví děti i dospělí? Pak vyrazte na Fun Days, rodinný festival zábavy na Černé louce v Ostravě. V sobotu 3. října vás čeká den plný her, pohybu, tvoření a dobrodružství. Vyzkoušet si můžete mini elektroauta, gaming, simulátor jízdy, laserovou střelnici, 3D tisk, kreativní dílničky nebo pořádné skákací hrady. Připravené jsou také soutěže, workshopy, zajímavé besedy a spousta dalších aktivit, u které si na své přijde celá rodina. Tak vezměte děti, rodiče, babičky i dědečky a přijďte si užít den plný zábavy. Fun Days na Černé louce v Ostravě, v sobotu 3. října.
1: Víme, co se děje v Moravskoslezském kraji. Hitrádio Orion.
3: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například a vyvážko Kolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90. Nebo Jar kapsle domičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Se Zakovám v Ostravě, Opavě a Třinci vyřeší ucpaný odpad, zmonitoruje kanalizaci anebo vyveze žumpu. Auta mají malá pro domácnosti a velký mašiny na těžký kál, i na ten nebezpečný. Tak nečekej a volej Se Zako.
5: Jsme firma FL Brány, český výrobce bran a plotů. Cenu si spočítáte na našem webu flbrany.cz. Prostě pohoda.
6: Láká vás nahlédnout do světa mlýnů? Zjistit, jak si naši pradědové zajišťovali obživu?
7: To vám ukáže návštěva vodního mlýnu Veselsky, Bartošovického mlýnu nebo větrného mlýnu na Nových Dvorech. Zemědělské stroje a expozici potravin zase najdete v Národním zemědělském muzeu v dolní oblasti Vítkovice.
6: S technotrasou objevíte místa, kde vznikla technika, průmysl i řemesla.
7: Naplánujte si výlet na technotrasa.cz nebo v mobilní aplikaci.
8: Festival Zdravá Ostrava v OC Futurum.
9: Nenechte si ujít 2 dny plné inspirace pro zdravější život. Odborné konzultace, zdravotní měření, yoga, ukázky zdravého vaření a mnoho dalšího vás čeká ve Futuru 25. a 26. září.
10: Obchodní centrum Futurum Ostrava.
11: Děcka, co jste to provedli 7.12. v Gongu, totálně vyprodané krhutko zub. No tak jsme se rozhodli, že vám prostě to nikdy neodpustíme a proto jsme přidali ještě jeden koncert 8.12. hned na druhý den. Svouknem to dvakrát, jdeme domů. A nezapomeňte, že lístky jsou na ticketportal.cz.
12: Jen si duši nepořeš.
13: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na naší pobočce v Ostravě, Opavě, v Olomouci nebo ve Zlíně. Home Credit. Pro lepší příběhy.
14: Vytvořeno s použitím AI.
15: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře. Prostě moderní a elegantní. K tomu vonné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
16: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
17: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
18: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
19: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno.
20: Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
21: A teď vám dám dobrou radu. Nenechajte si ujít Rožnovskou zahradu. Od pátku 25. až do neděle 27. září se konají v kempu Sport v Rožnově velké zahradnické trhy. Nejen burča, kvítka, stromky a maso uzené, ale i sekačky, sýry a zelíkyslé. Tak nezapomeňte, poslední víkend září.
22: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
23: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
24: Se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky 200 gramů s Kaufland Card Extra za 119,90 až do 29. září. Kaufland.
25: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
26: Řešíte, jak ušetřit za vytápění? Nebo se připojit k tepelné síti? Přijďte to probrat osobně. Veolia Energie pro vás otevřela nové zákaznické centrum v přízemí komplexu Nová Karolina Park v Ostravě. Od pondělí do pátku vám naši odborníci rádi poradí. Veolia Energie. Více na vcr.cz.
27: Hit Radio Orion.
28: Zlepši si náladu.
29: Zlepši si náladu.

0: My Chemical Romance na Hydrádiu Orion pomaličku, ale jistě dohrávají. Svátek má dneska Zlata, takže Zlatuškám jsme tuhle kapelu právě teď poslali. Všechno nejlepší, holky. Teď už nejlepší dopravní servise z Moravy a Slezska. Na Frýdecko-Místecku na průtahu Dobré bouralo osobní auto, nehodu tam vyšetřuje policie, tak počítejte s omezením provozu. A ve Šternberku v Sadové ulici bourali rovnou 3 osobní auta, tam je blokovaný celý jeden jízdní pruh. Co se děje na cestách, pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 724-299-199.
1: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
2: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
3: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
6: Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus z firmy Carireal. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až 500 000 korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsí. Jsme Carireal, několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více najdete na carireal.cz.
7: Aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Orion.
8: Hezké dopoledne, je 10 hodin, krátké zprávy přináší Jana Lipovská. Vodu z vodojemu Odolena voda není možné používat k pití. Čtvrteční odběry ukázaly nadlimitní koncentrace olova. Vodojem zásobuje vodou Hoštice, Husinec, Klíčany, Klecany, Máslovice, Odolenu vodu, Postřižín, Řeš, Sedlec, Větrušice, Vodochody a Zdiby. Jde o oblast s více než 20 tisíci obyvateli. Informační boj jako moderní vojenská operace je součástí mezinárodního cvičení Powerful World 2026 ve vojenském újezdu Libavá. Zapojilo se do něj na 300 vojáků z 13 zemí. Cvičení, které je největším odborným výcvikem NATO svého druhu v Evropě, potrvá do 2. října. Pražský archeologický ústav Akademie věd spouští webovou stránku s chatbotem. Novinka přibližuje minulost, opida závist, svět keltů a dobu železnou. Podrobnosti přidává archeolog Daniel Bursák.
9: Je tam výhoda, že ten uživatel může komunikovat s jazykem, na který je zvyklý. Někdy je třeba pro lidi složitější se ptát, protože se obávají třeba toho, jestli vlastně tu otázku formulují dobře, nebo se zkrátka třeba necítí komfortně v tom přiznat, že nějakému tématu takhle nerozumí.
8: Závist najdete na kopcích na pravém břehu Vltavy, na jižním okraji Prahy. Odborníci ji považují za nejvýznamnější a největší opidum ve střední Evropě. České tenistky dnes zabojují o postup do finále poháru Billie Jean Kingové. V semifinále se v Shenzhenu utkají se Španělskem. Vedle wimbledonské vítězky Lindy Noskové by mohla do dvouhry tentokrát nastoupit i finalistka londýnského Grand Slamu Karolína Muskem.
10: Motopark čistí skla

0: Ladíte a posloucháte Hit Radio Orion, pěkné dopoledne od Karly. No a dámy, dámy, kdy jste si naposledy dopřáli celý den jenom pro sebe, bez práce, povinností a neustáleho přemýšlení nad tím, co všechno ještě musíte stihnout. Přesně takovou příležitost to totiž nabídne už 9. října do Ženy Summit v ostravském Gungu. A co všechno se tam bude dít, tak to nám dnes prozradí zakladatelka projektu Vindy Šmehlík Krejčí. Vindy, vítej u nás.
1: Děkuji moc krát za pozvání, ahoj.
0: A začneme úplně jednoduše. Co je do Ženy Summit a s jakou myšlenkou vlastně vznikl?
1: Do Ženy Summit je největší počin naší vlastně edukační motivační platformy do ženy a vznikl z té potřeby toho, že ženy v našem regionu častokrát jezdily nebo častokrát jezdí třeba do Prahy a podobně na různé konference, eventy a vlastně když jsme s nimi byli ve spojení tam i online, tak jsme zjišťovali, že se cítí, že nemají vlastně blízko svého domova nic, žádnou komunitu kamarádek, známých podnikatelek, se kterou by vlastně mohli řešit to, co se jim v životě děje. Takže my jsme vlastně zareagovali na to, že chceme těm ženám tady v regionu nabídnout něco, co je nadregionální, něco, co má prostě přesah a i tu úroveň, řekla bych, jako velmi dobrou.
0: No a když se řekne ženský summit, tak si možná někdo představí konferenci pro úspěšné podnikatelky, ale tahle akce je možná i pro ženy, které nepodnikají a jednoduše jenom hledají inspiraci nebo potřebují trošku nakopnout do života, je to tak?
1: Ty jsi řekla naprosto perfektně, je to o tom, že samozřejmě se tam setkají ženy, které jsou podnikatelky, manažerky, ale zároveň ty, které jsou někde na začátku, ty, které v sobě mají, jak já říkám, ten oheň, které potřebují to prostředí, kde získají ty informace, jak se to dělá, samozřejmě získají nějaké kontakty, know-how, ale do Ženy Summit je právě jedinečný v tom, že myslíme i na tu naši ženskou, na tu osobní lidskou stránku, to znamená, neřešíme jenom business, čísla a podobně, řešíme to, že hele, když chceš podnikat a být v něčem dobrá a musíš tam skloubit někde rodinu, děti, svoje nějaké psychické, fyzické zdraví, tak to je všechno jeden balíček a nemělo by se na to zapomínat. Takže v tom jsme trošku jiní.
0: A woman power pořádná. My často slýcháme, že ženy vlastně zvládají všechno. Já to znám, já mám 3 děti, takže práce, rodina, domácnost, na sebe už jim moc času nezbývá. Vnímáš i vy, že ženy potřebují víc takových příležitostí, kde se můžou vlastně věnovat sami sobě?
1: Naštěstí mám skvělou zpětnou vazbu právě z menších eventů, které jsme třeba dělali, i tím, že sama hodně cestuju a povídám si s těmi ženami, tak je to přesně tak. Není to jenom to klišé, je to opravdu o tom, že ty ženy jsou v různých životních fázích. Některé už třeba tu kariéru mají za sebou a hledají novou cestu, jsou třeba vyhořelé, některé naopak to mají před sebou, řeší, co s těmi dětmi, které tam jsou nebo třeba teprve přijdou. A ta potřeba sdílet a vidět, že nejsme na to sami, že to, co já řeším, není ostuda. A ten pocit toho osamění, ať už jste máma s dětma doma, ano, anebo jste žena v tom vedení, která za všechno zodpovídá a za všechny, tak ten pocit osamění tam je. Takže ano.
0: Takže vlastně jeden den, který může přinést nové kontakty, inspiraci, možná i odvahu něco ve svém životě změnit. O tom se dneska bavíme a za chvíli se podíváme na to, co konkrétně čeká všechny návštěvnice do Ženy Summitu, protože to nebudou jenom přednášky. Chystá se tam třeba i velká relaxační zóna. Zůstaňte s námi.

0: Radio Orion. No a představte si, že na jednom místě potkáte stovky žen, poslechnete si zajímavé životní příběhy, získáte nové kontakty a ještě si stihnete dopřát i trošku odpočinku. Tak přesně to slibuje The Ženy Summit, který se uskuteční 9. října v ostravském Gongu a s námi je stále jeho zakladatelka Vindy Šmehlík-Krejčí. Tak ještě jednou krásné dopoledne, Vindy.
1: I vám.
0: Vítej u nás. Pojďme trošku teda nahlédnout do programu, na koho se mohou ženy letos těšit a jaká témata budete otevírat.
1: Bude to široké, my se totiž uvědomujeme, že ty naše ženy jsou vlastně z různých oborů, v různých životních fázích a to, co je propojuje, tak je nějaká jako touha růst, dejme tomu. Takže vlastně i tematicky my jsme v takových okruzích jako finance a růst, to znamená jednak, jak si nastavit třeba nějakou svoji cenotvorbu, ale zároveň jak vlastně v tom životě obecně nebát se prodat, ať už je to v soukromém či pracovním životě. Zároveň tam máme téma jako budování nějakého osobního brandu a vlastně toho, jakým způsobem komunikujeme i v rámci sociálních sítích, což to si budem, je prostě dneska extrémně důležité. A samozřejmě tam potom máme i témata, jako je AI, automatizace, vlastně jak využít ty dnešní nástroje k tomu, aby si vlastně i ta máma jako rozvolnila ty ruce, aby neseděla u těch mailů, aby nedělala ty rutinní věci a mohla to dělat trošku efektivněji a chytřeji, dejme tomu. Takže máme tam různá témata, na stage vystoupí zase ženy, které my si vybíráme z těch jako žebříčků nejúspěšnějších v Česku v různých oborů. Je tam Kateřina Beránková, Jenka Šmurdová, Natálie Vlčková a další. Vždycky se snažíme vlastně sem do regionu přivést někoho, koho byste tady třeba úplně běžně nepotkali, ať to má takový jako svěží vítr, ale samozřejmě pak tam máme ještě spoustu dalších jiných speakerů a mentorů.
0: Třeba loni to byla Táňa Kuchařová,
1: třeba.
0: Mě osobně zaujala i možnost individuálního mentoringu. Znamená to teda, že můžu přijít se svým třeba vlastním nápadem nebo problémem a tam mi přímo na místě poradí nějaký odborník, co s ním?
1: Je to tak, za mě mentoring ještě stále v široké společnosti hrozně jako podceňovaná věc. Přitom mezi těmi nejúspěšnějšími podnikateli, foundry, je vlastně to, že máte mentora, to je jako velký benefit v tom, že někdo kouká na váš problém bez těch emocí, bez těch strachů a obav a dokáže vám dát jiný pohled. Je to v úvozovkách trošku takový jako business terapeut a právě v rámci The Ženy Summit je příležitost k tomu si vybrat toho svého mentora, mít s ním bezplatně konzultaci, sednout si, podívat se na ten problém, který třeba řešíme a zároveň jsme tematicky volili tak, aby to bylo, že jeden je zaměřený na obchod, druhý je zaměřený vyloženě na třeba práci s penězi, cash flow, třetí je zaměřená na nějaké duševní zdraví a vlastně práci s tou vlastní kapacitou a je jich tam takhle široká škála.
0: To zní naprosto skvěle. A abychom teda nemluvili jenom o práci a osobním rozvoji, tak vy máte připravenou i takovou jako beauty a relax zónu. Co všechno si tam návštěvnice vlastně budou moci vyzkoušet?
1: Za mě je tohle jeden z nejdůležitějších pilířů vlastně summitu, protože spousta žen přichází kvůli tomu. Naše beauty relax zóny jsou vlastně bezplatné a je to o tom, že vytváříme takové prémiové lounge. Představte si, vejdete, voní to, někdo se o vás postará, udělá vám masáž rukou, někdo zase masáž hlavy, můžete si tam namíchat třeba nějaké jako esenciální oleje, budou tam vizážistky, takže je to v podstatě o tom, aby jste mohli networkovat u něčeho, co je velmi příjemné, to je taková jako neformální atmoška, ale zároveň vlastně si odpočinete. Není to jenom o tom, že prostě sedíte, nasáváte informace, člověk je přehlcený a častokrát z těch konferencí ještě víc unavený. My chceme, ať ta žena si prostě sedne, dá si ten drinčík, prosečko a nechá o sebe hezky pečovat.
0: Aby se cítila opravdu jako žena, se vším všude. Na závěr nás čeká samozřejmě i afterparty, jako každý rok. Kdyby si měla říct jednu věc, kterou by si měla každá žena ze summitu odnést, co by to bylo?
1: Rozhodně zážitek, protože to je něco, co chceme a ten zážitek může být v podobě, potkala jsem skvělý kontakt, který mě v biznesově nějak posunul, může to být, potkala jsem ženu, která prožívá to samé, co já, prostě třeba budeme kámošky, může to být vlastně úplně cokoliv, hlavně ať z toho má ještě druhý den, ten pocit, že wow, byla jsem na The Ženy Summit.
0: Já jsem byla loni a žila jsem z toho ještě 14 dní. Fakt, nádherná
1: akce.
0: Pojď nám prozradit praktické informace. Kdy a kde se teda The Ženy Summit uskuteční a kde si mohou naše posluchačky pořídit vstupenky, jestli teda ještě vůbec jsou nějaké.
1: Ještě tam nějaké jsou, je to 9. října v multifunkční aule Gong, takže tam se budeme na vás těšit, vstupenky klasika na našem webu dženy.cz a máme tam samozřejmě jako 3 typy vstupenek podle toho, co ta žena vlastně očekává, jestli tam jde spíš o tom jako užít si ty beauty relax zóny, nebo od toho očekává nějaký víc jako networking s nějakým jako profesním přesahem a tak dále. Může se to vybrat podle sebe.
0: Tak děkujeme Vindy za návštěvu, přejeme, ať se summit vydaří, ať je minimálně stejně úspěšný jako ten loňský ročník. A děkujem za návštěvu.
1: Děkuji taky, budu se těšit.
2: Nohy už vám tolik neslouží, ale přesto chcete být aktivní a soběstační? Seniorské elektrické vozíky a skútry Selvo vás dopraví bez pomoci druhých na nákupy k lékaři nebo třeba na výlet. Na Selvo nepotřebujete řidičák a ovládání je jednoduché. Přijďte si vybrat. BG Technik, výstavní 123/11, Ostrava Vítkovice.
3: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
4: V dnešním světě je fajn mít se na co spolehnout. Že po pátku přijde sobota, po zimě jaro, po září říjen a že každé ráno vyjde slunce. Stejně tak se můžete spolehnout na internet, televizi a telefon od nášnet.org. Na Novojičínsku a Hranicku jsme vybudovali kvalitní síť připojení, na kterou se můžete spolehnout, ať se děje, co se děje. Nášnet.org. Rychlý internet, televize a telefon.
5: Na zahradu, na terasu, Dyton, Dyton. Dlažby, ploty sluší všude přitom. Dyton.
6: Nadčasové plotové tvarovky Venecia od Dytonu, 5 atraktivních odstínů. V síti stavebnin Tradix nyní se slevou víc než 17%. Více na tradix.cz.
7: Je, schořela mi kulma.
8: To vyřeším, mám přece Richlard. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
9: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Připravte jídlo raz dva s etapečenkou. Uvaří, upeče i ugriluje vše, odkuřete po bábovku. Datart, opravdový elektrospecialista.
10: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
11: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
12: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na KB.cz.
13: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Skočte si pro Edušo zrnkovou kávu kilogram, dva druhy za 279,90 a jablko Gala Česká farma, jeden kilogram za 29,90. Byla, to dobré začíná u nás.
14: Vyměňte městský ruch za svěží vzduch a beskydskou přírodu s nádhernými výhledy. Český běh žen 2026 vás letos zve na golfové hřiště v Čeladné. Přijďte si zaběhat, načerpat novou energii a užít si den plný radosti. Sami nebo s rodinou, o kterou se postaráme. Zažijeme to spolu na Čeladné 27. září. Registrace na českýběhžen.cz. Český běh žen 2026. Z města do přírody pro zážitek, který zůstane v srdci.
15: Elvin, nebezpečně spolehlivá technika. Elvin prodej, to jsou grily, pily, traktory, sekačky i robotické, brusky, vrtačky, to je Elvin prodej. Skvělý výběr, skvělé ceny, skvělý servis, skvělá prodejna, skvělý e-shop. Ostrava Martinov, Turkovu 2 a e-shop elvin.cz.
16: Auto na celý měsíc zdarma? Ano, slyšíte správně. DR Automobiles je od 1. do 14. října v Avion Shopping Parku. Čekají na vás stylové vozy už od 350 tisíc korun. A navíc můžete vyhrát jedno z nich na celý měsíc zdarma. Stačí přijít k expozici a zapojit se do soutěže. DR Automobiles. Auto, které vás může překvapit. Více na drautomobiles.cz.

0: poblíž hlavní třídy. Více na skautská.cz.
1: Den rodin s Moravskoslezským krajem se nezadržitelně blíží. Už 26. září se můžete v Trojhalí Karolina těšit na Terezu Maškovou, kapelu Poetika, Míšu Růžičkovou, Vocirk, Trial Show Team a spoustu dalšího. Vstup je zdarma. Více na Facebooku Moravskoslezského kraje.
2: Ahoj, tady Tereza Mašková. Ráda bych vás pozvala 26. září na svůj koncert do Trojhalí Karolina v Ostravě. Těším se na vás.
3: Chceš práci, která má smysl, která nabízí unikátní příležitosti? Pracuj pro společnost Huisman a svoje výsledky můžeš vidět po celém světě. Vyrábíme špičková strojírenská zařízení již přes 90 let. Přihlas se na práce@huisman.cz a dělej, co tě baví. S Huismanem ze Sviadnova až do celého světa.
4: Jsme firma FL Brány, český výrobce bran a plotů. Cenu si spočítáte na našem webu flbrany.cz. Prostě pohoda.
1: Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

Tohle byla Anastasia, kdo nám tak hezky, krásně zpíval celé 3 minuty 30 na Moravu a do Slezska. Teď si dáme hitovku od Milese Smitha, jmenuje se Nice to meet you a věnujeme jí k svátku Zlatkám, taky vám všem, kdo třeba právě dneska 25. září slavíte narozky. A protože je před námi prodloužený víkend, tak to podle mě bude velká party, co? Takže oslavujte, já oslavuju, že je pátek, to mi stačí ke štěstí. A jo, zaspívá nám k tomu Miles Smith.

0: Hit Radio Orion.cz, to je náš web, kde si můžete počíst nejen o zprávách z našeho kraje, najdete tam i nabídku práce, informace o nás, moderátorech a taky komplet celý playlist, co jsme hráli, co hrajem, co hrát budeme. Taky tam najdete seznam všech aktuálních soutěží, které u nás běží a rozhodně mrkněte i na naše sociální sítě, tam je pro vás zase spousta vtipků, třeba z vysílání nebo takhle různě z Moravy a Slezska, co kde jako uvidíme, co nás zaujme. No prostě moc děkujeme, že jste s námi, ať už v práci nebo za volantem, a přejeme vám krásný pohodový pátek k té náladičce. Posíláme Evu Farnu.
1: Nabídka pracovních míst.
2: Baví vás stroje a máte rádi, když všechno šlape jak má? Tridas z Valašského Meziříčí hledá technika linky. Nabízíme zajímavou práci a volné víkendy. Více na tridas.cz. Firma Porgest z Valašského Meziříčí přijme právě tebe na pozici zámečník a automechanik. Pouze ranní směny. Vše na www.porgest.cz. Opakuji, www.porgest.cz.
1: Všechny nabídky najdete na hitradioorion.cz.
3: Co se týče spánku, máme vše. Od A po Z. Vše pro váš kvalitní spánek najdete v Dormeu. Získejte slevy až 70% na matrace, přistýlky, přikrývky, polštáře, povlečení, deky, prostěradla, rošty, postele, chrániče, matrací. Zapomněla jsem na něco? Přijďte to zjistit k nám do prodejny. V Ostravě v OC Nová Karolína.
4: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
5: Vážně? A co umí?
4: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
5: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
6: Jsem hrdina.
7: Co tady blbneš?
6: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
7: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
6: Vše na 211.cz.
7: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
6: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
8: Pozor, mimořádná zpráva. První mrazíky na naše území ještě neudeřily, ale od října očekáváme plné pneuservisy. Nečekejte na fronty a přezujte v Best Drive už v září. V Best Drive získáte 10% slevu na přezutí a jistotu kvalitní služby. Nečekejte, až bude plno. Přezujte v září v Best Drive s extra slevou 10%.
9: Jabloně? Máme. Třešně? Máme. Meruňky? Máme. Švestky? Máme. Všechno máme. Libovolné druhy ovocných stromů, keřů i tisíce druhů dalších rostlin? Máme. A když je máme my, můžete je mít výhodně i vy. Zahradnictví Spomyšl. Máme vše, aby se vaše zahrada měla líp. Udělejte si k nám výlet nebo nakupte online na zahradnictvíspomyšl.cz.
10: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozu spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
11: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online, nebo na naší pobočce v Ostravě, Opavě, v Olomouci nebo ve Zlíně. Home Credit. Pro lepší příběhy.
12: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sázímelesynovégenerace.cz.

0: nebo kytici pro radost. Naše prostory si můžete také pronajmout pro soukromé akce, oslavy, školení, setkání nebo zájmové činnosti. Přijďte na Dělnickou 14 v Havířově. DKV. Káva mezi květy. Místo, kde roste krása i smysl. www.kavamezikvety.cz.
1: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
3: GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
4: Lásko, jaký bys chtěla auto?
5: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, a aby mělo dost místa pro děti. No a aby moc nestálo, že jo?
4: Ale já myslel, jakou barvu.
5: Barvu? Je tak to nevím.
4: Stačí vybrat barvu. Vozy Bike vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bike. Jednoduše chytrá volba.
6: Teta drogérie je na každém rohu. Tak jsme šli za ní.
7: Tomas Arsov v Tetě?
6: Přesně, salonní péče je teď zase o kus blíž.
7: Vybrané produkty Tomas Arsov nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
6: Tomas Arsov, salonní péče, nyní ještě blíže vám.
8: Hit Radio Orion.
9: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.

0: Nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska na Zlínsku ve Slavičíně v Nádražní ulici. Dejte pozor na nehodu, dvou osobních aut, projíždí se s omezením. A v Orlové v Těšínské ulici se srazily 3 osobní auta. Tam počítejte s velkým omezením provozu. Co se děje na cestách, pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 724 299 199.
1: Karavany.hk.cz. Potřebujete malý a lehký karavan? Chcete nový za super cenu? Malé karavany za super ceny na www.karavany.hk.cz.
2: Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus z firmy CariRail. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až 500 000 korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsí. Jsme CariRail, několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více najdete na carireal.cz.
3: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
4: Trenýrkarna.cz.
5: Hlášení pro lovce slev.
4: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%.
6: No to není možný.
4: Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenýrkarna.cz.

0: rámci Rádia CZ. Hit Radio Orion.
1: Je 11 hodin, krátké zprávy přináší Jana Lipovská. Neoprávněné podání návykových látek jinému člověku bez jeho vědomí bude asi trestné. Sněmovna podpořila v úvodním kole novelu, která řeší přidání omamné látky do nápoje na takzvaný drink spiking. Jde ale také o přimíchání omamné látky do jídla nebo o její injekční podání. Na silnici 1/56 se bude od 5. října opravovat průtah Zábřehem částí Dolního Benešova na Opavsku. Silničáři tam za téměř 18 milionů korun vymění asfalt. Oprava potrvá zhruba měsíc a jezdit se bude kyvadlově. Francie by se mohla stát terčem pokusu o útok s pomocí dronu naloženého výbušninami. Takovému útoku čelilo letiště v německém Lipsku, řekl to prezident Macron. Francie zatím žádné útoky tohoto typu nezažila. Tenistka Linda Nosková vnímá dnešní semifinále poháru Billie Jean Kingové proti Španělsku jako odvetu za loňskou porážku ve skupinové fázi kvalifikace. Šestá hráčka světa a letošní wimbledonská šampionka by měla v týmu kapitánky Barbory Strýcové opět plnit roli jedničky.
0: Motopark čistí sklady. Předváděcí a skladové motorky za bezkonkurenční podzimní ceny. Nečekejte a vyberte si tu svou na motopark.cz.
2: Dneska bude oblačno, je zataženo lokálně s občasným deštěm, během dne už jenom na horách zaprší, večer bude přeháněk ustávat. Teploty 13 až 16 stupňů.
0: Hit Radio Orion.
2: Je pátek 25. září, já jsem Karla Michalíková, přeju vám krásné dopoledne a doufám, že se máte hezky, ať už následníte.
0: Radio Orion.
2: Je pátek 25. září, já jsem Karla Michalíková, přeju vám krásné dopoledne a doufám, že se máte hezky, ať už následníte kdekoliv.

ladíte Hit Radio Orion a tři nové naučné stezky na Valašsku, já si okamžitě píšu do svého to-do listu. Letos jsem totiž prošla tolik různých kopců a pohoří, že z toho mám hroznou radost a pořád mě baví zjišťovat, kolik krásných míst tady máme, vlastně kousíček za barákem. A teď teda přibyly další tři trasy. V Jablunce je to stezka Kotáry, co pamatuju. Ve Vsetíně můžete jít po stopách Josefa Sousedíka a z Pusteven do Kněhyně vede nová stezka o životě a tradicích v Beskydech. A já si letos říkám jednu věc, jako mě je skoro 40, mám 3 děcka a pořád toho zvládnu jako nachodit docela dost, jo. A hlavně, my to tady máme tak strašně krásné na Moravě a ve Slezsku. Pořád je co objevovat a tohle jsou další tři nové stezky. Tak já si je píšu na seznam a ptám se, kdo jde se mnou?

0: Je Rádio Orion, stanice, kterou hladíte a posloucháte. Pěkný den od Karly. Chlapi, tohle podle mě úplně chápou. Jeden int se tak bál o svoje auto, že si ho nechal jeřábem vytáhnout na terasu ve druhém patře domu. Dlouho totiž bývá pracovně v zahraničí a nechtěl, aby mu to auto někdo ukradl nebo poškodil. Takže to auto má místo garáže výhled z terasy. A já tomu jako trošku rozumím, pro spoustu chlapů je auto regulérní člen rodiny, že, pánové. A tohle je teda docela radikální řešení, kdo to má pořád sundávat a vyndávat, pokud teda i jeřáb není členem rodiny.
1: Kámo, včera jsem byl venčit našeho Rexe a nestačil jsem se divit. Ale fakt hrůza, cestou na zemi poházený plechovky, cíga, pytlík od pečeva, humáč.
2: Tak to je fakt bída. Vždyť koše jsou všude. A barevný kontejnery na třídění taky. Každý snad ví, že bordel se nehází na zem.
1: No, evidentně každý ne. Ale viděl jsem videjko, kde bylo, že těch barevných konťáků je u nás po republice přes milion, kámo. Milion! A k nejbližšímu to máš prej kolem 90 metrů. To je mega blíž, než to máš do školy.
2: To asi jo, no.
1: Hele, to video bylo super. V tom třídění jsme prej fakt dobrý.
2: Taky na tom makáme, ne? Papír modrá, plasty žlutá, sklo zelená, plechovky šedá, krabice od džusu oranžová, easy. Se vyznáme, ne?
1: Já si piš, v Česku nás třídí už 3/4.
2: Tak to je slušný.
1: Jo jo, a díky třídění a recyklaci obalů se ročně ušetří přes 400 milionů kubíků vody.
2: A to je jako kolik?
1: Vím já, třeba jako kdyby se sprchoval každý den, dvakrát a až do důchodu.
2: Tak ty máš počty jako můj matikář. Takže každá vytříděná plechovka nebo pytlík fakt něco znamená?
1: Přesně, tak až dopiješ, tak tu plechovku pošli do šedýho na kovy a já pytlík od čipsu do žlutýho.
2: OK, nejsme přece prasata. Třídění zdar!
3: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
4: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
5: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
6: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
5: No jistě.
6: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
5: No jistě.
6: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
5: No jistě.
6: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
7: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoroční koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
8: Festival Zdravá Ostrava v OC Futurum.
9: Nenechte si ujít 2 dny plné inspirace pro zdravější život. Odborné konzultace, zdravotní měření, yoga, ukázky zdravého vaření a mnoho dalšího vás čeká ve Futuru 25. a 26. září.
10: Obchodní centrum Futurum Ostrava.
11: Už vás nebaví na dětských akcích jen čekat, až se děti vyřádí? Přijďte na Fun Days! Tady Vlasta Korec, zvu vás na Fun Days! Festival, kde se zabaví nejen děti, ale také dospělí. Fun Days! Už 3. října na Černé louce v Ostravě. Přijďte si užít nový rodinný festival v Ostravě.
12: S mým hlasem mi pomohla AI. Pejsek, kočička ani další mazlíci nejsou věci. Jsou to naši parťáci a o parťáky by se člověk měl postarat. Proto Penny pořádá 3. a 4. října sbírku na pomoc mazlíčkům bez pánička. Zapojíte se také? Pomáhat mazlíčku má totiž velkou cenu. Penny, tlapky hezky česky.cz.

0: třídy. Více na skautská.cz.
1: Stavebniny Janík. Největší nabídka kvalitních betonových dlažeb, obkladů a plotových systémů. Nejžádanější skladem za výhodnou cenu. Stavebniny Janík.
2: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozu spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
3: Randíte?
4: A tohle znáte?
3: Bylo to fajn, ozvu se.
4: Sestěhujem se hned?
3: Zapomněl jsem peněženku.
4: Uděláme si selfiečko?
3: Promiň, volá manželka.
4: Mrkneme do pařížský.
3: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
5: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
4: Elite Date, seznamka pro vztah.
6: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
4: Elitedate.cz.
7: Hit Radio.
8: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

0: Robbie Williams, Come Undone na Hit Radio Orion pro vaši lepší náladu. I když je pátek, to už máme dobrou náladu všichni.
1: Dopak to zvoní s Hit Radiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: A dneska jsme jedné paní udělali dokonce ten nejkrásnější pátek v životě. Jasmin s Michalem ráno sedli do auta, osobně dovezli 50 000 paní Šárce, která se registrovala do naší hry, Dopak to zvoní. No a paní Šárka vůbec netušila, že právě jí jsme vybrali, ale zkusila opravdu 70 mrknout za dveře. A naše ranní dvojka tam stála. Pojďme si to připomínat. Pomeno.
2: 70, nebudeme to protahovat, jdeme zvonit právě teď. Startuje minuta a vy všichni, kdo jste registrovaní do soutěže, se běžte podívat ven, jestli tam náhodou nestojíme my dva, já a Jasmin, a někdo nám otevírá. Budete Šárka a obrovský pes tady je, pane bože, pane bože. Šárko, jestli můžete jít potom sem k nám, já nemám tak dlouhý kabel. Šárko, dobré ráno. Dobré ráno, Michal Knejp, těší mě. Vy jste na nás normálně číhala 50 000 korun, ještě jste na nás nepustila toho psa.
3: Já to nechlo, ty to štěně.
2: To je štěňátko, když je vyšší než Jasmin.
3: Vy jste nám měli takovou radu?
2: 50 000 korun, paní Šárka. Paní Šárka je vítězka naší soutěže. Dopak to zvoní, spočítejte to, já nevím, jestli Jasmin 5 000 neubrala. 10x5. 50 000 korun, tak moc gratulujeme.
0: Dnešním dnem končí soutěž, Dopak to zvoní. Věřím, že vás bavila, že jste se zapojili. Mnozí z vás si vyhráli pár tisícovek k dobru. A nezbývá, než se těšit, co pro vás zase brzy přichystáme. Teď už Backstreet Boys.

0: Jestli už se nějakou dobu říkáte, že byste se měli začít víc hýbat, tak teď máte docela dobrou příležitost. Do 30. září se po celém Česku otevírají sokolovny v rámci akce Sokol spolu v pohybu. Zdarma si můžete zkusit různé sporty, lekce nebo turnaje pro děti i dospělé. A na Ostravsku se můžete podívat třeba do Sokola Moravská Ostrava 1 nebo do Sokola Poruba. Konkrétní program najdete na stránkách jednotlivých jednot. Já už se tady na to taky dívám, louskám to a možná se taky zapojím. Pro dnešek se loučí Karla Michalíková, přeju krásný víkend, kdo ví, třeba i pro vás bude vyloženě sportovní, jako pro mě. Hezký den.
1: Vychutnejte si v Bile plno dobrých věcí za dobré ceny. A teď jsme vám ještě blíž. Nově pro vás otevíráme prodejnu Bila v Ostravě v prodloužené ulici. Přijďte a využijte 7% slevu už na první nákup z Bila aplikací. Až do úterý máme v akci okurku v Bila klubu za 11,90 za kus, sleva 52%. Bila. To dobré začíná u nás.
2: Porada, termíny, prezentace a ta bolest hlavy. Zrovna teď?
3: Když vás zpomalí bolest, vyzkoušejte Panadol Duo. Ulevuje od různých typů bolesti a začíná se vstřebávat již za 5 minut.
2: 5 minut? Za tu dobu stihnu vyřídit jeden e-mail. Tak jo. Jdeme na to.
3: Založeno na detekci paracetamolu a ibuprofenu v plazmě po 5 minutách po požití nalačno. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Panadol Duo 500 a 200 mg potahované tablety je lék k vnitřnímu užití.
4: Skřípou okna, drhnou dveře, slyšíš zvuky divé zvěře? Ekodoma to má v ruce, servis oken po záruce. Ekodoma.cz.
5: KFC ti zase nabízí víc.
6: MacBooky Neo,
5: iPhony 17,
6: laserové projektory,
5: sluchátka Apple Beats
6: a stovky dalších cen.
5: Kup si teď KFC z Pepsi a hraj o skvělé ceny.
6: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
5: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
7: Zrodila se na moravských loukách a mezích nedaleko Hustopečí. Jmenuje se jako nádherná řeka Bečva. Je jediná, která má v sobě tajnou ingredienci. Lásku k přírodě. Bečva. Šunka nejvyšší jakosti z tradičního moravského řeznictví Váhala. Z každého zakoupeného kousku šunky Bečva přispějeme na obnovu postižené řeky. Nechte svou chuť unášet na vlnách Bečvy.
8: Radíte?
9: A tohle znáte?
8: Bylo to fajn, ozvu se.
9: Sestěhujem se hned?
8: Zapomněl jsem peněženku.
9: Uděláme si selfiečko?
8: Promiň, volá manželka.
9: Mrkneme do Pařížský.
8: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
10: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
11: Elite Date, seznamka pro vztah.
12: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
11: Elitedate.cz.
13: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
14: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
15: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
16: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
17: Krajský úřad Moravskoslezského kraje vás zve na Den otevřených dveří. Přijďte si v pondělí 28. září prohlédnout hejtmanství a užít si bohatý doprovodný program. Těšíme se na vás od 9.30 do 13 hodin na Krajském úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě. Více na msk.cz.
18: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
19: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
20: Dopřejte si vše, co máte na vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy a získejte cenové zvýhodnění až 65 000 korun. Nyní navíc s balíčkem služeb jen za 5 400 korun.
0: Navštivte nás. Auto Heller Ostrava. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda.
21: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
22: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
23: Když jde o zdraví.
24: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
25: Ale, něco se vám doma nezdá? Chtělo by to alespoň menší rekonstrukci? Tak nezapomeňte na novou ložnici, aby se vám o ní jen nezdálo. Právě teď máme v Prospánku slevy až 30% na vybrané postele, matrace i polštáře. Tak si přijďte vybrat do prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
26: Hit Radio Orion.
27: Zlepši si náladu.
26: Zlepši si náladu.

0: si náladu.
1: Nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska. Na dálnici D1 na 330. kilometru směrem od Olomouce na Ostravu probíhá v pravém pruhu údržba a oprava vozovky, tak jeďte opatrně. A v Ostravě je kvůli pracem neprůjezdná Vítkovická ulice. Co se děje na cestách, pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 724-299-199.
2: Přívěsy HK.cz, specialista na prodej profi přívěsů a náhradních dílů. Přívěsné vozíky, náhradní díly a příslušenství na www.přívěsyhk.cz.
3: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například vodňanská kachní prsa nebo čtvrtka sous vide za 149,90. Flora margarín kilo za 89,90. A Maggi, dobrý hostinec, Amore Mio nebo Magic Asia za 29,90. Až do 29. září. Kaufland.
4: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
5: Festival Zdravá Ostrava v OC Futurum. Nenechte

0: 26. září.
1: Obchodní centrum Fotorum Ostrava.
2: Změňte svou zdravotní pojišťovnu za 5 minut na vozp.cz.
3: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
1: On air.
0: Online.
1: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
4: Je 12 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobré poledne. Vládu Andreje Babiše čeká hlasování o nedůvěře. Návrh na svolání schůze podepsalo všech 92 opozičních poslanců. Sněmovna se k hlasování sejde v úterý odpoledne. Očekává se, že jednání bude pokračovat ve středu. Babišův kabinet pokusu o svržení s největší pravděpodobností odolá. Středočeské vodárny provádí opatření k vyčištění vody z vodojemu Odolena voda. Včera zjistili nadlimitní koncentrace olova. Vodojem zásobuje 12 středočeských obcí. Lidé vodu nemají pít ani používat k vaření. Dneska se koná Noc vědy. Popularizační akce proběhne ve více než 75 městech a obcích, a to ve školách, muzeích, hvězdárnách, planetáriích nebo science centrech. Co lidem nabídne, říká národní koordinátor Noci vědy Ondřej Martínek.
5: Noc vědy nabídne od 17 hodin do 22, někde až do půlnoci, interaktivní zábavu pro celou rodinu. Cílem této akce je popularizovat vědu, přiblížit ji nejenom dospělým, ale taky dětem, seniorům. V podstatě každá cílová skupina si najde svůj program, ať už jsou to workshopy, pokusy, přednášky, filmové projekce nebo divadelní představení.
4: Naprostá většina akcí je přístupná zdarma a bez předchozí registrace. A teď ještě něco z regionu.
6: Silnice 1/55 mezi Přerovem a nájezdem na dálnici D1 bude od 29. září zhruba měsíc uzavřena kvůli opravě vozovky. Práce se budou týkat úseku přibližně od Lověšic po dálniční exit Přerov jih, včetně nájezdů a sjezdů z dálnice. Připraveny jsou objízdné trasy. Oprava bude stát zhruba 44 milionů korun.
7: Motopark čistí sklady. Předváděcí a skladové motorky za bezkonkurenční podzimní ceny. Nečekejte a vyberte si tu svou na motopark.cz.
6: Na Moravě a ve Slezsku dnes bude oblačno až zataženo. Nejvyšší teploty se vyšplhají na 17 stupňů, v Jeseníkách a Beskydech na 12 a ojediněle se objeví přeháňky.

Nádherný pátek přeju, 12 hodin 2 minuty, je tady pravé poledne, poslední oběd v tomto týdnu, pracovní oběd v tom pracovním týdnu a zároveň poslední srdcovky v tomto týdnu. Tak si pojďme udělat takovou malou páteční diskotéku. Ano, music is what I'm living for, rok 1994, ačkoliv to je rok vydání tohoto singlu, ale rok předtím už... Tahle píseň vyšla na debutovém albu, tedy na prvním CDčku DJ Boba. Tohle je srdcovka číslo jedna. Everybody.

0: Král 90-kových diskoték, DJ Bobble, je tam everybody. Srdcovka číslo 1 na Hit Rádiu.
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: Když už jsem tady naťukl debutovou desku, to znamená tedy tu první, úplně historicky první desku DJ Boba, na které vyšlo právě i everybody. Tak pojďme na další debutové věci a tentokrát si dáme úplně první single skupiny Evanescence. Bring Me To Life, je to rok 2003, už je to opravdu fakt dávno. Mimochodem v roce 2003 tady u nás v Česku proběhla referendum o vstupu do Evropské unie. Jenom pro zajímavost.

0: Jak slyšíte, tak v dnešních srdcovkách jsme zabrousili taky do trošku jiných vod. Tohle jsou Bad Boys Blue, World Without You. Další srdcovka na Hit Rádiu. Tentokrát už s pořadovým číslem 3, je to možný?
1: Největší hity,
2: největší srdcovky.
0: To nám to utíká, tak si dáme čtvrtou srdcovku. Včera byl podzim, dneska nám začíná babí léto, a tak si dáme letní srdcovku. Mám tady pro vás zpívajícího herce, nebo možná hrajícího zpěváka, u něj těžko říct, tak i tak věřím, že vás to bude bavit, protože tenhle hit, jak uslyšíte, je definicí pohody, jako když si po dobrým obědě rozebnete knoflíku kalhot. Will Smith, Miami, srdcovka číslo 4.

0: Pátá srdcovka na Hitrádiu.
1: Srdcovky Hitrádia.
0: Scream and Shout Will.i.am a Britney Spears. Jak mi tady teď přišlo na WhatsApp Hitrádia 777937777, tak je tady napsáno, tohle byla super vystřelovačka na parket. Vystřelovačka na parket, to jsem nikdy neslyšel, tohle slovní spojení. Vystřelovačka, ale jsem rád, že jsme si ji dali i tady u nás na Hitrádiu. Máte vy nějakou vaši oblíbenou vystřelovačku na parket, když máme ten pátek? Dejte vědět 777937777, tu vaši oblíbenou vystřelovačku na parket si dáme už za chvíli, čeká nás srdcovka na přání.
2: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například vodňanská kachní prsa nebo čtvrtka sous vide za 149,90. Flora margarín kilo za 89,90. A Maggi, dobrý hostinec, Amore Mio nebo Magic Asia za 29,90. Až do 29. září. Kaufland.
3: Maxi.
4: Noční návštěva ledničky prozrazena. Baru, ty jsi mě slyšela?
3: Maxi, s tou vrzající podlahou a dveřmi tě slyší i sousedi. Zítra jedeme do Baumaxu. Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až 35%. Platí do konce září.
4: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
1: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
5: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce tisícovku. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
1: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
6: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
7: Under Armour makes you better.
8: Už 30 let. Chceš botu, která drží krok s tvým výkonem a zároveň skvěle vypadá? Poznej nové běžecké boty Heartbeat Runner 2 od Under Armour. Měkké tlumení přináší pohodlí hned po obutí. Výrazné elegantní linie zaujmou na první pohled. Objev perfektní spojení výkonu, pohodlí a designu. Tohle a mnohem víc najdeš v Under Armour Brandhouse Ostrava Forum Nová Karolina nebo na underarmour.cz.
9: Zrodila se na moravských loukách a mezích nedaleko Hustopečí. Jmenuje se jako nádherná řeka Bečva. Je jediná, která má v sobě tajnou ingredienci. Lásku k přírodě. Bečva. Šunka nejvyšší jakosti z tradičního moravského řeznictví Váhala. Z každého zakoupeného kousku šunky Bečva přispějeme na obnovu postižené řeky. Nechte svou chuť unášet na vlnách Bečvy.
10: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
11: Ahoj, tady Sagvan Tofy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
12: A vemte sebou i děti, já tam budu taky, tak čus bus autobus.
11: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje.
13: Vstupenky na Děti ráje Tour.cz.
12: Bude vejdán.
14: Udělejte ze své zahrady, balkonu nebo terasy hotový ráj. Zahradnictví z pomyšl umělníka. Království 8000 druhů rostlin. Co roste, kvete a dá se sníst, to u nás najdete a výhodně pořídíte. Zahradnictví z pomyšl.cz. Vše nakupte online s doručením až domů. Zahradnictví z pomyšl. Skutečné zahradnictví.
15: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
16: Den rodin s Moravskoslezským krajem se nezadržitelně blíží. Už 26. září se můžete v Trojhalí Karolina těšit na Terezu Maškovou, kapelu Poetika, Míšu Růžičkovou, Vocirk, Trial Show Team a spoustu dalšího. Vstup je zdarma. Více na Facebooku Moravskoslezského kraje.
17: Ahoj, tady Tereza Mašková. Ráda bych vás pozvala 26. září na svůj koncert do Trojhalí Karolina v Ostravě. Těším se na

0: poblíž hlavní třídy. Více na skautská.cz.
1: Chceš práci, která má smysl? Která nabízí unikátní příležitosti? Pracuj pro společnost Huisman a svoje výsledky můžeš vidět po celém světě. Vyrábíme špičková strojírenská zařízení již přes 90 let. Přihlas se na práce@huisman.cz a dělej, co tě baví. S Huismanem ze Sviadnova až do celého světa.
2: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na naší pobočce v Ostravě, Opavě, v Olomouci nebo ve Zlíně. Home Credit. Pro lepší příběhy.
3: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
4: Zlepši si náladu.
3: Zlepši si náladu.

0: Taylor Swift na Hit Radio ve 12 hodin 31 minut.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: Jestli tady akorát píše Veronika, jestli bych mohl zahrát Taylor Swift pro kolegyně Lenku, která dneska sice přišla do práce, ale duši je úplně jinde, protože Taylor Swift vydala novou písničku. Tak Lenko, sundej na chvilku sluchátka, aby si to mohla tak jako užít. No tak to je moc hezký. Tu novinku já tady nemám, přeci jen jsou to srdcovky, takže novinky mi tady teď nehrajeme, ale třeba za, nevím, 10 let, tak si zrovna tu novinku Pacient 0, která se tak jmenuje, a nebo ne, to není Pacient 0 vlastně, ne, teď nad tím přemýšlím, možná je to, no nevím, musím se na to podívat, každopádně pojďme teď na to nejzásadnější, a to je samozřejmě srdcovka na vaše přání. Něco, co známe, co se hrávalo už před 10, 15, 20, možná i 30 lety. Lenka tak ta si píše, ahoj, tak nějak marně pátrám, když jsem naposledy pořádně zapařila. A vyskočila mi v hlavě tahle písnička Sonic It Feels So Good. Bože, to byly časy. Prosím, vrať mě zpátky. Na diskotéky, na komunikaci z očí do očí, na klid a na opravdu reálný rande. No tak tady je reálný rande. Nic po sociálních sítích. Sonic na Hit Radio.

0: rádiu ve 12 hodin 41 minut, pohodový pátek, vlastně poslední zářijový pátek, vám přeje Jirka Pelnář. Srdcovky jsou pro dnešek za námi, čeká nás prodloužený víkend, takže další srdcovky až v úterý, tak doufám, že jste si je dneska užili. Samozřejmě, že pokud byste si chtěli dát ještě trošku větší dávku hitů z 80. 90., tak doporučuji, poslouchejte večer Hit Radio, protože mezi 18. a 21. hodinou tak vás čekají 3 hodinky v rámci našeho pořadu Hit Radio Classic, kde přesně tyhle nádherný klasiky, které se kdysi dávno hrávaly, uslyšíte. Za chviličku nejnovější zprávy, do té doby například Kelly Clarkson, taky Kamarád Be Mine, tak buďte s námi.
1: Co se děje na Moravě a ve Slezsku?
2: Hledáte programu, kterého se zabaví děti i dospělí? Pak vyraste na Fun Days, rodinný festival zábavy na Černé louce v Ostravě. V sobotu 3. října vás čeká den plný her, pohybu, tvoření a dobrodružství. Vyzkoušet si můžete mini elektroauta, gaming, simulátor jízdy, laserovou střelnici, 3D tisk, kreativní dílničky nebo pořádné skákací hrady. Připravené jsou také soutěže, workshopy, zajímavé besedy a spousta dalších aktivit, u které si na své přijde celá rodina. Tak vezměte děti, rodiče, babičky i dědečky a přijďte si užít den plný zábavy. Fun Days na Černé louce v Ostravě v sobotu 3. října.
1: Víme, co se děje v Moravskoslezském kraji. Hit Radio Orion.
3: Co se týče spánku, máme vše od A po Z. Vše pro váš kvalitní spánek najdete v Dormeu. Získejte slevy až 70% na matrace, přistýlky, přikrývky, polštáře, povlečení, deky, prostěradla, rošty, postele, chrániče, matrací. Zapomněla jsem na něco? Přijďte to zjistit k nám do prodejny. V Ostravě v OC Nová Karolína.
4: Pozor, mimořádná zpráva. První mrazíky na naše území ještě neudeřily, ale od října očekáváme plné pneuservisy. Nečekejte na fronty a přezujte v Best Drive už v září. V Best Drive získáte 10% slevu na přezutí a jistotu kvalitní služby. Nečekejte, až bude plno. Přezujte v září v Best Drive s extra slevou 10%.
5: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
6: No jistě.
5: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
6: No jistě.
5: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
6: No jistě.
5: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
7: Randíte?
8: A tohle znáte?
7: Bylo to fajn, ozvu se.
8: Sestěhujem se hned?
7: Zapomněl jsem peněženku.
8: Uděláme si selfiečko?
7: Promiň, volá manželka.
8: Mrkneme do Pařížský.
7: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
9: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
10: Elite Date, seznamka pro vztah.
11: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
10: Elitedate.cz.
12: Festival Zdravá Ostrava v OC Futurum.
13: Nenechte si ujít 2 dny plné inspirace pro zdravější život. Odborné konzultace, zdravotní měření, yoga, ukázky zdravého vaření a mnoho dalšího vás čeká ve Futuru 25. a 26. září.
14: Obchodní centrum Futurum Ostrava.
15: Vyměňte městský ruch za svěží vzduch a beskydskou přírodu s nádhernými výhledy.
16: Český běh žen 2026 vás letos zve na golfové hřiště v Čeladné. Přijďte si zaběhat, načerpat novou energii a užít si den plný radosti. Sami nebo s rodinou, o kterou se postaráme. Zažijeme to spolu na Čeladné 27. září. Registrace na českýběhžen.cz. Český běh žen 2026. Z města do přírody pro zážitek, který zůstane v srdci.
17: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na naší pobočce v Ostravě, Opavě, v Olomouci nebo ve Zlíně. Home Credit. Pro lepší příběhy.
18: Auto na celý měsíc zdarma? Ano, slyšíte správně. DR Automobiles je od 1. do 14. října v Avion Shopping Parku. Čekají na vás stylové vozy už od 350 tisíc korun. A navíc můžete vyhrát jedno z nich na celý měsíc zdarma. Stačí přijít k expozici a zapojit se do soutěže. DR Automobiles. Auto, které vás může překvapit. Více na dr-automobiles.cz.
19: Tak kápni božskou. Jak si to obešla? Nikdo se nestane nejlépe hodnoceným dodavatelem energií jen tak.
20: Ale pánové, jen jsem dělala, co lidi chtějí. přehledná apka, jednoduchý přechod, ceny mezi nejnižšími na trhu a jistota až do roku 2029. Fonergy, nejlépe hodnocený dodavatel elektřiny a plynu. Férové ceny energií od Fonergy.
21: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
22: Se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky 200 gramů s Kaufland Card Extra za 119,90 až do 29. září. Kaufland.
23: Existuje prý kouzelné místo, kde legendy ožívají přímo před očima. Tomu místu se říká Zapomenutý ostrov.
24: Je to osud!
23: Animovaná novinka od tvůrců série Jak vycvičit draka vypráví o dvou kámoškách, které se na tomhle místě ocitnou. A vy tam můžete vyrazit s nimi.
24: Jdeme!
23: Zapomenutý ostrov. Multikine Sinestar od 24. září.
25: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. e-kondomy.cz 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
26: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
27: Zlepši si náladu.
26: Zlepši si náladu.

0: Benson Boone na Hit Radio krátce před 13 hodinou. Za chviličku nejnovější zprávy, ve kterých se vydáme i do světa sportu, protože naši lvíčata, to znamená hráči do 21 let, tak zahájí závěrečný blok kvalifikace o postup na Euro do 21 let v příštím roce. Máme pro vás aktuální informace, budeme se trošičku věnovat i tomu fotbalu, takové jako příjemné páteční téma. No a samozřejmě, že pro vás máme i aktuální informace od nás, co se děje, a dokonce se budeme maličko věnovat i tématu zásah na Všeobecné zdravotní pojišťovně a zadržení několika osob. No, za chviličku nejnovější zprávy, ještě předtím aktuální doprava.
1: Nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska na dálnici D1 na 330. kilometru směrem od Olomouce na Ostravu bude v pravém pruhu probíhat údržba a oprava vozovky. No a na Prostějovsku na výjezdu z Kelčic na Výšovice je silnice uzavřena kvůli opravě propustku. Co se děje na cestách, pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 724-299-199.
2: Karavany.hk.cz. Potřebujete malý a lehký karavan? Chcete nový za super cenu? Malé karavany za super ceny na www.karavany.hk.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 74,90. A trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
4: Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus z firmy Carireal. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až 500 000 korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsí. Jsme Carireal, několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více najdete na carireal.cz.
5: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
6: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. Aplikaci Rádia.cz Hit Radio.
1: 13 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobré odpoledne. Středočeské vodárny kvůli olovu ve vodě podali trestní oznámení na neznámého pachatele. Nadlimitní koncentrace včera zjistili ve vodojemu odolená voda. Vodárny se kvůli kontaminaci obrátili také na Českou inspekci životního prostředí. Možným zdrojem by mohla být i skládka. Policie v souvislosti se zásahem ve Všeobecné zdravotní pojišťovně a farmaceutických firmách zadržela 3 lidi. Zatím nikoho neobvinila. Zásah proběhl včera v budově VZP a zhruba 10 farmaceutických společnostech, informoval zdravotnický deník. Podle serveru zásah souvisí s dohodami uzavřenými mezi firmami a pojišťovnou. Čeští fotbalisté do 21 let dneska v Ázerbajdžánu zahájí závěrečný blok kvalifikace o postup na mistrovství Evropy v příštím roce. Utkání v Baku má výkop v 15:45 našeho času. Lvíčata po duelu s Ázerbajdžánem přivítají doma Bulharsko a kvalifikaci zakončí zápasem v Portugalsku. A teď ještě něco z regionu.
7: Informační boj jako moderní vojenská operace se stal součástí mezinárodního cvičení Powerful World 2026 ve vojenském újezdu Libavá. Zapojilo se do něj na 300 vojáků ze 13 zemí. Cvičení, které je největším výcvikem NATO svého druhu v Evropě, do 2. října propojuje dění na bojišti s děním v médiích nebo na sociálních sítích.
8: Motopark čistí sklady. Předváděcí a skladové motorky za bezkonkurenční podzimní ceny. Nečekejte a vyberte si tu svou na motopark.cz.
7: Na Moravě a ve Slezsku by mělo odpoledne pršet už jen na horách, večer pak budou srážky ustávat a bude přetrvávat oblačno. Nejvyšší teploty až 16 stupňů, v Beskydech a Jeseníkách kolem desítky.
9: Hit Radio.
10: Jirka Pelnář.
11: Hit Radio.
0: A Páteční odpoledne nám pokračuje dál, přeju pohodový den. Je dobře, že posloucháte Hit Radio, protože skupina MIG 21 vyráží na podzimní turné. Podzim 26 se jmenuje jejich tur. No a po dvou dlouhých letech tak vydávají taky nový single. Ten nový single tady mám pro vás připravený, dáme si ho za chviličku. Ještě předtím Lady Gaga. A tohle jsou Miraj, Zitem tenkrát. Tak užívejte pátek s Hit Radiem i s Jirkou.
10: Už

Lady Gaga na páteční odpoledne, posloucháte Hit Radio a to v ten pravý čas, protože právě teď je před námi premiéra nejnovějšího singlu od skupiny MIG 21. Tenhle singl vychází po dlouhých 2 letech. Po dlouhých 2 letech od posledního singlu. A je to píseň, která je velmi tajemná. Alespoň když se ptali frontmana skupiny MIG 21, Jirky Macháčka, o čem píseň je, tak ji popsal trošku tajemně a metaforicky. Budu citovat. Je to vlastně o zásahu bleskem. O tom, co nás může potkat v každém věku. O něčem, na co nejsme asi nikdy dostatečně připraveni. Je to o tom, co povyšuje naše bytí na zázračnou událost. No, zkrátka, dobře, je to o lásce. Je to o lásce, jak jinak. A je to taková malá pozvánka na podzimní turné, které začíná 9. října. MIG 21 vyráží do měst, my se na to těšíme strašně moc. Začínají v Ostravě, budou pokračovat přes Pardubice, Trutnov, Plzeň, Vary, Brno, Valašský Meziříčí, Olomouc a skončí 3 koncerty v pražském Lucerna Music Baru. A to 24, 25 a 26 listopad. To je úplný samotný závěr, takže od října až do listopadu, podzim je tentokrát v barvách MIG 21 a teď na Hit Rádiu premiéra nejnovějšího singlu, který se jmenuje Nestála. Tak si to užijte. Z Hit Rádia. MIG 21.

0: Trocha romantiky a kdy jindy než v pátek. Posloucháte Hit Radio, 13 hodin 24 minut, za chviličku taky Green Day, tím, že je pátek a kdyby náhodou jste se cítili na to, že byste večer mohli někam vyrazit a zapařit jako za mladá, tak nebude chybět ani šabuzy a vzhledem k tomu, že už nám je, kolik nám je, tak většinou potom sobota, neděle i pondělí, protože teď už to netrvá jeden den, ale většinou 2 až 3, zapleť vám už, v pondělí je státní svátek, tak většinou ty další dny na to bývají komplikované. A tak si dáme Avril Lavigne, Hit Complicated, už za chviličku. No a připomeneme si, jak to vypadalo dneska ráno, protože my jsme vám dneska ráno rozdali 50 000 korun v naší hře Kdo pak to zvoní. To všechno nás čeká za chvilku.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Tatra, Piknik, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90. A Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90. Až do 29. září. Kaufland.
2: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
3: Sezako vám v Ostravě, Opavě a Třinci vyřeší ucpaný odpad, zmonitoruje kanalizaci a nebo vyveze žumpu. Auta mají malá pro domácnosti a velký mašiny na těžký kál, i na ten nebezpečný. Tak nečekej a volej Sezako.
4: V dnešním světě je fajn mít se na co spolehnout. Že po pátku přijde sobota, po zimě jaro, po září říjen a že každé ráno vyjde slunce. Stejně tak se můžete spolehnout na internet, televizi a telefon od nášnet.org. Na Novojičínsku a Hranicku jsme vybudovali kvalitní síť připojení, na kterou se můžete spolehnout, ať se děje, co se děje. Nášnet.org. Rychlý internet, televize a telefon.
5: Chceš práci, která má smysl, která nabízí unikátní příležitosti? Pracuji pro společnost Huisman a svoje výsledky můžeš vidět po celém světě. Vyrábíme špičková strojírenská zařízení již přes 90 let. Přihlas se na práce@huisman.cz a dělej, co tě baví. S Huismanem ze Sviadnova až do celého světa.
6: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.

0: nebo kytici pro radost. Naše prostory si můžete také pronajmout pro soukromé akce, oslavy, školení, setkání nebo zájmové činnosti. Přijďte na Dělnickou 14 v Havířově. DKV. Káva mezi květy. Místo, kde roste krása i smysl. www.kavamezikvety.cz.
1: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sazimelesynovegenerace.cz.
2: Teta drogérie je na každém rohu, tak jsme šli za ní.
3: Tomas Arsov v Tetě?
2: Přesně, salonní péče je teď zase o kus blíž.
3: Vybrané produkty Tomas Arsov nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
2: Tomas Arsov, salonní péče, nyní ještě blíže vám.
4: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na naší pobočce v Ostravě, Opavě, v Olomouci nebo ve Zlíně. Home Credit. Pro lepší příběhy.
5: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
6: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, housy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. Anagory, BRDS.cz.
7: Lásko, jaký bys chtěla auto?
8: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, a aby mělo dost místa pro děti. No a aby moc nestálo, že jo?
7: Ale já myslel, jakou barvu?
8: Barvu? Já tak to nevím.
7: Stačí vybrat barvu. Vozy Bike vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bike. Jednoduše chytrá volba.
9: Vychutnejte si v Bile plno dobrých věcí za dobré ceny. A teď jsme vám ještě blíž. Nově pro vás otevíráme prodejnu Bila v Ostravě v prodloužené ulici. Přijďte a využijte 7% slevu už na první nákup z Bila aplikací. Až do úterý máme v akci okurku v Bila klubu za 11,90 za kus, sleva 52%. Bila. To dobré začíná u nás.
10: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
11: Zlepši si náladu.
10: Zlepši si náladu.

0: Bubzy na Hit Rádiu ve 13 hodin 36 minut. Dneska je ten den, kdy se to opravdu stalo. Ráno snídaně šampionů zazvonila, někdo z vás otevřel a vyhrál 50 tisíc. Přesně tak to bylo. Jak to probíhalo, to si pojďme připomenout právě teď.
1: 70, nebudeme to protahovat, jdeme zvonit právě teď. Startuje minuta a vy všichni, kdo jste registrovaní do soutěže, se běžte podívat ven, jestli tam náhodou nestojíme my dva, já a Jasmin, a někdo nám otevírá. Vy budete Šárka a obrovský pes tady je, pane bože, pane bože. Šárko, jestli můžete jít potom sem k nám, já nemám tak dlouhý kabel. Šárko, dobré ráno, Michal Knejp, těší mě. Vy jste na nás normálně číhala 50 tisíc korun, ještě jste na nás nepustila toho psa.
2: Já to nechám, ty to štěně.
1: To je štěňátko, teď je vyšší než Jasmin.
2: Vy jste nám měli takovou radu?
1: 50 tisíc korun, paní Šárka. Paní Šárka je vítězka naší soutěže. Dopak to zvoní, spočítejte to, já nevím, jestli Jasmin 5 tisíc neubrala. 10x pět. 50 tisíc korun, tak moc gratulujeme.
0: Ano, opravdu naše snídaně šampionů stálo za dveřmi a dnes jsme udělali 50 tisícovou radost. No a tím nekončíme samozřejmě. Chystáme pro vás další lahůdky. Tak buďte s námi.
3: Ahoj.

0: Shakira na Hit Radio, je 13 hodin 45 minut. Dneska tak je zajímavý den, protože dneska mají narozeniny volné soboty. Jdete zítra do práce? Ne? No tak víme, komu za to můžeme poděkovat, protože je to přesně 100 let, kdy jeden chlap v Detroitu rozhodl, že v sobotu prostě nebudeme chodit do práce. Byl to Henry Ford a ten tehdy zavedl 5denní pracovní den a 8hodinovou směnu. Mít stroj času, tak se vrátíme zpátky, buď mu poděkujeme, anebo mu řekneme, že bychom potřebovali 4denní pracovní týden, že těch 5 dní je možná někdy až zbytečně moc.
1: Už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Trenírkarna.cz.
4: Hlášení pro lovce slev.
5: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%.
6: No to není možný.
5: Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenírkarna.cz.
7: Stavíš nebo rekonstruuješ dům? Kvalitní krov je základem bezpečné střechy. Zaměříme ho, vyrobíme přesně na míru a zajistíme odbornou montáž po celé ČR. Comfort Group Wood Forte. Pevný základ pro tvoji střechu. Více na wood-forte.cz.
8: Krajský úřad Moravskoslezského kraje vás zve na Den otevřených dveří. Přijďte si v pondělí 28. září prohlédnout hejtmanství a užít si bohatý doprovodný program. Těšíme se na vás od 9.30 do 13 hodin na Krajském úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě. Více na msk.cz.
9: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
10: Na zahradu, na terasu, Dyton, Dyton. Dlažby, ploty sluší všude přitom. Dyton.
11: Nadčasové plotové tvarovky Venecia od Dytonu, 5 atraktivních odstínů. V síti stavebnin Tradix nyní se slevou víc než 17%. Více na tradix.cz.
12: Je, schořela mi kulma.
13: To vyřeším.
14: Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
15: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Rychle doručíme i herní monitor Acer, který vám zajistí úchvatně plynulý obraz v každé hře. Datart, opravdový elektrospecialista.
16: Z GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
17: Elvin, nebezpečně spolehlivá technika. Elvin Prodej, to jsou grily, pily, traktory, sekačky i robotické, brusky, vrtačky, to je Elvin Prodej. Skvělý výběr, skvělé ceny, skvělý servis, skvělá prodejna, skvělý e-shop. Ostrava Martinov, Turkovu 2 a e-shop elvin.cz.
18: Rozumíš mi?
19: Snad abych šel.
18: Miluješ mě?
19: Nemáš třeba hlad?
18: Posloucháš mě vůbec?
19: Promiň, čeká na mě kamarád.
18: Ty jsi vážně takovej sobec.
19: Jak to mezi nimi dopadlo, se dozvíte v aréně.
18: Premiéra inscenace Sexuální perverze v Chicagu v režii Ivana Krejčího v sobotu 31. října.
19: Více na divadloarena.cz, na jeho sociálních sítích nebo na pokladně divadla.
20: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Cotarelu 125 gramů, dva druhy od dvou kusů za 21,90 za kus. A Activia Kefir 280 gramů za 19,90. Bila. To dobré začíná u nás.
21: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
22: Nákupy v online shop CZ.
23: Dny online jsou tady. Tisíce akčních kupónů na tisíce produktů tento týden v online shop CZ.
22: www.onlineshop.cz.
0: Po mistrovství světa otáčíme list. Před námi je elitní skupina Ligy národů a repre v ní bude čelit opravdové světové špičce. Do Prahy zavítá nejdříve Chorvatsko a o pár dnů později Anglie. Buďte u toho 26. a 29. září ve Fortuna Aréně. Vstupenky pouze v mobilní aplikaci Fotbal Plus. Ke stažení zdarma na App Store a Google Play. Doraz podpořit repre, která se poprvé v historii představí pod vedením zahraničního trenéra Santiho Denny. Vamos Česko. Premium partnerem reprezentace je Staropramen.
3: Stavebniny Janík. Stavebniny Janík. Ztracené bedění, lepenky, cihly a další materiál pro hrubou stavbu nakoupíte nejvýhodněji v síti prodejen Stavebniny Janík. Stavebniny Janík. Od cihly až po vanu všechno tady dostanu.
6: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
13: Zlepši si náladu.
6: Zlepši si náladu.

0: Rádio udávala Zara Larsson, je 13.58, před námi nejnovější zprávy. Ještě předtím, než pustíme Dominika ke slovu, tak se samozřejmě taky podíváme na aktuální dopravu, jak se teď jezdí tady u nás v Česku, tak pojďme na to.
1: Nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska na Jesenicku v úseku mezi Kobylou nad Vidnávkou a Hukovicemi je uzavřena silnice 3. třídy z důvodu prací na vozovce. No a na Opavsku ve Vlaštovičkách v ulici u Pikule probíhá výstavba chodníků. Počítejte s omezením. Co se děje na cestách, pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 724-299-199.
2: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% spojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr Krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
5: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
6: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
7: Když jde o zdraví.
5: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
6: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
8: Hi, this is Ed Sheeran.
9: Hi, this is Madonna.
10: I'm Nicki Minaj.
11: Hey, this is John Legend.
12: Hey, it's Taylor Swift.
13: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách. A všech podcastových platformách.
14: On air.
15: Online.
14: I v aplikaci Rádia CZ. Hitrádio.
1: Je 14 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem, dobré odpoledne. Digitální a informační agentura vydala poslední plánovanou verzi aplikace e-doklady před říjnovými volbami. Jde o zásadní aktualizaci, je nutné ji provést, aby se uživateli aplikace spustila a mohl se prokázat ve volební místnosti. Po aktualizaci agentura doporučuje také aktualizovat samotný doklad, ideálně nejpozději 48 hodin před volbami. Policie prověřuje podání jídla z prošlých vajec v základní škole v Újezdu nad Lesy, a to pro podezření z trestného činu ohrožování zdraví závadnými potravinami z nedbalosti. Zažívací potíže má zhruba 250 dětí a dospělých, přibližně 40 lidí je v nemocnici, někteří na jednotkách intenzivní péče. České tenistky vedou v semifinále poháru Billie Jean King nad Španělskem 1-0 na zápasy. První bod na tvrdém povrchu v Šenčenu vybojovala Karolína Muchová, která porazila Jessicu Bouzas Maneiro 7-5, 6-4. Postup do finále může spečetit ve druhé dvouhře Linda Nosková. Jejíž soupeřkou je teď Kristýna Bukša. A teď ještě něco z regionu.
16: Společnost Veolia Energie Česká republika, která je jedním z největších výrobců a dodavatelů tepla v Česku a také významným producentem elektrické energie, by v budoucnu mohla k výrobě tepla využívat odpadní vody z ústřední čistírny odpadních vod v Ostravě. V její blízkosti by chtěla umístit technologii tepelných čerpadel o celkovém výkonu 40 MW.
17: Motopark čistí sklady. Předváděcí a skladové motorky za bezkonkurenční podzimní ceny. Nečekejte a vyberte si tu svou na motopark.cz.
16: Na Moravě a ve Slezsku by mělo odpoledne pršet už jen na horách, večer pak budou srážky ustávat a bude přetrvávat oblačno. Nejvyšší teploty až 16 stupňů, v Beskydech a Jeseníkách kolem desítky.
18: Hit Radio.
19: Jirka Pelnář.
20: Hit Radio.
0: Pohodové odpoledne přeju, pokud máte dneska narozeniny, tak sfoukněte nějakou svíčku večer, něco hezkého si přejte a věřte, že nebudete slavit sami, protože dneska má narozeniny taky zpěvačka Leny a Leny právě dnes vydává svou novou desku. Byla hostem u mě ve vysílání v tomto týdnu, povídali jsme si o nové desce, pouštěli jsme si taky i některé nejnovější věci. Zároveň také dneska také k jejich horké novince duetu, který naspívala se zpěvačkou Anabel, tak vychází i dneska videoklip. No a když jsme si tak s Leny povídali, tak jsme vlastně zavzpomínali i na tu dobu, kdy například dělala předskokanku legendárním Imagine Dragons. To nejlepší z rozhovoru už brzy uvidíte a uslyšíte taky na našich sociálních sítích. No a když už je řeč o Imagine Dragons, tak se dáme i teď tady na Hit Radio na začátku další odpolední hodiny.
14: Hit Radio.

Soren, Ordinary, tedy naprosto obyčejné. Nás nečeká naprosto obyčejný víkend, ale naopak čeká nás neobyčejný, krásný, prodloužený víkend. V pondělí je státní svátek, no a protože je to ten svátek, kdy jsou zavřené i velké obchody, potraviny, nákupní centra a tak dále, no tak se dá očekávat, že dneska odpoledne bude úplná apokalypsa v nákupních centrech. Tak pokud tam dneska míříte, hodně štěstí. Snad to bude mít šťastný konec. Mika, Happy Ending, už za chviličku, teď Damiano David.

0: Jestli půjdete letos na maturitní ples, tak určitě v průběhu večera nebo na následní afterparty, tak tenhle hit uslyšíte. Flow Rida, Kesha, Ride Round, to se hraje jako velmi často. Co už se ale nehraje, tak a je to škoda na těch diskotékách, tak jsou třeba vanastovky. Nádherný hit v Princeznách, má to 5 minut, dáme si ho už za chvíli tady na Hit Rádiu. Je k tomu taky moc hezký videoklip, jen vlastně asi doteď nikdo neví, co chtěl básník říci hned prvním závěrem na spermie. No, na druhou stranu všichni jsme ta jedna nejrychlejší. Tak v Princeznách už za chviličku tady na Hit Rádiu. Hezký pátek.
1: Jsme firma FL Brány, český výrobce bran a plotů. Cenu si spočítáte na našem webu flbrany.cz. Prostě pohoda.
2: Vytvořeno s použitím AI.
3: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu voné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly, už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK, víc než si myslíte.
4: Porada, termíny, prezentace a ta bolest hlavy. Zrovna teď?
5: Když vás zpomalí bolest, vyzkoušejte Panadol Duo. Ulevuje od různých typů bolesti a začíná se vstřebávat již za 5 minut.
4: 5 minut? Za tu dobu stihnu vyřídit jeden e-mail. Oh, tak jo, jdeme na to.
5: Založeno na detekci paracetamolu a ibuprofenu v plazmě po 5 minutách po požití nalačno. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Panadol Duo 500 a 200 mg potahované tablety je lék k vnitřnímu užití.
6: Víte, jak se dobývalo uhlí, břidlice nebo stříbro v našem kraji? Chtěli jste někdy sfárat do dolu?
7: Tak navštivte důl Michal, Flašarův důl u Oder nebo Stříbrný důl v Horním Městě. A třeba Futureum v Dolních Vítkovicích vás provede historií dobývání uhlí.
6: S technotrasou objevíte místa, kde vznikla technika, průmysl i řemesla.
7: Naplánujte si výlet na technotrasa.cz nebo v mobilní aplikaci.
8: Skřípou okna, drhnou dveře, slyšíš zvuky divé zvěře? Ekodoma to má v ruce, servis oken po záruce, ekodoma.cz.
9: Auto na celý měsíc zdarma? Ano, slyšíte správně. DR Automobiles je od 1. do 14. října v Avion Shopping Parku. Čekají na vás stylové vozy už od 350 tisíc korun. A navíc můžete vyhrát jedno z nich na celý měsíc zdarma. Stačí přijít k expozici a zapojit se do soutěže. DR Automobiles. Auto, které vás může překvapit. Více na drautomobiles.cz.
10: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
11: No jistě.
10: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
11: No jistě.
10: A že nabízí 6 000 korun na duševní zdraví?
11: No jistě.
10: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
12: Ale, něco se vám doma nezdá? Chtělo by to alespoň menší rekonstrukci? Tak nezapomeňte na novou ložnici, aby se vám o ní jen nezdálo. Právě teď máme v Prospánku slevy až 30% na vybrané postele, matrace i polštáře. Tak si přijďte vybrat do prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spějte lépe, žijte lépe.
13: Řešíte, jak ušetřit za vytápění? Nebo se připojit k tepelné síti? Přijďte to probrat osobně. Veolia Energie pro vás otevřela nové zákaznické centrum v přízemí komplexu Nová Karolina Park v Ostravě. Od pondělí do pátku vám naši odborníci rádi poradí. Veolia Energie. Více na vcr.cz.
14: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
15: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
16: Se Zakovám v Ostravě, Opavě a Třinci vyřeší ucpaný odpad, zmonitoruje kanalizaci a nebo vyveze žumpu. Auta mají malá pro domácnosti a velký mašiny na těžký kál, i na ten nebezpečný. Tak nečekej a volej Se Zako.
17: Festival Zdravá Ostrava v OC Futurum. Nenechte si ujít dva dny plné inspirace pro zdravější život. Odborné konzultace, zdravotní měření, yoga, ukázky zdravého vaření a mnoho dalšího vás čeká ve Futuru 25. a 26. září.
18: Obchodní centrum Futurum Ostrava.
19: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
20: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
21: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
22: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop.
23: Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v dabu.
22: Hit Radio.
24: Zlepši si náladu.
22: Zlepši si náladu.

0: nejlepší odpoledne na Moravě a ve Slezsku.
1: Tramtada, páteční odpoledne je konečně tady, takže další pracovní a školní týden je minulostí a doufám, že už chillujete a začínáte se těšit na víkend a nebo na odpolední show s Kubou. Dneska mezi 15. a 18. výlet s technotrasou a taky podtrženo sečteno, tak buďte přitom a bude i doprava.
0: Hit Radio Orion.
2: Zlepši si náladu.

0: Vanastovy věci, 90. léta, v Princeznách, to je taková malá ochutnávka toho, na co se opět můžete těšit po prodlouženém víkendu tady na Hit Rádiu ve 12 hodin v pravé poledne. V úterý se spolu opět uslyšíme a v úterý ve 12 opět srdcovky na Hit Rádia. Váš oblíbený pořad, vaše oblíbená půlhodinka, 5 legendárních hitů a ten 6. opět na vaše přání. Těším se na to moc. V úterý do té doby tak užívejte prodloužený víkend. Pokud vyrazíte taky na fotbal, fandit českému národnímu týmu, tak se na vás budu těšit na stadionu. A pokud budete mít cestu kolem, tak třeba v neděli, dokonce budu i ve fanparku, který tam bude v průběhu komplet celé doby, to znamená od sobotního zápasu až do toho úterního. Tak se smějte, užijte si víkend a v úterý ahoj!
1: Dopřejte si vše, co máte na vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy a získejte cenové zvýhodnění až 65 000 korun. Nyní navíc s balíčkem služeb jen za 5 400 korun.
2: Navštivte nás. Auto Heller Ostrava. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda.
3: Co se týče spánku, máme vše. Od A po Z. Vše pro váš kvalitní spánek najdete v Dormeu. Získejte slevy až 70% na matrace, přistýlky, přikrývky, polštáře, povlečení, deky, prostěradla, rošty, postele, chrániče, matrací. Zapomněla jsem na něco? Přijďte to zjistit k nám do prodejny. V Ostravě v OC Nová Karolína.
4: Existuje prý kouzelné místo, kde legendy ožívají přímo před očima. Tomu místu se říká Zapomenutý ostrov.
5: Je to osud!
4: Animovaná novinka od tvůrců série Jak vycvičit draka vypráví o dvou kámoškách, které se na tomhle místě ocitnou. A vy tam můžete vyrazit s nimi.
5: Jdeme!
4: Zapomenutý ostrov. Multikine Sinestar od 24. září.
6: Randíte?
7: A tohle znáte?
6: Bylo to fajn, ozvu se.
7: Sestěhujem se hned?
6: Zapomněl jsem peněženku.
7: Uděláme si selfiečko?
6: Promiň, volá manželka.
7: Mrkneme do Pařížský.
6: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
8: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
9: Elite Date, seznamka pro vztah.
2: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
9: Elitedate.cz.
10: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
11: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
10: Jedu ale jen na čerpačku.
11: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
12: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
13: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
14: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sázímelesynovégenerace.cz.

0: poblíž hlavní třídy. Více na scoutská.cz.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
4: Děcka, co jste to provedli 7.12. v Gongu, totálně vyprodané krhutko zub. No tak jsme se rozhodli, že vám prostě to nikdy neodpustíme a proto jsme přidali ještě jeden koncert 8.12. hned na druhý den. Svouknem to dvakrát, jdeme domů. A nezapomeňte, že lístky jsou na ticketportal.cz.
5: Jen si duši nepořeš.
6: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
7: Po mistrovství světa otáčíme list. Před námi je elitní skupina Ligy národů a repre v ní bude čelit opravdové světové špičce. Do Prahy zavítá nejdříve Chorvatsko a o pár dnů později Anglie. 26. a 29. září ve Fortuna Aréně. Vstupenky pouze v mobilní aplikaci Fotbal Plus. Ke stažení zdarma na App Store a Google Play. Doraz podpořit repre, která se poprvé v historii představí pod vedením zahraničního trenéra Santiho Denny. Vamos Česko. Partnery jsou ČSOB, Fortuna, Adidas, Ford, Staropra, Coca-Cola a Check-in Hotels.
8: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
9: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.

0: nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska připraven. Startujeme ve Valmezu, tady v nádražní, před mostem. Pozor na nehodu dvou aut. Tři auta v sobě skončila na trase z města Příbor na Ostravu, přímo za Starou Vsí nad Ondřejnicí. A jdeme dál do Bohumína v ulici Československé armády na mostě přes železniční trať. Srazilo auto cyklistu a ještě bruntál tady na Palackého náměstí u křížení s Jiráskovou se došetřuje nehoda dvou aut. Na místě, jak jsem říkal, je v kurzu i policie, takže došetřování, jasná věc. Co se děje na cestách, pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 724-299-199.
1: Přívěsy HK.cz, specialista na prodej profi přívěsů a náhradních dílů. Přívěsné vozíky, náhradní díly a příslušenství na www.přívěsyhk.cz.
2: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
3: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Už vás nebaví na dětských akcích jen čekat, až se děti vyřádí? Přijďte na Fun Days! Tady Vlasta Korec, zvu vás na Fun Days! Festival, kde se zabaví nejen děti, ale také dospělí. Fun Days! Už 3. října na Černé Louce v Ostravě. Přijďte si užít nový rodinný festival v Ostravě.
5: Jsem rodina.
6: Co tady blbneš?
5: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
6: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
5: Vše na 211.cz.
6: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
5: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
7: Změňte svou zdravotní pojišťovnu za 5 minut na vozp.cz.
8: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
9: On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Orion.
0: Je 15 hodin, krátké zprávy a David Račák. 73letý český turista nouzově přenocoval v horské oblasti západních Tater na Slovensku. Muž dnes ráno kontaktoval horskou službu, která po něm pátrala. Byl bez zranění a pomoc nepotřeboval. Horská služba varuje, aby turisté počítali s časnějším západem slunce. Jak vypadala kolektivizace zemědělství v Ostravě a okolí, ukazuje výstava Ostravská JZD, kterou mohou lidé vidět v Národním zemědělském muzeu v Ostravě. Zároveň tam začala výstava Život v háji fotografa Jindřicha Štrajta. Na Ostravsku, které většina lidí vnímá jako čistě průmyslový region, existovalo 19 JZD. Policie v souvislosti se zásahem ve Všeobecné zdravotní pojišťovně a farmaceutických firmách zadržela 3 osoby. Nikoho zatím neobvinila. Kriminalisté zahájili domovní prohlídky a prohlídky jiných prostor. Policie zasahovala ve čtvrtek v budově VZP a ve farmaceutických společnostech. No a hokejisté Třince budou ve čtvrtém kole typ sport extraligy hájit dosavadní neporazitelnost proti Vítkovicím, které naopak jako jediný účastník soutěže čekají na premiérový bodový zisk. Na programu je 6 zápasů. Napravit úterní nezdary se budou snažit mistrovské Pardubice a Sparta.
11: Motopark čistí sklady. Předváděcí a skladové motorky za bezkonkurenční podzimní ceny. Nečekejte a vyberte si tu svou na motopark.cz.
12: Počasí v 5 slovech.
0: Babí leto? Příští týden.
12: Hit Radio Orion.
0: A vy už jste s Kubou Ohnutkem, těšil jsem se na vás takhle při pátku 25. září. No, v Olomouci, v hanácké metropoli a blízkém okolí mají nové šmíráky, bonzáky. A my se jim podíváme na zoubek zhruba za nějakých 7 minut. Do té doby třeba Timbaland a Katy Perry a If We Ever Meet Again

0: skript a také vylájem v hitu Hall of Fame, no tak do žádné síně slávy vás teďka brát nebudu. Já vás vezmu na výlet na Hanou, protože nejenom v Ostravě, ale už i v Olomouci máme kámoša, který nás napráší, když zaparkujeme, kde nemáme. Tak ahoj, velký bratře. Olomoucká městská policie používá kamerová auta, která projíždí placené zóny a kontrolujou, jestli prostě máte zaplaceno. Rovnou zapomeňte na takové to, že však já tady budu jenom dvě minutky. Kámoš vás vidí. Přečte si SPZ-ku a už ví, že jste nezaplatili. A my v Ostravě samozřejmě křičíme vítej Olomoučáci! My už jsme si na podobné věci zvykli. Vy máte orloj, tvarůšky a teď i auto, které vás práskne za parkování. No pomalu, ale jistě nám začínáte šlapat na paty. Že? Ještě chvilku a budete mít v Olomouci tolik ostravských vychytávek, že vás budeme muset začít kontrolovat my. Náplava ze Zlína, zdraví z Ostravy na Hano. Jste skvělí, jen pravda pod trošku větším dohledem. Tak dobré odpoledne.
1: I když nemám křídla, tak s tebou lítám a v noci přistávám do peřin.

0: To je tu správnou stanici, tady Hit Radio Orion, na něm řekněme současnost, Rehab, Ina a Seš, ale v originále právě Seš a Ecuador, hit, který možná uslyšíte, pokud dneska vyrazíte na nějakou retroparty s partou známých třeba v Popavě anebo v Ostravě, tam, kde to máte rádi. My se ale pojďme podívat na silnice, protože tu pro vás mám aktuální dopravu, bo my jsme vaším parťákem na cestách v pátek odpoledne. Čerstvá nehoda v Bohumíně v Rychvalské ulici na křižovatce se Sokolskou, blokuje provoz nehoda dvou aut a vy se skrz páteční špičku asi chvilku zdržíte. Stejně jako na tripu s technotrasou, protože i dneska odpoledne vás vezmu na jedno zajímavé místo. Už o půl čtvrté, do té doby třeba Lyon.
1: Babi, co to děláš? Proč vymýváš ten kelímek od jogurtu?
2: Přeci ho nevyhodím špinavej.
1: Vyhodíš? Doufám, že jsi chtěla říct, že ho vytřídíš do koše na plasty.
2: Samozřejmě. Holčičko, já už třídím spoustu let. Začala jsem, když tvoje máma byla ještě malá holka.
1: Super, tak to teď ještě vylepšíme. Ten kelímek nemusíš vymývat, stačí, že je prázdný.
2: Aha, zase nějaká novota?
1: Ani ne, ale nedávno jsme měli ve škole zajímavou besedu.
2: Co vám říkali?
1: Třeba to o tom vymývání. A taky nám vysvětlili, jak důležité jsou při třídění barvy kontejnerů. A že se někde můžou sbírat třeba kovy společně s plasty do žlutého.
2: Tak to u nás není. My tady máme na plechovky šedý kontejner.
1: No právě, třídění se může v různých městech lišit. Proto je důležité sledovat hlavně nálepky na kontejnerech.
2: To třídění je vlastně jednoduchý.
1: Přesně. A ještě říkali, že se nemusí vymývat ani sklenice od okurek a může se třídit i s víčkem, babi.
2: Opravdu? Tak já tam ty víčka příště nechám.
1: Super. Jo, a taky je dobrý rozkládat krabice a mačkat petky i plechovky. Nezaberu pak v kontejneru tolik místa a vejde se do něj víc.
2: Tak vidíš, jak to třídění ovládáme. A třeba se k nám ten nevymytý kelímek od jogurtu zase vrátí zrecyklovaný. Třeba jako květináč.
3: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
4: E-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
5: Trenýrkarna.cz.
6: Hlášení pro lovce slev.
7: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%.
8: No to není možný.
7: Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenýrkarna.cz.
9: Potřebujete pracovat na zahradě, ale chcete mít klid a pohodu? Tak se stavte v prodejně BG Technik v Ostravě Vítkovicích a vyberte si špičkové akustroje EGO. Sekačky, křovinořezy, plotostřihy nebo třeba řetězové pily s výkonem stejným nebo vyšším než benzínové stroje. EGO Stroje Ostrava. Výstavní 123/11. EGO. Baterie se silou benzínu.
10: Stavebniny Janík. Stavebniny Janík. Fasádní systém Ceresit nakoupíte nyní za výhodné ceny. Dodáváme v nejkratších možných termínech.
11: Stavebniny Janík.
10: Stavebniny Janík. Stavebniny.janík.cz.
12: Nejúspěšnější český hit muzikál všech dob slaví 20 let. Přijď znovu zažít hity Michala Davida, Lásku, smích a tanec. Na podzim 2026 startuje výroční tour po celé České republice. Děti ráje, energie, kterou nezastavíš. Více na dětiráje.tour.cz.
13: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
14: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
15: Když jde o zdraví.
16: Přejděte k lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
17: Rozumíš mi?
18: Snad abych šel.
17: Miluješ mě?
18: Nemáš třeba hlad?
17: Posloucháš mě vůbec?
18: Promiň, čeká na mě kamarád.
17: Ty jsi vážně takovej sobec.
18: Jak to mezi nimi dopadlo, se dozvíte v aréně.
17: Premiéra inscenace Sexuální perverze v Chicagu v režii Ivana Krejčího v sobotu 31. října.
18: Více na divadloarena.cz, na jeho sociálních sítích nebo na pokladně divadla.
19: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.

0: třídy. Více na skautská.cz.
1: Den rodin s Moravskoslezským krajem se nezadržitelně blíží. Už 26. září se můžete v Trojhalí Karolina těšit na Terezu Maškovou, kapelu Poetika, Míšu Růžičkovou, Bocirk, Trial Show Team a spoustu dalšího. Vstup je zdarma. Více na Facebooku Moravskoslezského kraje.
2: Ahoj, tady Tereza Mašková. Ráda bych vás pozvala 26. září na svůj koncert do Trojhalí Karolina v Ostravě. Těším se na vás.
1: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
1: Zlepši si náladu.

0: věc, taky Swedish House Mafia a John Martin se stavili do pátečního odpoledne, kde nás posunuli o kousek dál, a to sice na místo, které rozhodně stojí za návštěvu. Pojďme se na něj s technotrasou právě teď podívat. Na Hitradio Orion.
1: Kuba ví. Objev s Kubou a technotrasou místa, která změnila náš kraj.
0: Totiž, a co si budem, existují místa, kde máte pocit, že se na chvilku zastavil čas. A přesně tak působí vodní mlýn Veselsky, kam vás beru. Staré trámy, vrzání dřeva, obrovské vodní kolo. A do toho pan mlynář král, který vás vezme do světa řemesla, bez kterého kdysi nefungovala žádná vesnice. Věděli jste, že právě mlynáři měli v minulosti tajemnou pověst? Lidé si totiž mysleli, že mlynář není úplně obyčejné řemeslo. Pracoval často v noci, rozuměl vodě, strojům, ale taky přírodě. Mlynář prý taky nesměl zastavit mlýnské kolo jen tak bez důvodu. Lidé věřili, že když se kolo zastaví v úplném tichu, přinese to smůlu celé vesnici. Špatnou úrodu nebo neštěstí u vody. Možná právě proto nechávali mlynáři vodu proudit co nejdíl a mlýn žil často i hluboko do noci. A právě tenhle ten starý svět můžete zažít ve Veselském mlýně mezi vrzajícím dřevem, vodním kolem a původní technologií, která pořád vypadá, jako by někdo včera zastavil.
1: S technotrasou vás Kuba vezme na místa, která stojí za objevení. Naplánujte si výlet s Hitrádiem Orion na technotrasa.cz nebo v mobilní aplikaci. Shine bright like a diamond.

0: je tu. A pátek. Tak. 15.35 je ideální doba podívat se na tenis, protože my jsme tady s kolegou z redakce s Davidem sledovali tenisové utkání v rámci poháru Billie Jean Kingové semifinále v Shenzhenu, ve kterém nastoupila naše borkyně Linda Nosková a hravě si poradila se soupeřkou Kristínou ze Španělska 2-0. Podrobnosti ve zprávách do té doby třeba Eva Farna, taky Mirai nebo Neil Diamond a Two Friends of Sweet Caroline, tak dobrý poslech.
1: Nabídka pracovních míst.
2: Baví vás stroje a máte rádi, když všechno šlape jak má? Tridas z Valašského Meziříčí hledá technika linky. Nabízíme zajímavou práci a volné víkendy. Více na tridas.cz. Firma Porgest z Valašského Meziříčí přijme právě tebe na pozici zámečník a automechanik. Pouze ranní směny. Vše na www.porgest.cz. Opakuji, www.porgest.cz.
1: Všechny nabídky najdete na hitradioorion.cz.
3: Svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
4: Vážně? A co umí?
3: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
4: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
5: Co se týče spánku, máme vše. Od A po Z. Vše pro váš kvalitní spánek najdete v Dormeu. Získejte slevy až 70% na matrace, přistýlky, přikrývky, polštáře, povlečení, deky, prostěradla, rošty, postele, chrániče, matrací. Zapomněla jsem na něco? Přijďte to zjistit k nám do prodejny. V Ostravě v OC Nová Karolína.
6: Maxi.
7: Je, noční návštěva Leničky prozrazena. Baru, ty jsi mě slyšela?
6: Maxi, s tou vrzající podlahou a dveřmi tě slyší i sousedi. Zítra jedeme do Baumaxu. Mají tam interiérové dveře a podlahy se slevou až 35%. Platí do konce září.
7: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
8: Každý den řešíme malé i velké výzvy. V péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
9: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
10: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
11: Under Armour makes you better.
12: Už 30 let. Chceš botu, která drží krok s tvým výkonem a zároveň skvěle vypadá? Poznej nové běžecké boty Heartbeat Runner 2 od Under Armour. Měkké tlumení přináší pohodlí hned po obutí. Výrazné elegantní linie zaujmou na první pohled. Objev perfektní spojení výkonu, pohodlí a designu. Tohle a mnohem víc najdeš v Under Armour Brandhouse Ostrava Forum Nová Karolina nebo na underarmour.cz.
13: Festival Zdravá Ostrava v OC Futurum. Nenechte

0: 26. září.
1: Obchodní centrum Futurum Ostrava.
2: Dopřejte si vše, co máte na vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy a získejte cenové zvýhodnění až 65 000 korun. Nyní navíc s balíčkem služeb jen za 5 400 korun.
3: Navštivte nás. Auto Heller Ostrava. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda.
4: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sázímelesynovégenerace.cz.

0: nebo kytici pro radost. Naše prostory si můžete také pronajmout pro soukromé akce, oslavy, školení, setkání nebo zájmové činnosti. Přijďte na Dělnickou 14 v Havířově. DKV. Káva mezi květy. Místo, kde roste krása i smysl. www.kavamezikvety.cz.
1: Udělejte si radost s novými kousky přírody. Zahradnictví Spomyšl má tisíce sazenic, stromků i květin pro každou zahradu. Přijďte si vybrat nebo objednejte na našich stránkách zahradnictvíspomyšl.cz. Těšíme se na vaši návštěvu. Zahradnictví Spomyšl. Kvalita, která roste.
2: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
4: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
5: Hitradio Orion.
6: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

Two Friends a Sweet Caroline z pátečního odpoledne. Vy jste s Kubou, 12 minut a už bude 16 hodin a dneska tu máme Mezinárodní den komiksů. Ano! A protože je tu pátek, páteček, nabízí se otázka, jak to oslavit. No tak přece večer trochu vypnout, vzít se komiks, časák nebo klidně nějaký starý čtyřlístek a na chvilku se vrátit do dětských let. A že už komiksy dávno nečtete, no tak jako co, no tak nevadí. Můžete si udělat vlastní, třeba přijdete večer domů a drahá polovočka řekne Kajs byl. A vy, no kde asi, v práci, ne? A proč jsi přišel o 2 hodiny později než normálně? Lásko, doprava, víš, jak to vypadá, když nechytneš na Mariánskou horské zelenou, to si člověk postojí i půl hoďky někdy, no. No a je to, přátelé, první díl vašeho nového komiksu právě vyšel. Já vám gratuluju, přeju hezký pátek a hlavně, ať má váš dnešní příběh happy end. Chcete-li šťastný konec. Jsem tu zmínil slovíčko doprava, jdu ji připravovat. Samozřejmě nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska plus minus za 7 minut. Jo, do té doby třeba Shakira a Freshly Ground na Hit Radio Orion.

0: Diego Santos vám stihl zpříjemnit páteční odpoledne díky hitu Ray of Light. Hit Radio Orion, nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska. Problémy čekejte na výjezdu z Olomouce u Chomoutova, ve směru na Pňovice jsou záchranáři u nehody motorkáře. A jdeme ještě do Jablunkova, tady v Nádražní ulici Bacha na nehodu třech aut. A počítejte s možným omezením. A ještě Bohumín tady v Rychvalské ulici na křižovatce se Sokolskou blokuje provoz nehoda. I tady se chvilku zdržíte. Co se děje na cestách, pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 724-299-199.
1: Řidiči, jezděte bezpečně s apkou Co-Pilot od Kooperativy a získejte až 40% z pojištění vašeho vozidla zpět. www.coopilot.cz.
2: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů a dvě čtvrtky kilo za 59,90. A jablka červená kilo s apkou pouze za 14,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Jsem hrdina.
6: Co tady blbneš?
5: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
6: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
5: Vše na 211.cz.
6: Už toho nech a vy buďte našimi hrdiny.
5: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
7: Změňte svou zdravotní pojišťovnu za 5 minut na vozp.cz.
8: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
9: On air.
7: Online.
9: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio Orion.
0: Je 16 hodin, krátké zprávy a David Račák. V pondělí 28. září slaví Česko Den české státnosti. Státní svátek je jedním z dnů, kde mají obchody ze zákona omezenou prodejní dobu. Zákon ukládá zákaz prodeje maloobchodům s prodejní plochou nad 200 metrů čtverečních. Tyto obchody tak budou v pondělí zavřené. Silnice 1/55 mezi Přerovem a nájezdem na dálnici D1 bude od úterý 29. září zhruba měsíc zavřena kvůli plánované opravě vozovky. Práce se budou týkat úseku přibližně od Lověšic po dálniční exit Přerovich, včetně nájezdů a sjezdů z dálnice. Připraveny jsou objízdné trasy. Oprava vozovky bude stát zhruba 44 milionů korun. Stát vybral v srpnu na mýtném více než 1,5 miliardy korun, meziročně o 5% více. Od začátku roku se na mýtném vybralo přes 13 miliard. Což je proti loňsku o 5,2% více. Většinu částky zaplatila vozidla nad 3,5 tuny za jízdu na dálnici. No a české tenistky postoupily do finále poháru Billie Jean Kingové. V dnešním semifinále porazili Španělsko 2-0 na zápasy. Rozhodující bod zaznamenala wimbledonská šampionka Linda Nosková, která zvítězila nad Kristýnou Buxaovou ve dvou setech.
10: Motopark čistí sklady. Předváděcí a skladové motorky za bezkonkurenční podzimní ceny. Nečekejte a vyberte si tu svou na motopark.cz.
0: Zítra na Moravě a ve Slezsku bude většinou slunečno a čekáme i mírné oteplení, tak pojďme se podívat trošku do hloubky, polojasno, přechodně až oblačno, ráno bacho na mlhy, s tím, že přes den naměříme v Nížinách i 20, v Jeseníkách a ve Skydech to bude 10 až 14 stupňů na teploměrech.
9: Hit Radio Orion.
0: A to taky v obci Dobratice, takže ahoj na Frýdecko-Místecko, kde ladíte Hit Radio Orion a děláte dobře. 16 hodin, 2 minuty, vy jste s Kubou Ohnutkem, se mnou taky, alespoň přes éter Hit Radia Orion, Gigi Agostino a

0: Rádio Orion.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Hit Rádio Orion.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

pohodě pře Hit Radio Orion, jste Šekulové, pracovní a školní týden jste dali, pokud ještě makáte, a jde všechno od ruky, no a někam si to rychle napište, protože tohle to je dobré vědět, hlavně teda pokud jste z Frenštátu a okolí, protože ve Frenštátě se bude vůbec poprvé odebírat nejenom krev, ale nově i krevní plazma. Mobilní odběrový tým přijede kdy? Ve středu a od 8 do 12 bude v malém sále Domu kultury. Prosím vás, nemusíte kvůli tomu nikam cestovat. Pokud už jste aspoň jednou darovali krev, tak můžete tentokrát darovat i plazmu. Plazma přitom pomáhá pacientům třeba při vážných krváceních, poruchách srážlivosti nebo rozsáhlých popáleninách. A tak pokud jste někdy přemýšleli, že byste chtěli pomoct, ale nevěděli jste kam jet, tak teďka to všechno přijede za vámi. Ještě jednou opakuju, Frenštát 30. září. Krev nebo plazma. No a někde tam začíná příběh, kdy vaše pomoc může někomu fakt hodně pomoct. Tak se tam třeba potkáme. Hezké

první tónek. V hlavě naskočí Verona a Endless Day. Pokud ne, tak by to ale tak jako být mělo, že jo? Nestárnoucí klasika Verona.

tisícovky lidí sázet nové lesy po kůrovcové kalamitě. Tehdy, pokud si dobře vzpomínám, jich bylo víc než 34 tisíc. A pozor, dobrovolníků. No a teďka si můžete na vlastní bulvy ověřit, co se za 7 let proměnilo a vyrostlo, protože už příští sobotu se koná Den lesů nové generace. Čeká vás lesnická technika, drony, tažní koně, taky ukázky toho, jak lesníci bojují proti suchu a povodním. No a k tomu všemu si dáte nějakou dobrotu ze zvěřiny a užijete si program pro celou rodinu. Být vámi, nečekám ani minutu a podívám se na web sázímelesynovegenerace.cz a příští sobotu se vydám třeba do Radíkova u Olomouce, kde opravdu uvidíte i to, jak se tady krajina od roku 2019 proměnila.

0: Den rodin s Moravskoslezským krajem se nezadržitelně blíží. Už 26. září se můžete v Trojhalí Karolina těšit na Terezu Maškovou, kapelu Poetika, Míšu Růžičkovou, Vocirk, Trial Show Team a spoustu dalšího. Vstup je zdarma. Více na Facebooku Moravskoslezského kraje.
1: Ahoj, tady Tereza Mašková. Ráda bych vás pozvala 26. září na svůj koncert do Trojhalí Karolina v Ostravě. Těším se na vás.
2: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
3: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
4: Randíte?
5: A tohle znáte?
4: Bylo to fajn, ozvu se.
5: Sestěhujem se hned?
4: Zapomněl jsem peněženku.
5: Uděláme si selfiečko?
4: Promiň, volá manželka.
5: Mrkneme do pařížský.
4: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
6: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
5: Elite Date, seznamka pro vztah.
7: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
5: elitedate.cz.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Chceš práci, která má smysl, která nabízí unikátní příležitosti? Pracuji pro společnost Huisman a svoje výsledky můžeš vidět po celém světě. Vyrábíme špičková strojírenská zařízení již přes 90 let. Přihlas se na práce@huisman.cz a dělej, co tě baví. S Huismanem ze Sviadnova až do celého světa.
10: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
11: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
12: No jistě.
11: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
12: No jistě.
11: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
12: No jistě.
11: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
13: KFC ti zase nabízí víc.
14: MacBooky Neo,
13: iPhone 17,
14: laserové projektory,
13: sluchátka Apple Beats
14: a stovky dalších cen.
13: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
14: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
13: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
15: Teta drogérie je na každém rohu, tak jsme šli za ní.
16: Tomas Arsov v Tetě?
15: Přesně, saloní péče je teď zase o kus blíž.
16: Vybrané produkty Tomas Arsov nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
15: Tomas Arsov, saloní péče, nyní ještě blíže vám.
17: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
18: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
19: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
20: Lásko, jaký bys chtěla auto?
21: Tak aby bylo hezký, moderní, stylový, a aby mělo dost místa pro děti. No a aby moc nestálo, že jo?
20: Ale já myslel, jakou barvu.
21: Barvu? Já tak to nevím.
20: Stačí vybrat barvu. Vozy Bajk vždy v plné výbavě za jednotnou cenu. Bajk. Jednoduše chytrá volba.
22: Řešíte, jak ušetřit za vytápění? Nebo se připojit k tepelné síti? Přijďte to probrat osobně. Veolia Energie pro vás otevřela nové zákaznické centrum v přízemí komplexu Nová Karolina Park v Ostravě. Od pondělí do pátku vám naši odborníci rádi poradí. Veolia Energie. Více na vcr.cz.
23: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Rádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
24: Hit Radio.
25: Zlepši si náladu.
24: Zlepši si náladu.

Uzavřete s námi dnešní den a vyhrávejte. Volejte 591 001 001. Podtržené, sečtené.

0: dnešním pátečním odpoledne.
1: Postržené, sečtené.
0: 16.30, naprosto přesně už příští sobotu. Proběhne v Ostravě na Černé Louce rodinný festival zábavy Fun Days od 10 do 19. A se můžete stavit na místo, kde každá rodina zažije kouzelné chvilky plné smíchu a radosti. První ročník, 12 interaktivních zón, 9 hodin nadupaného programu a 50 atrakcí, her a workshopů. Tady prostě nesmíte chybět, mám tu pro vás rodinné vstupné. A o něj se volá Jana. Janě, pěkné odpoledne ti přeju, ahoj.
2: Ahoj.
0: Ty jsi mi říkala žermánky, slyším tam nějaký podkres, to znamená, ty jsi v autě?
2: Ano.
0: Ano.
2: Špatně slyším já.
0: Ty mě špatně slyšíš, já tě slyším dobře, tak snad to klapne, jo? Nebudu to prodlužovat. Jdeme na potrženo sečteno, 6 otázek a 6 tvých, doufám, správných odpovědí. Je všechno jasné?
2: Ano.
0: Tak pojďme na to.
1: Podtržené.
0: První otázka, ve kterém městě Fun Days proběhne?
2: Ostravě.
0: Je správná odpověď. Jdeme na otázku číslo 2. Kde přesně to bude? Za A Mustang Arena nebo za B Černá Louka?
2: Černá Louka, za B.
0: Mhm. Za třetí, Jani, v kolik to všechno začne? V 10, v 11 nebo ve 12?
2: Říkal si, já doufám, že teda v 11.
0: Přesně tak, je to v 10, ano, ano. Jak jsi říkala, je to v 10 hodin, přesně.
2: Říkal jsi, ano.
0: No, říkal jsem v 10, ne?
2: Ano.
0: No, však ty taky, však to jsme si, no. To jsme si. Za čtvrté, kolikátý ročník to letos bude? První, druhý nebo třetí?
2: Myslím, že jsi říkal první.
0: První, je správná odpověď. Ano, úplná novinka. Za páté, co za den bude pozítří?
2: Pozítří bude neděle.
0: Správně, pondělí. No a co šesté, ve kterém měsíci se mění čas a tím pádem budeme spát o hodinu díl, je to září nebo říjen?
2: Měl by to být říjen.
0: Letos už 25. října. Historicky asi jako nejbližší datum země, nebudeme spát tedy o hodinu díl. No, bylo tam takové jako menší zaškobrtnutí, asi teď jako zašumlování z mé strany, ale je pátek, že jo, člověk je unavený po celém týdnu, takže já ti to odpustím. Start akce Fun Days opravdu v 10 a je to na Černé Louce. A co jsi tam ještě, co jsi říkala, co? Jo, co to za den bude pozítří, že? Popokatepetl.
2: Ano.
0: Ano, pondělí.
2: Zítra bude sobota, neděle, pondělí, ano.
0: Tak, rodinné vstupné je tvoje.
2: Děkuji.
3: Prej. Děkuji.
2: Jinak se jmenuju Věra.
0: No vidíš to, těší mě, já jsem Pavel.
2: Ahoj Pavle.
0: Čau Věrko, jinak já jsem Kuba.
2: Já vím, Kubo.
0: Tak promiň, že jsem... Vidíš co, hele, teďka jsi mě dostala, to znamená, že... Já ti tam ty dva trestné body odpouštím. Protože já jsem se sekl skrz tvé křestní jméno.
2: Ano.
0: Jo? A už se tomu nebudeme rýpat. Vydrž mi na telefonu, Věrko, a měj krásný víkend.
2: Taky ahoj.
0: Ahoj.
4: Zlepši si náladu.
1: Hit Radio Orion.
5: Mažu stopy.

0: Don't You Get a Job. 16:40. Dívám se tady svým tady zelenohnědým okem do Třince, protože kolem třinecké arény teď lidí jak much. Brácha, můj starší David, mi vždycky říkal, hej bro, jak budeš mě ještě chvilku štvát, tak facek jak much, ale tady lidí jak much. Nedivím se, protože od 17 hodin hokej. A přímo ve Verkaréně nás čeká moravskoslezské derby. Do Verku přijeli Vítky. Přesně za 3, 2, 1, 20 minut to všechno začne. Ať už fandíte týmu takovému nebo makovému, každý hlas se počítá. A já fandím s vámi, stejně jako kolega Davy z redakce.
1: Co se děje na Moravě a ve Slezsku?
2: Hledáte programu, kterého se zabaví děti i dospělí? Pak vyraste na Fun Days, rodinný festival zábavy na Černé louce v Ostravě. V sobotu 3. října vás čeká den plný her, pohybu, tvoření a dobrodružství. Vyzkoušet si můžete mini elektroauta, gaming, simulátor jízdy, laserovou střelnici, 3D tisk, kreativní dílničky nebo pořádné skákací hrady. Připravené jsou také soutěže, workshopy, zajímavé besedy a spousta dalších aktivit, u které si na své přijde celá rodina. Tak vezměte děti, rodiče, babičky i dědečky a přijďte si užít den plný zábavy. Fun Days na Černé louce v Ostravě v sobotu 3. října.
1: Víme, co se děje v Moravskoslezském kraji. Hit Radio Orion.
3: Už vás nebaví na dětských akcích jen čekat, až se děti vyřádí? Přijďte na Fun Days! Tady Vlasta Korec, zvu vás na Fun Days! Festival, kde se zabaví nejen děti, ale také dospělí. Fun Days! Už 3. října na Černé louce v Ostravě. Přijďte si užít nový rodinný festival v Ostravě.
4: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
5: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
6: Co se týče spánku, máme vše. Od A po Z. Vše pro váš kvalitní spánek najdete v Dormeu. Získejte slevy až 70% na matrace, přistýlky, přikrývky, polštáře, povlečení, deky, prostěradla, rošty, postele, chrániče, matrací. Zapomněla jsem na něco? Přijďte to zjistit k nám do prodejny. V Ostravě v OC Nová Karolína.
7: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
8: GLS teď zásilky klapnou i o víkendu. Do GLS boxu po celém Česku vám totiž balíček rádi doručíme klidně i v sobotu. Pokud na páteční objednávku nechcete čekat až do pondělí, využijte sobotní doručení z GLS. Nechte to na nás. Z GLS to klapne i v sobotu.
9: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, housy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. Anagoro

0: Nadčasové plotové tvarovky Venecia od Dytonu, 5 atraktivních odstínů. V síti stavebnin Tradix nyní se slevou víc než 17%. Více na tradix.cz.
1: Elvin, nebezpečně spolehlivá technika. Elvin Prodej, to jsou grily, pily, traktory, sekačky i robotické, brusky, vrtačky, to je Elvin Prodej. Skvělý výběr, skvělé ceny, skvělý servis, skvělá prodejna, skvělý e-shop. Ostrava Martinov, k Turkovu 2 a e-shop elvin.cz.
2: Jsem hrdina.
3: Co tady blbneš?
2: A jak bys asi udělal reklamu na zdravotní pojišťovnu ministerstva vnitra?
3: No normálně. Ahoj, my pečujeme o hrdiny. Kdo chodí na prevenci, žije zdravě a nebo potřebuje opravdu kvalitní zdravotní péči, je náš hrdina. Tak se k nám přidejte.
2: Vše na 211.cz.
3: Už toho nech. A vy buďte našimi hrdiny.
2: Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra 211.
4: Stavebniny Janík. Největší nabídka kvalitních betonových dlažeb, obkladů a plotových systémů. Nejžádanější skladem za výhodnou cenu. Stavebniny Janík. Stavebniny Janík.
5: Tak kávni božskou, jak si to obešla? Nikdo se nestane nejlépe hodnoceným dodavatelem energií jen tak.
6: Ale pánové, jen jsem dělala, co lidi chtějí. Přehledná apka, jednoduchý přechod, ceny mezi nejnižšími na trhu a jistota až do roku 2029. Fonergy, nejlépe hodnocený dodavatel elektřiny a plynu. Férové ceny energií od Fonergy.
7: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu La Vite ve Zlíně, Brně a Praze. La Vite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
8: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Nebo tvoje Lidl značka V5WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sázímelesynovégenerace.cz.
10: Zlepši si náladu.
11: Zlepši si náladu.

Jasně, nikam se neženeme, nikam nespěcháme, šako nám ten prodloužený víkend neuteče. Takhle v pohodě, James Arthur, jeho Impossible. Hit Radio Orion vás zdraví s tím, že na

hlavně, co si z toho vezmete vy, šoféři a šoférky, kteří tímto úzkem jezdíte. A podrobnosti nechám na Davidovi Račákovi, který všechno práskne ve zprávách, a to sice v 17.00 od Kuby, ode mě do Terby. Alex Warren, anebo ještě stíháme výlet do Rumunska, tady tvoří a hrajou Morandy, v tomto případě Save Me.

0: To se povedlo. Fever Dream a v tomto hitu Alex Warren, nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska na Hit Radio Orion právě teď. Bruntál v Rýmařovské ulici na křižovatce se Staroměstskou, pozor na dopravní nehodu, stejně jako v Ostravě na Mariánskohorské ve směru do centra za odbočkou, kde jedničce jsou tu v sobě dvě auta. Bouralo se taky ve Zlíně na Zarámí, tady se srazila tři auta, no a Hanácká metropole ve Fischerově ulici u křižovatky s ulicí Handkého se srazila dvě auta. Podobně to vypadá také na trase Přerov-Olomouc před obcí Kokory. Zdržíte se v možné koloně. No a co se děje na cestách? Pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 724 299 199.
1: Karavany.hk.cz. Potřebujete malý a lehký karavan? Chcete nový za super cenu? Malé karavany za super ceny na www.karavany.hk.cz.
2: Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus z firmy CariRail. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až 500 000 korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsí. Jsme CariRail, několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více najdete na carireal.cz.
3: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
4: Trenírkarna.cz.
5: Hlášení pro lovce slev.
4: Trenky, boxerky, ponožky i kalhotky nyní koupíš se slevou až 80%.
6: No to není možný.
4: Jo, čtu to dobře. Až 80%. Dnes objednáš, zítra máš. Trenírkarna.cz.
7: On air.
8: Online.
7: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio Orion.
9: Je 17 hodin, krátké zprávy a David Račák. Policie i strážníci by měli podle skupiny senátorů získat pravomoc vykázat z veřejného prostranství až na 24 hodin ty, kdo závazně narušují veřejný pořádek. Změnu by mohla přinést novela zákonů o policii, o přestupcích a trestního zákoníku. Tento týden jí předložili 20 senátorů. Na silnici 1/56 se bude od 5. října opravovat průtah Zábřehem, části Dolního Benešova na Opavsku. Téměř za 18 milionů korun tam silničáři vymění asfalt. Oprava potrvá zhruba měsíc a jezdit se tam bude kyvadlově. Opravu provede společnost Světelsky stavební, která ve výběrovém řízení předložila nejvýhodnější nabídku ze 6 uchazečů. Milánské letiště Malpensa dnes oficiálně přijalo do názvu jméno bývalého italského premiéra Silvia Berlusconiho. Nově nese název letiště Milano Malpensa Silvio Berlusconi, informovala agentura ANSA. Berlusconi zemřel ve věku 86 let v červnu 2023. No a hokejisté Třince budou ve čtvrtém kole Tip Sport Extraligy hájit dosavadní neporazitelnost proti Vítkovicím, které naopak jako jediný účastník soutěže čekají na premiérový bodový zisk. Na programu je 6 zápasů, napravit úterní nezdary se budou snažit mistrovské Pardubice a Sparta.
10: Motopark čistí sklady. Předváděcí a skladové motorky za bezkonkurenční podzimní ceny. Nečekejte a vyberte si tu svou na motopark.cz.
0: V sobotu se na Moravě a ve Slezsku těšme na polojasno až jasno, jen po ránku nám venčení toho vašeho čtyřnohého chlupáče můžou místy zkomplikovat mlhy, tak ať se mě nestratíte. Přes den ale po rozpuštění naměříme i 20 stupňů, v Jeseníkách a Beskydech to bude v maximech 14.
7: Hit Radio Orion.
0: A je to venku a dnešní snídaní šampionů, to padlo. Michal s Jasmin rozdali 50 000 korun. Nevěříte? Měli byste, my si to připomeneme někdy v téhleté hoďce. Jakože se Kuba Ohnutek jmenuju. Do té doby třeba Goty s Kimbrou a tuhle hoďku otevřou skvěle a po svém Pitbull a taky Neo. Víte co? Pojďme na je.
11: Yeah, right, picture that with a Kodak. Or better yet, go to Times

0: Zlepši si náladu.
1: Hit Radio Orion.
0: Zlepši si náladu.
1: Hit Radio Orion.

0: Ty jeským rou, vy to somebody that I used to know, až mám z toho husinu.
1: Dopak to zvoní z Hitrádiem. Vyhraj si svůj díl ze 100 000, ještě než vyrazíš do práce.
0: Ano, a ten podíl nebo díl ze 100 000 korun jste se mohli vyhrávat už od 7. září do 25. včetně. No a dneska to byl den D, kdy kolegové Michal a Jasmin ze snídaně šampionů vyrazili za jedním, v tomto případě jednou z vás, kteří jste se registrovali gratis na našem webu. To bohatě stačilo k účasti v naší soutěži. No a pak už jste jenom čekali kolem 7. hodiny a 10. minuty, kdy právě Michal a Jasmin v našem vysílání spustí takový jako speciální zvoneček. A když jste našli někoho z našich kolegů z rádia před vašimi dveřmi, tak byly prachy vaše. No a dneska velké finále, kdo pak to zvoní? A štěstí se usmálo na posluchačku Šárku. Dostala 50 000 korun.
2: 70, nebudeme to protahovat, jdeme zvonit právě teď. Startuje minuta a vy všichni, kdo jste registrovaní do soutěže, se běžte podívat ven, jestli tam náhodou nestojíme my dva, já a Jasmin, a někdo nám otevírá. Vy budete Šárka a obrovský pes tady je, pane bože, pane bože. Šárko, jestli můžete jít potom sem k nám, já nemám tak dlouhý kabel. Šárko, dobré ráno. Dobré ráno, Michal Knejp, těší mě. Vy jste na nás normálně číhala 50 000 korun, ještě jste na nás nepustila toho psa.
3: Já, ty to štěně.
2: To je štěňátko, je vyšší než Jasmin.
3: Vy jste nám měli takovou radu.
2: 50 000 korun, paní Šárka. Paní Šárka je vítězka naší soutěže. Dopak to zvoní, spočítejte to, já nevím, jestli Jasmin 5 000 neubrala.
3: 4, 5, 6,

0: 10x5. 50 tisíc korun, tak moc gratulujeme.
1: Šárd se opravdu, já a tady tým Hitrádia Orion ze srdce blahopřeje. Prachy si užijte, protože 50 tisíc v dnešní době je fakt super, trupr, čupr, cool částka, protože co dneska je levného, víceméně skoro nic a o pohonných hmotách ani nemluvě. Tak, Šárko, ještě jednou ahoj, blahopřání, no a z dalších soutěží se budete moci radovat třeba už v dalších týdnech. My pro vás zase něco originálního vymyslíme a teď vám zahrajeme vaši a taky naše milovanou Taylor Swift.

0: Mé vřelé pozdravy vám do všech koutů Moravy a Slezska. Ahoj, že posloucháte Hit Radio Orion, tak je při pátku, já jsem Kuba. No a už několikrát jsem říkal, že ve Verk Aréně se dneska hraje velké moravsko-slezské derby. Třinečtí oceláři od 17 hodin hostí Rideru Vítkovice s tím, že v 8. minutě je stav utkání 0-1. Takže Vítkovice vedou. Třinci. No uvidíme, jak celý zápas dopadne. Všechno je teprve na začátku a dokonce je daleko. David Guetta, Kim Petras a nebo Kamrat a hitovka Be Mine a taky mé odpolední hnutí. To všechno kolem 17:30, ano.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Vytvořeno s použitím AI.
3: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu voné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
4: Vyměňte městský ruch za svěží vzduch a beskydskou přírodu s nádhernými výhledy. Český běh žen 2026 vás letos zve na golfové hřiště v Čeladné. Přijďte si zaběhat, načerpat novou energii a užít si den plný radosti. Sami nebo s rodinou, o kterou se postaráme. Zažijeme to spolu na Čeladné 27. září. Registrace na českýběhžen.cz. Český běh žen 2026. Z města do přírody pro zážitek, který zůstane v srdci.
5: Festival Zdravá Ostrava v OC Futurum.
6: Nenechte si ujít dva dny plné inspirace pro zdravější život. Odborné konzultace, zdravotní měření, yoga, ukázky zdravého vaření a mnoho dalšího vás čeká ve Futuru 25. a 26. září.
7: Obchodní centrum Futurum Ostrava.
8: Stavebniny Janík. Největší nabídka kvalitních betonových dlažeb, obkladů a plotových systémů. Nejžádanější skladem za výhodnou cenu.
9: Stavebniny Janík. Stavebniny Janík.
10: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
11: Chcete vidět pevnosti a bunkry, které měly chránit naši vlast?
12: Prozkoumejte pěchotní srub na trati nebo poznejte vojenský život v areálu československého opevnění. A v opevnění Šance budete bránit Jablunkovsko proti pašerákům i nájezdům nepřátel.
11: S technotrasou objevíte místa, kde vznikla technika, průmysl i řemesla.
12: Naplánujte si výlet na technotrasa.cz nebo v mobilní aplikaci.
13: Rozumíš mi?
14: Snad abych šel.
13: Miluješ mě?
14: Nemáš třeba hlad?
13: Posloucháš mě vůbec?
14: Promiň, čeká na mě kamarád.
13: Ty jsi vážně takovej sobec.
14: Jak to mezi nimi dopadlo, se dozvíte v Aréně.
13: Premiéra inscenace Sexuální perverze v Chicagu v režii Ivana Krejčího v sobotu 31. října.
14: Více na divadloarena.cz, na jeho sociálních sítích nebo na pokladně divadla.
15: Zastavte se tam, kde voní čerstvá káva a rozkvétají krásné okamžiky. DKV. Káva mezi květy. Kavárna a květinářství v jednom. Dopřejte si lahodnou kávu, sladký dezert nebo kytici pro radost. Naše prostory si můžete také pronajmout pro soukromé akce, oslavy, školení, setkání nebo zájmové činnosti. Přijďte na Dělnickou 14 v Havířově. DKV. Káva mezi květy. Místo, kde roste krása i smysl. www.kavamezikvety.cz.
16: Auto na celý měsíc zdarma? Ano, slyšíte správně. DR Automobiles je od 1. do 14. října v Avion Shopping Parku. Čekají na vás stylové vozy už od 350 tisíc korun. A navíc můžete vyhrát jedno z nich na celý měsíc zdarma. Stačí přijít k expozici a zapojit se do soutěže. DR Automobiles. Auto, které vás může překvapit. Více na drautomobiles.cz.
17: Pozor! Mimořádná zpráva. První mrazíky na naše území ještě neudeřily, ale od října očekáváme plné pneuservisy. Nečekejte na fronty a přezujte v Best Drive už v září. V Best Drive získáte 10% slevu na přezutí a jistotu kvalitní služby. Nečekejte, až bude plno. Přezujte v září v Best Drive s extra slevou 10%.
18: Specializované gastroenterologické oddělení nemocnice Agel Ostrava Vítkovice hledá všeobecné sestry na endoskopické pracoviště. Vaši odbornost oceníme respektem i výborným zázemím oddělení. To vše s nástupním bonusem až 150 000 korun. Přidejte se k nám. Nemocnice Ostrava Vítkovice.agel.cz Sekce kariéra.
19: Hit Radio.
20: Zlepši si náladu.
19: Zlepši si náladu.

0: tam u vás volný, prodloužený víkend, třeba se akorát balíte a vyrážíte třeba na poslední chillování na vaší chatě, než zazimujete. No ať už děláte cokoliv, poslouchali jste Kamrada a tenhle ten týden nás trošku šokovalo počasí, mě teda určitě. Upřímně jsem si myslel, že se dočkáme babího léta, možná ano, příští týden, ale tento týden opak je pravdou, topná sezona budeš zahájena a podzim je tu. A se mnou to hnulo.
1: Dnešní pohnutka? Kuby ohnutka.
0: Ráno tma a venku kosa, zasmirý mateče z nosa. Nemělo být léto babí, mrznu volím Abu Dhabi. Z tváře stírám jinovatku, za to ty si v teple zadku.
1: To byla pohnutka Kuby ohnutka na Hit Rádiu Orion.

0: taky je vám do zpěvu, co? Rehab in my head. Já mám v hlavě jedno. Je to asi 20 minut zpátky, kdy jsem říkal, že Vítkovice vedou v Třinci, v tomto moravskoslezském derby. To se na to podívejme právě teďka, protože Třinec otočil a nad Vítkovicemi vede čerstvě 3-1. Ten gól padl před pár vteřinami a to ještě zdaleka nekončí ani první třetina, takže pokud náhodou Vítkovičtí jako ještě stále jste na cestě a posloucháte mě a máte to do Verkareny už jenom kousek, tak prosím vás, jako jedeme fandit, jo? A nebo vy v Třinci, jestli fandíte domácímu týmu, nemůžu za vás rozhodovat, jak to dopadne, nevím. Každopádně Třinec, Vítkovice před koncem první třetiny 3-1. Coldplay nebo Disturbed za chvilku.
1: Nabídka pracovních míst.
2: Baví vás stroje a máte rádi, když všechno šlape jak má? Tridas z Valašského Meziříčí hledá technika linky. Nabízíme zajímavou práci a volné víkendy. Více na tridas.cz. Firma Porgest z Valašského Meziříčí přijme právě tebe na pozici zámečník a automechanik. Pouze ranní směny. Vše na www.porgest.cz. Opakuji, www.porgest.cz.
1: Všechny nabídky najdete na hitradioorion.cz.
3: Jsme firma FL Brány. Český výrobce bran a plotů. Cenu si spočítáte na našem webu flbrany.cz. Prostě pohoda.
4: Porada, termíny, prezentace a ta bolest hlavy. Zrovna teď.
5: Když vás zpomalí bolest, vyzkoušejte Panadol Duo. Ulevuje od různých typů bolesti a začíná se vstřebávat již za 5 minut.
4: 5 minut? Za tu dobu stihnu vyřídit jeden e-mail. Tak jo. Jdeme na to.
5: Založeno na detekci paracetamolu a ibuprofenu v plazmě po 5 minutách po požití nalačno. Čtěte pečlivě příbalovou informaci. Panadol Duo 500 a 200 mg potahované tablety je lék k vnitřnímu užití.
6: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
7: Co třeba na delfíny?
6: Do zoo?
7: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
6: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 km?
7: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
8: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
9: Existuje prý kouzelné místo, kde legendy ožívají přímo před očima. Tomu místu se říká Zapomenutý ostrov.
10: Je to osud!
9: Animovaná novinka od tvůrců série Jak vycvičit draka vypráví o dvou kámoškách, které se na tomhle místě ocitnou. A vy tam můžete vyrazit s nimi.
10: Jdeme!
9: Zapomenutý ostrov. Multikine Sinestar od 24. září.
11: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
12: Děcka, co jste to provedli 7.12. v Gongu, totálně vyprodané krhutko zub. No tak jsme se rozhodli, že vám prostě to nikdy neodpustíme a proto jsme přidali ještě jeden koncert 8.12. hned na druhý den. Svouknem to dvakrát, jdeme domů. A nezapomeňte, že lístky jsou na ticketportal.cz.
13: Jen si duši nepořeš.
14: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozu spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
15: V dnešním světě je fajn mít se na co spolehnout. Že po pátku přijde sobota, po zimě jaro, po září říjen a že každé ráno vyjde slunce. Stejně tak se můžete spolehnout na internet, televizi a telefon od nášnet.org. Na Novojičínsku a Hranicku jsme vybudovali kvalitní síť připojení, na kterou se můžete spolehnout, ať se děje, co se děje. nášnet.org. Rychlý internet, televize a telefon.
16: Elvin, nebezpečně spolehlivá technika. Elvin Prodej, to jsou grily, pily, traktory, sekačky i robotické, brusky, vrtačky, to je Elvin Prodej. Skvělý výběr, skvělé ceny, skvělý servis, skvělá prodejna, skvělý e-shop. Ostrava Martinov, Turkovu 2 a e-shop elvin.cz.
17: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
18: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
19: Ale, něco se vám doma nezdá? Chtělo by to alespoň menší rekonstrukci? Tak nezapomeňte na novou ložnici, aby se vám o ní jen nezdálo. Právě teď máme v Prospánku slevy až 30% na vybrané postele, matrace i polštáře. Tak si přijďte vybrat do prodejen Prospánek a na prospánek.cz. Prospánek. Spěte lépe, žijte lépe.
20: Krajský úřad Moravskoslezského kraje vás zve na Den otevřených dveří. Přijďte si v pondělí 28. září prohlédnout hejtmanství a užít si bohatý doprovodný program. Těšíme se na vás od 9.30 do 13 hodin na Krajském úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě. Více na msk.cz.
21: Vychutnejte si v Bile plno dobrých věcí za dobré ceny. A teď jsme vám ještě blíž. Nově pro vás otevíráme prodejnu Bila v Ostravě v prodloužené ulici. Přijďte a využijte 7% slevu už na první nákup z Bila aplikací. Až do úterý máme v akci okurku v Bila klubu za 11,90 za kus, sleva 52%. Bila, to dobré začíná u nás.
22: Hit Radio Orion.
23: Zlepši si náladu.
22: Zlepši si náladu.

Disturbed the Sound of Silence v remixu od Cyrilla k vašemu ještě lepšímu podvečeru. Venku se začíná stmívat, hold dnes se krátí, ale krátí se taky mé dnešní odpolední vysílání, to znamená mezi 18. a 21. Hit Radio Classic v pátek, to nejlepší z 80. 90. a hitů Millennia. Takže dáme si kapelu Europe. Richard Miller si jednou pozval do studia své kámoše a nahráli spolu barvy.

0: samozřejmě, že taky zrychlíme, když tu máme ten pásek.
1: Life is too short.
0: Kate Racewit. Někde mezi 18. a 20. první. Maja, Kuba a Hnutek opět zítra od 13. do 18. Budu se těšit, mějte se krásně. A na odchodnou Eva Farná, na ostří nože.

0: zlepši si náladu.
1: Nejlepší dopravní servis z Moravy a Slezska na Opavsku ve Vlaštovičkách v ulici u Pikulé probíhá výstavba chodníků. Počítejte s omezením. No a na Šumpersku v Zábřehu v Havlíčkově ulici je uzavřena vozovka z důvodu stavby vodovodu a kanalizace. Rozhodně jeďte jinudy, co se děje na cestách. Pište nebo posílejte hlasovky na náš WhatsApp 724-299-199.
0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
2: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
3: No jistě.
2: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
3: No jistě.
2: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
3: No jistě.
2: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
4: Dopřejte si vše, co máte na vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy a získejte cenové zvýhodnění až 65 tisíc korun. Nyní navíc s balíčkem služeb jen za 5 400 korun.
5: Navštivte nás. Auto Heller Ostrava. Váš autorizovaný prodejce vozů Škoda.
6: Sezako vám v Ostravě, Opavě a Třinci vyřeší ucpaný odpad, zmonitoruje kanalizaci a nebo vyveze žumpu. Auta mají malá pro domácnosti a velký mašiny na těžký kál. I na ten nebezpečný. Tak nečekej a volej Sezako.
7: Hey, I'm Dua Lipa.
8: Hi, I'm Lenny Kravitz.
0: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. On air.
7: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Rádio.
9: Je 18 hodin, krátké zprávy s Dominikem Šmauzem. Dobrý podvečer. Vládu čeká hlasování o nedůvěře. Sněmovna se k němu sejde v úterý odpoledne. Očekává se, že jednání bude pokračovat ve středu. Návrh na svolání schůze podepsalo všech 92 opozičních poslanců. Kabinet Andreje Babiše pokusu o svržení s největší pravděpodobností odolá. Digitální a informační agentura vydala poslední plánovanou verzi aplikace e-doklady před říjnovými volbami. Jde o zásadní aktualizaci. Je nutné ji provést, aby se uživateli aplikace spustila a mohl se prokázat ve volební místnosti. Po aktualizaci aplikace doporučuje agentura také aktualizovat samotný doklad. Automobilový koncern Volkswagen musí svolat po celém světě zhruba 4 miliony vozů, a to kvůli možným problémům s řízením. U některých modelů značek Volkswagen, Škoda, Seat a Audi může řízení selhat kvůli ulomení šroubu, který upevňuje jeho mechanismus. Čeští fotbalisté do 21 let v kvalifikaci o mistrovství Evropy v příštím roce remizovali s Azerbajdžánem 1-1. Výběr trenéra Michala Bílka si nečekaným výsledkem může zkomplikovat boj o druhé místo ve skupině B. A naše tenistky postoupily do finále poháru Billie Jean King. V semifinále porazili Španělsko 2-0 na zápasy. V boji o titul narazí v neděli na Ukrajinu nebo obhájkyně titulu z Itálie.
10: Motopark Čistý sklady. Předváděcí a skladové motorky za bezkonkurenční podzimní ceny. Nečekejte a vyberte si tu svou na motopark.cz.
9: V noci se ochladí na 7 až 2 stupně, místy se objeví přízemní mrazíky. Zítra naměříme na nejvýš 18 až 22, na severu a severovýchodě mezi 16 a 19 stupni, na horách většinou 12. Sobota má být převážně slunečná, zpočátku ojedinělé mlhy.
11: Krásný večer, 2 minuty po 6 hodině, s vámi Kateřina Pechová a ano, opět se spolu vrhneme na cestování časem pomocí toho nejlepšího z 80., 90. a milénia. Doufám, že jste ready, začínáme s ICMC.
12: Hit Radio.

John Lennon a Woman. Posloucháte Hit Radio, hezký večer. 10 minut po 6. hodině, pátek je tady. Doufám, že máte radost, že se těšíte, jo, víkend před námi. No a prosím vás, takhle, mít dva, respektive tři volný dny, to je super. Ale teď si představte, že jeden chlápek na firemní party v Číně vyhrál tam jako v rámci večírku na takový ruletě, vyhrál rok dovolený, placený dovolený. Rok, celý jeden rok. A mě zajímá, co byste dělali, kdybyste dostali rok placenýho volna. Jak byste s tím časem naložili? Schválně 777-937-777, nebojte se popustit uzdu fantazii, jsem moc zvědavá, jak byste si takovejhle rok užili. K tomu jsou tu Nickelback.

0: Madonna Deeper and Deeper. Posloucháte Hit Radio, hezký večer. A já jsem se ptala, co byste dělali, kdybyste dostali rok placenýho volna. Protože to je spousta času. Třeba Verča, tak ta by to využila velmi pracovně, to se mi líbí. Píše, konečně bych dodělala s přítelem barák a mohli bychom dodělat taky výběhy pro koně, kdybychom měli rok volna. To je skvělý nápad. No přála bych vám, abyste taky vyhráli takhle rok placený dovolený jako jeden chlápek v Číně. Třeba Martin píše, já bych jel aspoň na půl roku na dovolenou. To by byla nádhera, ale manželka by mě asi nepustila. Martine, to si taky myslím. Tak si zkusme tu dovolenou spolu aspoň představit. Za chvíli k tomu třeba Europe nebo Janet Jackson.
1: Den rodin s Moravskoslezským krajem se nezadržitelně blíží. Už 26. září se můžete v Trojhalí Karolina těšit na Terezu Maškovou, kapelu Poetika, Míšu Růžičkovou, Vocirk, Trial Show Team a spoustu dalšího. Vstup je zdarma. Více na Facebooku Moravskoslezského kraje.
2: Ahoj, tady Tereza Mašková. Ráda bych vás pozvala 26. září na svůj koncert do Trojhalí Karolina v Ostravě. Těším se na vás.
3: Výkup vozů v Autohity. Za vaše auto dáme vám víc. Přijeďte do Vítkovic. Auto oceníme, i hned vyplatíme, přepis vozů spolehlivě zajistíme. Volejte 800 120 800. Autohity.cz.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 74,90. A trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
5: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
6: Stavebniny Janík. Stavebniny Janík. Ztracené bedění, letenky, cihly a další materiál pro hrubou stavbu nakoupíte nejvýhodněji v síti prodejen Stavebniny Janík.
7: Stavebniny Janík.
6: Od cihly až po vanu, všechno tady dostanu.
8: Teta drogérie je na každém rohu, tak jsme šli za ní.
9: Tomas Arsov v Tetě?
8: Přesně, salonní péče je teď zase o kus blíž.
9: Vybrané produkty Tomas Arsov, nově v 516 prodejnách Teta drogérie.
8: Tomas Arsov, salonní péče, nyní ještě blíže vám.
10: Ahoj, tady Sagwan Tofy. Nejúspěšnější český hit muzikál Děti ráje slaví 20 let a to si zaslouží velkou oslavu. A proto za vámi vyrážíme do 8 sportovních hal.
11: A vemte sebou i děti.
12: Já tam budu taky, tak čus autobus.
10: Jedeme za vámi, jsme vaše Děti ráje.
13: Vstupenky na dětirájetour.cz.
14: Bude vejdán.
15: Potřebuješ změnit splátku? S flexibilní půjčkou od Home Creditu si s tím nemusíš dělat hlavu. Jeden měsíc pošleš míň a druhý zase víc, jak zrovna potřebuješ. Půjčku až 250 tisíc navíc vyřídíš do 15 minut online nebo na naší pobočce v Ostravě, Opavě, v Olomouci nebo ve Zlíně. Home Credit. Pro lepší příběhy.
16: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
17: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
18: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
19: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
18: Když jde o zdraví.
5: Přejděte k lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
3: Krajský úřad Moravskoslezského kraje vás zve na Den otevřených dveří. Přijďte si v pondělí 28. září prohlédnout hejtmanství a užít si bohatý doprovodný program. Těšíme se na vás od 9.30 do 13 hodin na Krajském úřadu Moravskoslezského kraje v Ostravě. Více na msk.cz.
15: Tak kápni božskou, jak si to obešla? Nikdo se nestane nejlépe hodnoceným dodavatelem energií jen tak.
2: Ale pánové, jen jsem dělala, co lidi chtějí.
14: přehledná apka, jednoduchý přechod, ceny mezi nejnižšími na trhu a jistota až do roku 2029. Fonergy, nejlépe hodnocený dodavatel elektřiny a plynu. Férové ceny energií od Fonergy.
20: Randíte?
21: A tohle znáte?
20: Bylo to fajn, ozvu se.
21: Sestěhujem se hned?
20: Zapomněl jsem peněženku.
21: Uděláme si selfiečko?
20: Promiň, volá manželka.
21: Mrkneme do pařížský.
20: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
22: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
21: Elite Date, seznamka pro vztah.
23: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
21: Elitedate.cz.
24: Existuje prý kouzelné místo, kde legendy ožívají přímo před očima. Tomu místu se říká Zapomenutý ostrov.
25: Je to osud!
24: Animovaná novinka od tvůrců série Jak vycvičit draka vypráví o dvou kámoškách, které se na tomhle místě ocitnou. A vy tam můžete vyrazit s nimi.
25: Jdeme!
24: Zapomenutý ostrov. Multikine Sinestar od 24. září.
26: Sleduj a vyhrávej! Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia. Hit Rádio.
27: Zlepši si náladu.
26: Zlepši si náladu.

Tohle show Europe a Carrie. Posloucháte Hit Radio, krásný večer. Dámy a pánové, je to tady. Je to děsivý první sněhový vločky v Česku. Já teda nevím, jestli jsme to čekali takhle 25. září, ale stalo se. V Krkonoších už mají sníh. Jo, dobře, na Sněžce a na hřebenech. Ale i tak, teď to je šílený, jo. Prostě podzim a jaro, o to v podstatě přicházíme. Dalo se to čekat, říkali nám to, ale jo. Vemte si, že pár dní zpátky, ještě plavky a teď, abychom vytahli rukavice, čepice, sněhule. No, je to děsivý. Každopádně tak máváme, zdravíme na Sněžku, doufáme samozřejmě, že nějaký ten sníh bude, pač už si ho moc nepamatujeme asi z těch let dávno minulých, tak uvidíme, kolik sněhu bude letos. Takhle, zítra už má být zase teplo a hezky, jo, tak uvidíme, jak letos dopadne sněhová nadílka. Každopádně, pokud jste milovníci sněhu, hele, začíná to dobře. A brzo. One more.

0: Naprosto fantastický song 10,000 Maniacs a Because the Night v éteru Hit Radio. Krásný večer. Takhle, zajímavá věc, jo, zvlášť pro milovníky kávy. Prosím vás, máme tady novou studii, a která říká, že lidi, kteří pijou 5 a víc šálků kávy denně, jo, tak mají údajně míň tělesného tuku, víc svalů a vyšší testosteron. To je zajímavý. Zajímalo by mě, čím to je, jestli jako, když pijete tolik kafe, tak nemáte čas jíst, což by možná skoro i dávalo smysl, ale hele, nevím, můžete to vyzkoušet, jo, 5 kafí denně a víc, to je tak možná teď si dát, co, ještě minimálně 1-2, no aspoň vydržíte ty nejlepší songy. Protože už za chvilku třeba Rick Astley a Never Gonna Give You Up, k tomu se přidá John Bon Jovi nebo Alicia Keys. Takže, no jedna pecka za druhou prostě.
1: Stavíš nebo rekonstruuješ dům? Kvalitní krov je základem bezpečné střechy. Zaměříme ho, vyrobíme přesně na míru a zajistíme odbornou montáž po celé České republice. Comfort Group Wood Forte. Pevný základ pro tvoji střechu. Více na wood-forte.cz.
2: Objevte řemeslné mistrovství našich předků.
3: Projděte se po stopách frýdlanské litiny a smaltu. Navštivte cetrat nebo rodný dům Johana Gregora Mendela. Poznejte také industriál v náručí Beskyd či život dělnických rodin v Dřevěnkách na Borku.
2: S technotrasou objevíte místa, kde vznikla technika, průmysl i řemesla.
3: Naplánujte si výlet na technotrasa.cz nebo v mobilní aplikaci.
4: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
5: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
4: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
6: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
7: Rozumíš mi?
8: Snad abych šel.
7: Miluješ mě?
8: Nemáš třeba hlad?
7: Posloucháš mě vůbec?
8: Promiň, čeká na mě kamarád.
7: Ty jsi vážně takovej sobec.
8: Jak to mezi nimi dopadlo, se dozvíte v aréně.
7: Premiéra inscenace Sexuální perverze v Chicagu v režii Ivana Krejčího v sobotu 31. října.
8: Více na divadloarena.cz, na jeho sociálních sítích nebo na pokladně divadla.
9: Randíte?
10: A tohle znáte?
9: Bylo to fajn, ozvu se.
10: Sestěhujem se hned?
9: Zapomněl jsem peněženku.
10: Uděláme si selfiečko?
9: Promiň, volá manželka.
10: Mrkneme do pařížský?
9: A půjdeme k tobě nebo ke mně?
11: Už nechcete soutěžit o nejhorší rande?
12: Elite Date, seznamka pro vztah.
13: Elite Date, neslevujte ze svých očekávání.
12: Elite.cz.
14: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, housy, vůně, pot i spodek, žádný keci, funkční věci. Anagory, bardos.cz.
15: Elvin, nebezpečně spolehlivá technika. Elvin Prodej, to jsou grily, pily, traktory, sekačky i robotické, brusky, vrtačky. To je Elvin Prodej. Skvělý výběr, skvělé ceny, skvělý servis, skvělá prodejna, skvělý e-shop. Ostrava Martinov, k Turkovu 2 a e-shop elvin.cz.
16: Vyměňte městský ruch za svěží vzduch a beskydskou přírodu s nádhernými výhledy. Český běh žen 2026 vás letos zve na golfové hřiště v Čeladné. Přijďte si zaběhat, načerpat novou energii a užít si den plný radosti. Sami nebo s rodinou, o kterou se postaráme. Zažijeme to spolu na Čeladné 27. září. Registrace na českýběhžen.cz. Český běh žen 2026. Z města do přírody pro zážitek, který zůstane v srdci.
17: Po mistrovství světa otáčíme list. Před námi je elitní skupina Ligy národů a repre v ní bude čelit opravdové světové špičce. Do Prahy zavítá nejdříve Chorvatsko a o pár dnů později Anglie. 26. a 29. září ve Fortuna Aréně. Vstupenky pouze v mobilní aplikaci Fotbal Plus. Ke stažení zdarma na App Store a Google Play. Doraz podpořit repre, která se poprvé v historii představí pod vedením zahraničního trenéra Santiho Denny. Vamos Česko. Partnery jsou ČSOB, Fortuna, Adidas, Ford, Staropramen, Coca-Cola a Check-in Hotels.
18: Řešíte, jak ušetřit za vytápění? Nebo se připojit k tepelné síti? Přijďte to probrat osobně. Veolia Energie pro vás otevřela nové zákaznické centrum v přízemí komplexu Nová Karolina Park v Ostravě. Od pondělí do pátku vám naši odborníci rádi poradí. Veolia Energie. Více na vcr.cz.
19: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
20: Září jede naplno. Soutěžte o tiskárnu.
21: Tiskne, kopíruje, skenuje.
20: A školu. Práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
21: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
22: Tisknu levně CZ.
23: Náplně hned.
24: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia CZ. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia CZ. Hit Radio.
25: Zlepši si náladu.
24: Zlepši si náladu.

0: Slib jsme splnili. Lesy po kůrovcové kalamitě jsme obnovili. Přijďte se sami přesvědčit, jak dnes rostou. Den lesů nové generace. V sobotu 3. října na 7 místech po celé republice. Čekají vás lesníci, technika, drony, tažní koně, komentované vycházky, program pro děti i ochutnávka zvěřiny. Vstup zdarma za každého počasí. Program a všechna místa najdete na sazimelesynovegenerace.cz.
1: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
2: No jistě.
1: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
2: No jistě.
1: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
2: No jistě.
1: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
3: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. Ekondomy.cz. 20 tisíc položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
4: Hi, this is Ed Sheeran.
5: Hi, this is Madonna.
6: Hezký večer, 7. hodina je tady, my si dáváme to nejlepší z 80., 90. a taky milénia. Teď Enrique Iglesias.

skvělej song. Guns N' Roses a November Rain, právě teď v éteru Hit Radia. No prosím vás, pokud máte dneska den blbec, což se může stát, tak nebojte, nejste v tom sami. Dokonce na to teďkom proběhl průzkum a údajně den, kdy se nedaří, jako vůbec nic, mají Češi podle tohohle průzkumu dvakrát až třikrát do roka. Mě by zajímalo, kde se ten průzkum dělal, koho se ptali. Jo, dokonce údajně jednomu ze 300 lidí se den blbec vyhnul absolutně. Já nevím, jo, jakože, jo, je fajn vědět, že v tom nejsme sami, ale dvakrát, třikrát do roka? Není to spíš do týdne? No nic, každopádně pokud máte den blbec, doufám, že náladu vám zlepší další hity právě teď sem. Spíš do týdne? No nic, každopádně pokud máte den blbec, doufám, že náladu vám zlepší další hity právě teď Sandra a Indie Heat of the Night.

0: Hazy a Hard Knock Life. Posloucháte Hit Radio. Přeju krásný pátek, doufám, že máte fantastický pátek a doufám, že v ideálním případě před sebou máte prodloužený víkend. V pondělí státní svátek, takhle. Jenom jediná, prosím vás, technická, v pátek budou velký obchody zavřený, jo. To znamená, že víkend bude v obchodech naprosto šílený, stává se to vždycky, když je na jeden den zavřeno, tak pokud náhodou budete vyrážet o víkendu do obchoďáku, vemte si prosím vás radši helmu a chrániče na kolena, jo? Já vám budu držet pěstí, abyste to zvládli bez úhony a posílám k tomu další hity Modern Talking, Mariah Carey nebo The Colin.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. Hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
3: Děcka, co jste to provedli 7.12. v gongu, totálně vyprodané krhutko zub. No tak jsme se rozhodli, že vám prostě to nikdy neodpustíme a proto jsme přidali ještě jeden koncert 8.12. hned na druhý den. Svouknem to dvakrát, jdeme domů. A nezapomeňte, že lístky jsou na ticketportal.cz.
4: Jen si duši nepořeš.
5: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
6: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
7: Když jde o zdraví.
5: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
6: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
8: Angry Birds, kosmetika, co má koule. Angry Birds, housy, vůně, pot i sporek, žádný keci, funkční věci. A nogr i brds.cz.
9: Zastavte se tam, kde voní čerstvá káva a rozkvétají krásné okamžiky. DKV, káva mezi květy, kavárna a květinářství v jednom. Dopřejte si lahodnou kávu, sladký desert nebo kytici pro radost. Naše prostory si můžete také pronajmout pro soukromé akce, oslavy, školení, setkání nebo zájmové činnosti. Přijďte na Dělnickou 14 v Havířově. DKV, káva mezi květy. Místo, kde roste krása i smysl. www.kavamezikvety.cz.
10: Vyměňte městský ruch za svěží vzduch a beskydskou přírodu s nádhernými výhledy.
11: Český běh žen 2026 vás letos zve na golfové hřiště v Čeladné. Přijďte si zaběhat, načerpat novou energii a užít si den plný radosti. Sami nebo s rodinou, o kterou se postaráme. Zažijeme to spolu na Čeladné 27. září. Registrace na českýběhžen.cz. Český běh žen 2026. Z města do přírody pro zážitek, který zůstane v srdci.
12: Existuje prý kouzelné místo, kde legendy ožívají přímo před očima. Tomu místu se říká Zapomenutý ostrov.
13: Je to osud!
12: Animovaná novinka od tvůrců série Jak vycvičit draka vypráví o dvou kámoškách, které se na tomhle místě ocitnou. A vy tam můžete vyrazit s nimi.
13: Jdeme!
12: Zapomenutý ostrov. Multikine Sinestar od 24. září.
14: Stavebniny Janík. Stavebniny Janík. Ztracené bednění, lepenky, cihly a další materiál pro hrubou stavbu nakoupíte nejvýhodněji v síti prodejen Stavebniny Janík. Stavebniny Janík. Od cihly až po vanu všechno tady dostanu.
15: Září jede naplno. Soutěžte o tiskárnu.
16: Tiskne, kopíruje, skenuje.
15: A školu. Práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
16: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
17: Tisknu levně.
18: Náplně hned.
7: Po mistrovství světa otáčíme list. Před námi je elitní skupina Ligy národů a repre v ní bude čelit opravdové světové špičce. Do Prahy zavítá nejdříve Chorvatsko a o pár dnů později Anglie. 26. a 29. září ve Fortuna Aréně. Vstupenky pouze v mobilní aplikaci Fotbal Plus. Ke stažení zdarma na App Store a Google Play. Doraz podpořit repre, která se poprvé v historii představí pod vedením zahraničního trenéra Santiho Denny. Vamos Česko. Partnery jsou ČSOB, Fortuna, Adidas, Ford, Staropramen, Coca-Cola a Check-in Hotels.
17: Hit Radio. It makes me feel alive.

Modern Talky na Sherry Sherry Lady, posloucháte Hit Radio. Blíží se komunální volby a taky senátní volby, takhle, pojďme se shodnout, ať už je to za námi, jo, je to náročný, všechny ty kampaně a podobně, ale prosím vás, já jsem objevila velmi tematicky, že v roce 1917 vznikla taková jedna kouzelná knížka, jo, ta knížka se jmenuje, respektive deklaruje, že obsahuje všechny důvody, proč by ženy neměly volit. Aha, opravdu, opravdu existuje knížka s tímto titulem. Nebojte dámy, než se rozčílíte, nebo možná doufám i pánové, ta knížka je prázdná. Což je za mě naprosto jako vlastně dokonalý marketing, protože já bych byla přesně ten člověk, co si to v naprostém rozčílení koupí a pak se uklidní, protože je prázdná. Takže je to dobrý, jo? Takže normálně, hele, běžte volit, je to jedna z mála věcí, které můžeme udělat, abychom něco ovlivnili. A fuf, sklidníme tep, dáme si další hity, tohle jsou Safrina.

0: Britney Spears a Sometimes v éteru Hit Rádia. Krásný pátek vám všem, díky, že jste s námi. Mám tady jednu zajímavou myšlenku, jo. Pokud máte psa, všimli jste si někdy, že soužití se psem v podstatě znamená, že jenom neustále navzájem kontrolujete, co ten druhý žvíká? Jo, vy pravděpodobně proto, že čekáte, že žvíká něco, co žvíkat nemá, a on proto, že by chtěl žvíkat to, co žvíkáte vy, pokud je to k jídlu, že jo. Tak jenom vzpomeňte si na mě, až opět budete se psem navzájem pronásledovat podobně a zjišťovat, kdo co aktuálně žvíká. Tomu za chvilku Starship, taky Soundgarden nebo Planet Funk. Tak buďte s námi.
1: E-kondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. E-kondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
2: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
3: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
4: No jistě.
3: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
4: No jistě.
3: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
4: No jistě.
3: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
5: Festival Zdravá Ostrava v OC Futurum.
6: Nenechte si ujít dva dny plné inspirace pro zdravější život. Odborné konzultace, zdravotní měření, yoga, ukázky zdravého vaření a mnoho dalšího vás čeká ve Futuru 25. a 26. září.
7: Obchodní centrum Futurum Ostrava.
8: Září jede naplno, soutěžte o tiskárnu.
9: Tiskne, kopíruje, skenuje.
8: A školu, práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
9: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
10: Tisknu levně CZ.
11: Náplně hned.
12: Stavebniny Janík.
13: Stavebniny Janík.
12: Fasádní systém Ceresit nakoupíte nyní za výhodné ceny. Dodáváme v nejkratších možných termínech.
13: Stavebniny Janík.
12: Stavebniny Janík. Stavebniny / Janík CZ.
14: Atención!
15: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
14: Yes, so!
15: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
14: La Tropical!
15: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
16: Panoramatická střecha. Prošívaný interiér. Praktické funkce. Obklopte se vším, co máte ve vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy s cenovým zvýhodněním až 65 000 korun. Více na škodaauto.cz.
17: Knihovna Maitreya.
18: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
17: V knize Pečuj o své démony autorka Sultrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
19: Nyní i jako audiokniha.
20: Slyšíte tuhle reklamu? A co kdyby příště byla o vaší firmě? S projektem Radio House 300 Cross Plus zaplatíte za nejvýhodnějších podmínek 50 rádiových spotů a dalších 50 získáte zdarma. Každý měsíc. K tomu přidáme spoty do online i digitálního DAB vysílání, banery, které budou vidět na TV Nova i na regionálních akcích a koncertech. Protože dobrý produkt nestačí. Zákazníci ho musí znát. Zapojte se a získejte všechny informace o programu Radio House 300 Cross Plus právě teď na radiohouse.cz.
21: Existuje prý kouzelné místo, kde legendy ožívají přímo před očima. Tomu místu se říká Zapomenutý ostrov.
22: Je to awesome!
21: Animovaná novinka od tvůrců série Jak vycvičit draka vypráví o dvou kámoškách, které se na tomhle místě ocitnou. A vy tam můžete vyrazit s nimi.
22: Jdeme!
21: Zapomenutý ostrov. Multikine Sinestar od 24. září.

0: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
1: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
0: Jedu ale jen na čerpačku.
1: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
2: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
3: Září jede naplno. Soutěžte o tiskárnu.
4: Tiskne, kopíruje, skenuje.
3: A školu, práci i zářijový chaos zvládne s přehledem.
4: Kupte náplně Xerox a automaticky hrajete.
5: Tisknu levně CZ.
6: Náplně hned.
7: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
8: Hi, I'm Nicki Minaj.
9: Hey, this is John Legend.
10: Hey, it's Taylor Swift.
1: Krásný večer, je 8 hodin, s vámi stále Kateřina Pechová a taky to nejlepší z 80., 90. a milénia.

právě teď v éteru Hit Rádia a krásný večer. French Affair právě teď v éteru Hit Rádia a krásný večer. A milovníci smažují.

přijde naprosto fantastický. Možná teda proto, že je to smažený sýr a já miluju smažák v jakýmkoliv podobě, ale jestli jste ho někdo měl už, dejte vědět. A pokud ne, no tak je jasný, kde se potkáme. K tomu textím

0: Tanita Tikaram, posloucháte Hit Radio, přeju vám všem krásný večer. Díky, že večer trávíte společně s námi, čtvrt na devět, doufám, že si užíváte tohle putování časem. Spolu si dáváme to nejlepší z osmdesátek, devadesátek a taky milénia. No a už za chvilku song, který znáte, mimo jiné z reklamy. Ano, jedna Venuše a Banana Rama, taky Adiamus nebo Kate Resic, tak buďte s námi.
1: Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus z firmy Carireal. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až 500 000 korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsí. Jsme Carireal, několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více najdete na carireal.cz.
2: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
3: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
4: Stavebniny Janík. Stavebniny Janík.
5: Fasádní systém Ceresit nakoupíte nyní za výhodné ceny. Dodáváme v nejkratších možných termínech.
4: Stavebniny Janík.
5: Stavebniny Janík. Stavebniny.janík.cz.
6: Knihovna Maitreya.
7: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
6: V knize Pečuj o své démony autorka Sultrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
8: Nyní i jako audiokniha.
9: Na velikosti? Záleží. Proto je šířka našeho sortimentu opravdu veliká. E-kondomy.cz. 20 000 položek pro vaši lásku skladem a diskrétně.
10: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
11: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
12: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
13: Když jde o zdraví.
14: Přejděte k lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
15: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
16: Zastavte se tam, kde voní čerstvá káva a rozkvétají krásné okamžiky. DKV. Káva mezi květy. Kavárna a květinářství v jednom. Dopřejte si lahodnou kávu, sladký desert nebo kytici pro radost. Naše prostory si můžete také pronajmout pro soukromé akce, oslavy, školení, setkání nebo zájmové činnosti. Přijďte na Dělnickou 14 v Havířově. DKV. Káva mezi květy. Místo, kde roste krása i smysl. www.kavamezikvety.cz.

Life is too short, Kate Resit, jste s Hit Rádiem, hezký večer. No prosím vás, v Praze teď proběhla naprosto unikátní událost, jo, kde si přišli na svý milovníci kyselýho. Abych to upřesnila, tak mimo jiné tam proběhla soutěž v pití láku od okurek. Naprosto fantastická událost, konečně to někoho napadlo. Jo, konečně jsou ty soutěže zajímavý, nějaký běhat sem a tam, přeskakovat překážky, ne. Ale pít lák od okurek, naprosto dokonalý. Navíc my, co víme, že lák od okurek je doslova lék na všechno, tak trénujeme průběžně celý rok, že jo. Tak pokud jste letos nestihli, třeba to zvládneme příští rok. Další hity k tomu.

0: a Radio Gaga jste s Hitradiem, přeju krásný večer. Blíží se nám 9. hodina, to znamená jediné. Budu se s vámi pro dnešek loučit, užijte si krásný páteční večer. Pokud náhodou máte nějaký večírek, tak to nepřežeňte, ať vám zítra není blbě, případně si na mě vzpomeňte a dejte si ten lák od okurek, jo. Za chvilku vás čekají třeba Reddy Kirken.
1: Doposud jsem nepoznal, je to trest, či velmi vzácný dár.
0: Připojí se Robert Miles nebo Fugees, tak se mějte krásně.

0: součástí našeho vysílání a vysílej s námi. WhatsApp Hit Rádia Orion 724-299-199. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
1: Radio House 300 Cross Plus. To je reklama v rádiu, online, na TV Nova a Eventech. Zkrátka celoroční komunikační mix, který vám postaví značku na nohy. Poslední volná místa pro podporu malých firem na radiohouse.cz.
2: Ekondomy.cz. Pokud si u nás z 20 000 položek nevyberete, tak vás kousnu. Diskrétně a online. Ekondomy.cz. Vše pro vaši lásku.
3: Stavebniny Janík. Největší nabídka kvalitních betonových dlažeb, obkladů a plotových systémů. Nejžádanější skladem za výhodnou cenu.
4: Stavebniny Janík.

0: nebo kytici pro radost. Naše prostory si můžete také pronajmout pro soukromé akce, oslavy, školení, setkání nebo zájmové činnosti. Přijďte na Dělnickou 14 v Havířově. DKV. Káva mezi květy. Místo, kde roste krása i smysl. www.kavamezikvety.cz.
1: Knihovna Maitreya.
2: Když jsem svého démona bolesti a smutku nakrmila, bylo to, jako bych vyšla na druhé straně jako někdo úplně nový. Cítila jsem se tak nějak znovu zrozená.
1: V knize Pečuj o své démony autorka Sultrum Aliony vysvětluje, že čím usilovněji bojujeme proti svým démonům, tím silnějšími se tito démoni stávají. Tím, že své démony poznáte, dáte jim podobu a nasytíte je, se můžete z této bitvy vysvobodit. Více o knize Pečuj o své démony najdete na www.maitreya.cz.
3: Nyní i jako audiokniha.

0: Rádio Orion.
1: Čas duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

0: Poslouchejte, už je večer. Erotické pomůcky, prádelko, lubrikanty a mnohem víc. To jsme my, e-kondomy.cz.
1: Chceš si užívat zahradu za každého počasí? Vyrobíme ti dřevěnou pergolu přesně na míru. Přijedeme, zaměříme prostor a zajistíme odbornou montáž kdekoliv v ČR. Comfort Group Wood Forte. Poctivé dřevo pro tvůj domov. Více na wood-forte.cz.
2: Stavebniny Janík. Stavebniny Janík. Ztracené bedění, lepenky, cihly a další materiál pro hrubou stavbu nakoupíte nejvýhodněji v síti prodejen Stavebniny Janík. Stavebniny Janík. Od cihly až po vanu všechno tady dostanu.
3: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
4: Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus z firmy Carireal. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až 500 000 korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsí. Jsme Carireal, několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více najdete na carireal.cz.
5: Skřípou okna, drhnou dveře, slyšíš zvuky divé zvěře? Ekodoma to má v ruce, servis oken po záruce, ekodoma.cz.
6: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz.

0: nebo kytici pro radost. Naše prostory si můžete také pronajmout pro soukromé akce, oslavy, školení, setkání nebo zájmové činnosti. Přijďte na Dělnickou 14 v Havířově. DKV. Káva mezi květy. Místo, kde roste krása i smysl. www.kavamezikvety.cz.
1: Hit Radio. Hit Radio.

0: Hit Radio Orion.
1: Vzal si dva lízinky, dvě hypotéky, děl z toho nervy, tak začal být.

0: Hit Radio Orion.
1: Zlepši si náladu. Zlepši si náladu.

0: Stavebniny Janík. Stavebniny Janík. Fasádní systém Ceresit nakoupíte nyní za výhodné ceny. Dodáváme v nejkratších možných termínech. Stavebniny Janík. Stavebniny Janík. Stavebniny / Janík.cz.
1: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
2: Elvin, nebezpečně spolehlivá technika. Elvin Prodej, to jsou grily, pily, traktory, sekačky i robotické, brusky, vrtačky, to je Elvin Prodej. Skvělý výběr, skvělé ceny, skvělý servis, skvělá prodejna, skvělý e-shop. Ostrava Martinov, Turkovu 2 a e-shop elvin.cz.
3: Dobrý den, jsem Michal Staněček, prodejce vozu Škoda Plus z firmy Carireal. Chcete jezdit prémiovým vozem Škoda Superb a přitom ušetřit až 500 000 korun? Naše zánovní vozy mají prověřenou historii a tovární záruku. Navštivte nás v Třinci nebo v Návsí. Jsme Carireal, několikanásobný vítěz zákaznické spokojenosti a autorizovaný partner programu Škoda Plus. Více najdete na carireal.cz.